0: která je tady ještě pořád s námi, kdy se dotextal něčím, co vlastně je nějak skoro nežádoucí, nebezpečné, čeho se člověk bojí. Ta doba, kdy si lidé na nějakou dobu dokonce přestali podávat ruce, jenom se tak různě dotýkali lokty, nebo si mávali, nebo se ukláněli, nebo něco. Prostě dotek byl něco, co nám svým způsobem na nějakou dobu z velké části vymizelo z kontaktu. A já jsem si najednou díky tomu začala uvědomovat, jak je vlastně dotek důležitý a jak je dotek něco, co je jednak symbolem nějaké blízkosti, ale co také je v něčem symbolem lidskosti podle mého, co vytváří kontakt, důvěru, nějakou formu komunikace. A právě proto bych byla ráda, kdybychom tohle téma otevřeli i v našem rozhovoru. A nejprve by mě teda zajímalo, čím je dotek pro tebe, jak dotek vnímáš.
1: Myslel jsem si dlouho, že nejsem moc dotekový člověk, že jsem takový člověk, který si drží distanc a který vytváří kontakt spíš prostřednictvím slov. Takže dlouho jsem se měl za člověka, který se moc nedotýká. Asi až prostřednictvím některých přátelství a možná člověk, jak nějak se více dostává do kontaktu sám se sebou, jak roste a jak zraje, tak jsem zjistil, že jsem celkem dotekový. A dotek pro mě je, když je vítán, hlavně z mé strany, což není vůbec samozřejmý, tak je to spočinutí. Dotek je pro mě klid. Takový jako závan domova v něčem a blízkosti samozřejmě.
0: Jedna z věcí, ke které jsem při přemýšlení o doteku dospěla, bylo i uvědomění si toho, že tam, kde si lidé dřív podávali ruce, tak se dnes velmi často objímají. Ne úplně na blízko třeba, ale opravdu se nějak obejmou. A je to v podstatě podobný kontakt, jaký dřív teda symbolizovalo to podání rukou. Vidíš to podobně? A proč myslíš, že se tyhle věci takhle posouvají?
1: Já myslím, že je to nějakým kulturním posunem k větší familiárnosti. Je to méně formální a ta hranice mezi formálním a neformálním tak se trošku víc stírá dneska oproti tomu, jak to bylo třeba před 50 lety a podobně. Slušnost mezilidská tak má volnější formu, to nemyslím kriticky, ale být slušný neznamená být strojený dneska. Zároveň, když to srovnáme, já nevím, když jedu do Afriky, anebo když potkám někoho, kdo je z Mexika, nebo z Brazílie, nebo z takovýchhle zemí, tak tam člověk vidí ještě úplně jako jiný grády, který to může mít, co se týče takového běžného obětí, když se lidi jako potkají. Tam ty lidi opravdu jako jsou v tom celé. Takže když to pak srovnáme, tak pořád je vidět, že ta naše kultura tak je ještě pořád vlastně velmi v něčem taková jako decentní tomhle. Ale myslím, že máme nějaký posun k takové neformálnosti a že to vede k tomu taky, že to uvítání se i u nás tak bývá častokrát ve formě obětí. Zase, když to srovnáme s jinými kulturami, i třeba v rámci Evropy, tak jako ve Francii je běžný, že se lidi políbí, zase tak moc se neobjímají, ale je to vlastně formální. Je to vlastně kontakt, který někoho odsud zaskočí a se lidi políbí na tváře víckrát a podobně, ale vlastně je to do velké míry spíš forma než blízkost.
0: Mluvíš o jisté familiárnosti, která se dostává do toho blízkého kontaktu a rozhodně obětí je něco, co je hodně blízké. Je možné objímat i tak, že to nebude tak blízké, že to zůstane na nějaké té jakoby oficiální rovině, byť to bude nějak takhle blízký fyzický kontakt, jakým obětí je?
1: Myslím, že určitě ano. Jo, je to v situacích, ve kterých se čeká to obětí, ve kterých je prostě očekávané jako součást toho formálního setkání, jo, když vidíme politiky, kteří se potkají a podobně. Ale nevím, zažil jsem také v církvi lidi, u kterých jsem věděl, že to je člověk, který prostě obejme, ale zároveň to nebylo vyjádření blízkosti. Bylo to něco, co ten, který člověk dělal jako automaticky vůči většině lidí nebo vůči většině mladších lidí třeba. A vlastně člověk v tom nějakou vřelost nevnímal. Bylo to v něčem víc jako, nechci říct mechanický, ale rozhodně to nebylo vyjádření blízkosti. Je to trošku o tom, jak rozumíme vzájemně tomu vztahu. Jo, když se potkám s kamarádem, se kterým se rádi objímeme, když se uvidíme, nebo i když se loučíme, tak je to takové jako vzájemně očekávané vyjádření blízkosti a vlastně se na to těším, že mě obejme tenhle člověk a že se budeme na chvilku držet. Jo. Je to v něčem osobní. Ale pak jsou jiné vztahy, ve kterých je to v podstatě na úrovni podání ruky. Vlastně tam je pěkně vidět, že to není jen o tom, jakoby, jak se dotkneme navzájem, ať už je to podání ruky nebo polibek na tváře nebo obětí, ale že je to, jaký význam tomu připisujeme a jak tomu vlastně navzájem a sdíleně rozumíme. Je to o tom významu. U nás jako lidských bytostí všechno, co děláme fyzicky, co vyjadrujeme fyzicky, tak je zarámováno významem nějakým záměrem a ten vlastně hluboce může zasáhnout do toho, co ten kontakt znamená. Takže si můžeme představit maminku, která ráda objímá svoje dospívající dítě. Ona může vyjadřovat blízkost, ale může tam být nedorozumění, protože jemu to už z různých důvodů nemusí být příjemné. A v tu chvíli pro ně to rozhodně není vyjádřením blízkosti, i když to tak maminka myslí. Pro ně to může být nepříjemné, pro ně to může být vyjádřením nějakého, řekněme, zmocnění se, jo, nebo zásahu do osobního prostoru. Takže dotek je vždy rámován nějakým významem, který v něm rozpoznáváme anebo který do něj vnášíme.
0: Slyším v tom to jisté nebezpečí toho, že je to nejenom to, co to je samo o sobě, ale taky to, jak to čte jedna i druhá strana. A v té chvíli to je velký prostor pro manipulaci.
1: Pro manipulaci a pro nedorozumění. V rámci nedorozumění proto, aby vlastně ty dvě strany to vnímaly odlišně, aniž by o tom věděli, pokud o tom nejsou schopni taky promluvit. Vlastně dotek je jako blízký kontakt a proto má silný potenciál něco vyjádřit a zároveň má proto silný potenciál nějakým způsobem člověka zasáhnout v dobrém i ve špatném. Pokud vás obejme člověk, u kterého víte, že například něco proti vám má, a obejme vás před druhýma lidma tak, aby ukázal, že vás má v hrsti. A nebo je to divadlo prostě před druhýma, tak je to velmi, velmi zneklidňující. Pak pokud vás obejme dobrý přítel nebo někdo, koho máte rádi a jsou toho druzí lidi, kteří v tom rozpoznávají vaši blízkost, tak můžete zároveň jako by vlastně hrdí na to, je to vyjádření toho, tohle je člověk, ke kterému nějak patřím. A nebo když je to někdo z rodiny.
0: Čistě fyziologicky, psychologicky, co s člověkem dělá dotek, pokud je v pořádku? Nevím, jak to sformulovat, ale chci tam z toho vyloučit všechna ta místa, kde to teda může být manipulace nebo něco dalšího. A ptám se čistě na dotek, který zapadá a je správně.
1: Ono už od útlého dětství, kde dotek na začátku je naprosto klíčový pro náš vývoj. My v doteku, hlavně s maminkou, kůže na kůži, tak zjišťujeme, kde máme svoje hranice. Zjišťujeme, že máme nějaký začátek a konec, že máme nějaký nitro, které se odlišuje od nějakého vnějšku a že kontakt s něčím, co nejsem já, s někým, kdo není moje já, takže že je bezpečný. Když to probíhá dobře a to je provázeno řadou fyziologických procesů, vyplavování hormonu oxytocin, to se říká hormon lásky, jo, který hraje roli v naší vazbě na druhé lidi. Nejdřív ve vztahu k mamince, později ve vztahu partnerským, ale i ve vztahu k druhým lidem, ale i v závislostech. Tak ten oxytocin souvisí s vazbou, souvisí s nějakým zapisováním se kontaktu do naší duše a do našeho těla a je provázen snižováním prožívání stresu, takovým celkovým uvolněním, uklidněním, takovým změknutím vnitřním. Má to na tělo i na psychiku silný dopad. Proto lidi, kteří zažívají pozitivně prožívaný dotek ve svém životě, tak jsou klidnější, jo. Jsou více vyrovnaní. Taky prožívají více pozitivních emocí, protože ty s tímhle souvisí.
0: A tady je na místě určitě i mluvit o lidech, kterým se naopak doteku nedostává. Já jsem teď zrovna četla reportáž z andělského kempu, setkání pořádaného pro děti, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu. A jedna z těch prvních charakteristik, která tam byla napsaná o tom setkání, byla hned od začátku vidíte, že ty děti jsou jiné, protože mají velkou potřebu fyzického kontaktu, objímají se mezi sebou a s vedoucími. Na každém dospělém visí tak 2 až 3 děti současně.
1: Ano, já jsem to zažil v Africe, když jsem přijel do těch velkých siročinců, tak k vám běží děti a chtějí se vás různými způsoby dotýkat, v podstatě bez ohledu na kontext, jo, a bez ohledu na to, že vás ještě neznají. Oni se můžou taky stydět a vlastně se vás bát a přesto se vás potřebují dotýkat. Právě protože my v sobě máme zapsaný a je to vývojová potřeba, tak zažít dostatek toho fyzického kontaktu, dostatek doteku. Pokud se nám toho právě nedostává, tak člověk prožívá nějakou absenci, prožívá nějaký vnitřní prázdno, prožívá také daleko víc nervozity, tělo je více ve stresu, mysl je více ve stresu, člověk je neklidný. Pro mě, když jsem začal v přátelských vztazích poprvé díky některým kamarádům, kteří byli více dotekoví, tak jsem zažil, že mám někoho, koho vídám pravidelně a s kým, když se vidíme, tak se pořádně obejmeme. Protože jsem takový člověk jako hodně racionalizující a hodně jako do mysle investující. A zrovna jsem měl nějaký takový neklidnější období, všechno trochu iritovalo, byl jsem přepracován a podobně. A snažil jsem se to nějak umyslet, jo? Nějak to jako myslí zvládnout. A hrozně mě překvapilo, že když jsme se objeli s jedním kamarádem, který to umí, tak najednou v hrudi jakoby se rozpustilo něco a najednou jsem říkal, ty jo, co to je? A rozhostil se ve mně klid a byla to na té fyziologické rovně, to byla taky jako fyziologická reakce, oxytocin a tak dále, spousta věcí, které tomu patří, ale vlastně to bylo emoční uvolnění nějaké, které jsem vlastně nečekal, že to může přinést. A tady jsem si uvědomil, tohle je důležité. Tohle je něco, co možná mi to chybí víc, než jsem si myslel. A začal jsem být pak víc otevřen s lidmi, kde je mi to přirozený, tak být víc otevřen do teku. Vlastně to, je to důležitý pro mě od té doby. Asi bylo i předtím. Jsem si říkal, kolik stresu bych si byl ušetřil, kdybych měl více kontaktů, který by byl i takovýhle taktilní. V takovém mimolidském světě si to člověk zajišťuje přes různé aktivity, kde zažívá dotek fyzicky. A ne, když plavete, tak prostě vaše tělo je objímáno tou vodou, že jo, když pracujete s různými materiály v rámci nějakého tvoření něčeho, tak se dotýkáte, já nevím, hlíny, nebo když lezete, tak se dotýkáte skály, jo, prostě my ten dotek můžeme mít i způsobem. Ale ta blízkost toho mezilidského kontaktu fyzického, tak je opravdu významný faktor.
0: Ty jsi řekl tomu kamarádovi, že to uměl, objímat. Co znamená to umět?
1: Já to dnes nevím, to je vlastně něco jako iracionálního. Jednak to bylo tak přirozený s ním. Já jsem člověk, který opravdu jako mě sála, jako nešahejte na mě docela výrazně. Lucie se teď směje, protože ví, o čem mluvím. Je jen málo lidí, kteří si to může dovolit u mě. Jo. Ale zrovna třeba pro tohohle člověka, znám jich teďko víc, tak to bylo tak přirozený, že to pro mě nebylo těžký přijmout a viděl jsem, že v tom není nic víc, jo. Že v tom není nějaký jeho hlad po kontaktu, jo. Nebo nějaká jeho potřebnost. Jo. Prostě bylo to svobodné vyjádření přátelství, což právě často nebývá v doteku, který lidi po vás chtějí nebo který vám nabízejí. Na to já jsem dost alergický. Možná víc než lidi běžně. Ale u mě to bylo svobodný, u mě to bylo vřelý, bylo to pevný a chvilku to trvalo. A to právě bylo asi ono, jo. Prostě mě tak jako držel, tak něco se ve mně pohlo. A bylo to překvapivý, protože jsem to vlastně nečekal. A od té doby jsem se začal těšit na to, až se uvidíme, že se obejmem a podobně. A začal jsem to dělat podobně s některýma dalšíma lidma. Já jsem začal být ten, kdo více byl otevřen tomu lidi obejmout. A stalo se to více součástí mého života, protože jsem zjistil, že to vlastně v sobě taky mám. Jo, ale to je možná další věc, taková lekce. My potřebujeme kontakt nějaký zažít, aby jsme ho mohli v sobě probudit a aby jsme ho mohli nabídnout. V tom nás vztahy velmi formují, nejenom na rovině té abstraktní, toho, co si řekneme a co od koho slyšíme a toho, co u koho vidíme, ale také na rovině toho, co s kým zažijeme. A sdílené zkušenosti, ať už jakoby takovéhle jednoduché, fyzické, anebo prostě jiné, něco tělesně zažijeme s druhým člověkem, strávíme spolu čas, já nevím, procházkou v přírodě nebo nějakou aktivitou společnou, tvoření něčeho, nějaký práce a podobně, tak tam se v nás něco otevírá, my vsakujeme od druhých lidí, anebo spíš oni v nás probouzejí různé možnosti, které vlastně by bez toho vnějšího doteku a společného sdíleného zážitku tak možná zůstaly dřímat. To jsou ty děti možná v té Africe, který to v sobě mají, ale který vlastně nedostali často příležitost zažít vztah, ve kterém by dotek mohl být integrální součástí dlouhodobého vztahu. Takže oni potom jednak neví, jak si třeba o to normálním způsobem říct a zároveň jakoby potom jdou, ale je to takový jako nevztahový v něčem. Je to vlastně jenom ten dotek jako takový, protože chybí, ale jim chybí jakoby vztah primárně, kterého by ten dotek byl součástí.
0: Marko, děkuju. Děkuju, to je zajímavý vstup do tohohle tématu. Tak já tady mám spoustu poznámek, ale rozhodně dneska odcházím s tím, že je dobré přemýšlet o tom, jakou roli hraje dotek v životě člověka. Tak jsem ráda, že se k tomu tématu vrátíme i příště. Pro dnešek se tady uzavírá pořad Uši k duši. Za týden se naslyšenou těší Lucie Endlicherová.
1: Marek Macák.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je herec, zpěvák, písničkář Šimon Bylina. Já vás vítám, pěkný večer.
1: Milane, děkuji za pozvání, já se taky vítám a moc se těším na to, co přijde.
0: Tak já se vás hned, Šimone, zeptám, co je pro vás v tuto chvíli stěžejní? Spíš ten herec nebo ten zpěvák? Jak se teď cítíte?
1: Pro mě je stěžejní žít život v esenci, ale což vlastně znamená, že se stávám díky tomu i jako pro mě lepším muzikantem i hercem, no.
0: Dobře, tak možná i o tom, jak se ty dvě profese navzájem ovlivňují, ovlivňují-li se nějak, třeba i k tomu se dostaneme. Budeme se bavit o vašem úplně novém severním albu, které vyšlo před pár dny. Dostaneme se možná i k některým starším nahrávkám, ale začneme právě ze severního alba. Já bych asi vybral tu singlovou píseň Jon Snow. Může být?
1: Tak rozhodně. Je.
2: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce.

0: Tak já jsem, Šimone, tady tu písničku dostal od vydavatele krátce před albem a tam bylo v doprovodné tiskové zprávě, že Jon Snow je o odvaze najít svobodu právě v té nescivilizované části sebe. Tak já se zeptám, tady ta postava, ona je vlastně, je to inspirováno konkrétním tedy fiktivním hrdinou. Jak jste vy přišel třeba na tuhle tu postavu, proč ji vtělit do písně?
1: No víte, počkejte, mě by zajímalo jenom, jako, co třeba z toho jako evokuje vám teoreticky, protože vy jste teďka vypíchl tu nescivilizovanou část, tak mě zajímá, co si pod tím vlastně představujete.
0: Já jsem to vypíchl přesně tak, jak je to v té tiskové zprávě. Samozřejmě člověk si nad tím opravdu může představovat cokoliv, může to být nějaký třeba boj proti regresu do minulosti nebo k nějakému, já nevím, hříchům mládí, cokoliv, takže vlastně nevím, jak to bylo chápáno, nebo...
1: No ne, já jsem prostě dospěl do určitého bodu v životě, kdy jsem přesvědčený o tom, nebo přesvědčený, spíš jako jsem otevřený v tom, že naše divoké části vedou jako k jistému jako poznání sebe sama. A to neznamená, jako, že tady budeme prostě harcovat se a vylejvat si mozky v hospodách a prostě, já nevím, bez prostopášný život. Pro mě to znamená, že vlastně jako dovolíme té radosti, té obyčejné radosti z obyčejných věcí, aby proudila, aby skrze nás se prostě jako, aby člověk se jako příliš nepouštěl naleptý civilizovanému světu, který jako vypadá takový tomu pozlátku a všem těm různým sociálním sítím a podobně a vlastně jako určitým politickým prostě furt machinacím a manipulacím a tisíce různým věcem, všichni víte, o čem mluvím. A spíš jako nacházel tu skrze jako tu divokost, to spojení s přírodou, to, že si prostě místo toho, aby se hádal na sítích, tak si radši zajde do přírody a tak dále. A skrze to nacházel vnitřní svobodu a vnitřní radost, která podle mě je naší podstatou.
0: Takže jste takový člověk, který rád zajde do přírody, nachází tam tu radost?
1: No bez pochyby, zrovna jsem se vrátil a bez pochyby. To je plná nádherná, nechci říct ani kratochvíle, jako je to prostě, je to nutnost, je to prostě přirozenost naše.
0: Kde vás napadají nápady na písně? Je to třeba právě v té přírodě?
1: Je to kdekoliv. A vlastně i tady, jak s váma mluvím, tak mně přijde nádherný to, co děláte jako za Radio Proglas, protože už vás znám díl a dokonce moje vlastně úplně první písnička asi před 7 lety, která se jmenovala Kapitán Kormorán, tak u vás se točila...
0: Ano, vzpomínám si na to.
1: Vy si to vzpomínáte, tak to je neskutečný. No. To je krásný. No, protože to byla
0: kapela jako a teď tuším 440 Hz. Přesně, je to tak,
1: vy jste skvělý, přesně.
0: Tak, takže...
1: Milane, vy si všechno pamatujete. Jak ty děláte? Prozraďte ten recept. Tak. Jak to, že si pamatujete takovouhle věc, to je srandovní.
0: Tak v každém případě, teď máme před sebou severní album. Proč severní? Ano. Bude i jižní, západní, východní? Nebo máte k severu nějaký vztah?
1: No, víte co, to je taková láska k původním obyvatelům, která mě dovedla k tomu, abych koncipoval nejenom vlastně jako jedno album nějak, ale vlastně celou nějakou hudební dráhu, jo, možná desetiletí. A já jsem si dlouho pohrával s kosmologií jednoho indiánského kmenu okolo severních, respektive na severu Ameriky, okolo Velkých jezer. Oni se jmenují Ojibwejové, doteďka tam žijou. Já jsem se dokonce spojil i s nějakou jako prapravnučkou těch Ojibwejů. A začal jsem se dozvídat vlastně, mě to nějak přišlo do života skrze do Potní chýše. Jo. Jakože tady v Čechách se prostě dělají ty původní tradiční sauny v podstatě. Jo. Říká se tomu Inipe. A i oproti normálním saunování, který můžete zažít prostě, já nevím, v sauny a tak dále, je zásadní, že tam je kontakt s přírodou, že tam jste prostě bosejma nohama na té trávě, což už samo o sobě už jako je obrovský game changer. Ale zároveň vám ten člověk, který vám tu chýši vlastně předává, nebo jako vysvětluje, nebo jí vede, tak vám vysvětluje i tu kosmologii, což prostě pro mě bylo úplně nádherný, bylo to úplně magický to slyšet. A vlastně jsem se dozvěděl, že ty indiáni mají, vlastně dělí svoje, dejme tomu, oni tohle teda mají nejenom jako v podstatě skoro ve všech systémech přemýšlení indiáni používají sever, jih, východ, západ, ale pak zároveň používají i směr k nebi a směr k zemi. A když tady to člověk všechno zvládne a pochopí, nebo jak si jako nějakým způsobem obsáhne, tak přichází sedmý směr a to je směr dovnitř. No já jsem si říkal, pojďme to udělat takhle, s tím, že ale ty indiáni ojibwejský mají osu, teď já vím, že to složitě vysvětluje, já už to zkrátím, jo. Mají prostě osu, nebo respektive nemusím to zkracovat, protože přece jenom jsme na proglase, díky bohu, že tady člověk může jít do hloubky a může být v klidu a nemusí nikam spěchat. Já jsem zvyklý z různých jiných rádií a televizí všechno uspěchávat, jo. Ale to se taky můžeme dostat, že jsem se vlastně naučil nespěchat, nebo učím se to nespěchat. Ale místo toho, aby ta osa byla horizontální, tak já jsem ji naklopil na vertikálu. To znamená, že severní album je směřuje ke slunci. A já jsem to vlastně stvořil pro všechny, kdo si prošli těžkýma věcma. Stvořil jsem to pro ty lidi, kteří si, stejně jako já, prošli věcma, ze kterých si mysleli, že už nevede cesta. Jo. A když člověk neuteče před těma bolestma, možná to prodechá, možná to prospívá, možná to, já nevím, se z toho vypracuje, nebo prostě se probolí těma věcma těžkýma a objeví tu nějakou radost nebo to světlo v tom, možná někdo by řekl Boha, někdo by řekl sílu, někdo by řekl ducha. Já to vlastně nepojmenovávám, protože mi přijde, že to nejde ani pojmenovat slovy. Tak díky tomu pak může proudit prostě úplně jako předtím, jako ani nepředstavitelná energie, síla. A to se mně stalo.
0: Tak krásné, já totiž mezi tím přemýšlím, kterou píseň pustit. Měl jsem jich tady už několik vytipovaných během toho, jak povídáte, ale když jsme se dostali k tomu slunci, tak pojďme dát, kam slunce svítí.

0: Naším hostem je Šimon Bylina, představujeme si album s názvem Severní album. Proč tento název, to jsme si řekli před chvílí, ale já bych teď se, Šimone, vrátil do minulosti, ne možná do takové minulosti, jak jsme se bavili o té první písni, ale v letech relativně nedávných jste už natočil nějaké singly, ale album vlastně tohle to je vaše první, nemýlím-li se, ale mě zaujalo, že zase je to v jedné z tiskových zpráv, když mluvíte o producentovi Lukáši Chromkovi, tak říkáte, bylo mi 21, Lukášovi se tehdy líbila barva mého hlasu, ale popová poloha, do které mě směřovalo, pro mě nebyla, proto jsme tehdy nic nevydali. Jak bylo tedy náročné postupně přesvědčit producenta Lukáše, že popová poloha není to pravé a že by vás měl tedy směrovat do jiné polohy?
1: No, pro něj to bylo náročné určitě asi taky. My jsme vlastně, nám to právě trvalo těch 9 let, než jsme našli k sobě, jak si jako, dejme tomu, zdravý přístup, nebo možná 7 let, jo, protože ve 21 letech on byl v nějaký fázi života, já jsem byl úplně mladý balžant a myslel jsem si, jak prostě zautočím na hudební scénu a kdo ví, co všechno. Člověk má tendenci být jako frajerek v těch 21 letech. No a Lukáš, jako líbil si mu tam můj hlas a nějak jsem mě prostě zapozval do studia, tam jsme poprvé udělali nějakou skicu první písničky, to svý, kterou jsem až poté, po těch 7 letech teprve dodělal, po tom, co jsem jakoby zažil ty zásadní věci v tom životě, jako byl rozchod, jako byla prostě stavení se na vlastní nohy, jako byly fakt jako, co je můj vlastní rukopis, co jsou moje vlastní témata a všechny tyhle ty věci, které podle mě by si jako každý elementárně citlivý jedinec by měl pokládat. A mně to prostě přišlo přirozeně okolo toho věku 27-28, nebo respektive já jsem to pokládal o těch 21 let dál, jo. A vůbec jako tím neschazuju žádný jako mladíky, který už v tomhletom věku začínají vydávat a tak dále. Já jsem jako moc chtěl, ale asi jsem na to neměl koule. A teď až teď prostě v těch 27, kdy jsem vlastně z hlediska nějaký slávy a peněz prostě skrze ten seriál, kde jsem měl hlavní roli, tak já jsem tam prostě nějak jako, řekl mi někdo jako, že zářil, teď jsem věděl, že ty lidi mají rádi tu postavu, ale vlastně já jsem jako nebyl v sobě úplně na nějakém místě, že bych byl připravený na to skládat a mít nějaký svůj vlastní rukopis. Já jsem věděl, že tam někde je ve mně, ale neměl jsem prostě na to ten drive nebo jakousi odvahu, prostě furt jsem o sobě pochyboval, měl jsem strach, prostě říkal jsem si, že možná nejsem dost, že moje písně nejsou dost. A potom prostě přišly životní zlomy, které mě pročistili, prověřili a řekl jsem si, co já tady hraju za hru, prostě dítě, já to miluju a to je jediné, co potřebuju. Jako, to jestli se to někomu líbí nebo ne, to už je jako vedlejší vlastně.
0: Jedna věc jsou asi ty osobní životní zlomy, to, že člověk, jak říkáte, projde třeba tím rozchodem nebo věcmi, které ho posílí. A pak jsou samozřejmě taky vlivy okolí. A teď nemyslím jenom lidi, ale samozřejmě v těch 9 nebo 10 letech prošli jsme covidem, který určitě každého nějak poznamenal. Taky třeba válkou na Ukrajině. Vy jste naspíval s Jitkou Čvančarovou píseň Objímy, která vlastně byla reakcí na tyto události. Formují vás tedy i tyhle ty věci nějakým způsobem?
1: Bez pochyby. Prostě, jako teď myslíte teďka konkrétně spolupráci s Jitkou, nebo...
0: No, spíš ty věci jako válka, covid, prostě jo, to, co nemůžeme ovlivnit, ale je to tady.
1: Určitě mě formují. Já často na tě přemýšlím, samozřejmě jsem toho součástí ve smyslu toho, že jsem prostě tady na té planetě Zemi a někde mi přijde, jak kdybych musel platit za svou existenci. Jo. Což právě jako vidím u těch domorodých kultur, že tam nic takového se neděje, ale já zase si jako nechci idealizovat, protože já mám rád prostě jakýkoliv v podstatě jako náboženský nefanatiky, mám rád lidi, kteří prostě fakt jsou jako laskaví a objevili tu lásku jiným lidem skrze to, že objevili lásku k sobě, takže jsem součástí spíš toho, že jsme tady v tom všichni spolu a na nás všechny vlastně jako dolejhají prostě přesně tady tyhle ty jako problémy, který je otázka samozřejmě, jak si je připouštíme, ale na určitý fázi jsme prostě v tom spolu, jo. A mě zajímá, jakožto umělce, zaměřovat to, co nás spojuje. Zaměřovat tu laskavost v nás, mezi náma, spíš než to, co nás rozděluje a vyvolává nějakého strachu a paniky. To si myslím, že to je prostě starý svět. Já si myslím, že už nebo mý kamarádi a prostě ty stovky lidí, který znám, možná tisíce lidí, který znám, tak už všichni jako víme, že prostě tu nejsme proto, aby jsme se zabíjeli, jsme tu proto, aby jsme se měli rádi, aby jsme se fakt jako jakoby dali prostor tomu, co každý z nás unikátně má přinášet do toho světa, nebo i odnášet, jo. A v tomhle tom já miluju život a miluju lidi, prostě já miluju lidský příběhy, prostě to mě od malička vedlo a dovedlo mě to až sem a vede mě to dál, prostě. Iž na vás tady jako se dívám, Milane, vy máte tak krásný hlas. Radio Proglas fakt je taková srdcovka, takže jako pro mě rozhodně i z vás se cítí z vašeho hlasu taková prostě, no, taková laskavost, taková jemnost a mě dává smysl objevovat jemnost v životě a vnášet tý, respektive to, jako já jsem byl obdarovaný a cítím, že jsem byl obdarovaný vůbec jenom životem, lidma okolo mě, prostě rodičema, společností okolo mě i tím, že prostě můžu dělat to, co miluju a že prostě lidi začínají chodit na naše koncerty, že si nás začínají objednávat někam na různý slavnosti a tak dále, nebo jiný prostě akce. A že já to můžu prostě vracet, tuhletu radost ze života a povídat si tady s váma, takže já jsem prostě, tohle je ono, no.
0: Tak krásné, já moc děkuju za uznání a pustím teď další píseň, ale nebude to ze severního alba, k tomu se samozřejmě za chvilku vrátíme, ale já bych teď vybral singl s názvem Hej horo divoká, na kterém jste spojil své pěvecké síly s kolegy, s Robinem Šenkem a s Richardem Outnerem.

0: Tak to byla tedy píseň Hej horo divoká. Šimon Bylina je naším hostem. Šimone, váže se k této písni nějaký příběh? Nebo jak vlastně vznikla tahle ta spolupráce tří herců, tak, zpěváků?
1: No, tak úplně jako to je totální srdcovka. Totální srdcovka. Vzniklo to na horách, v Orlických horách u Robena na chatě, starý chatě, starodávný chatě, na který on píše různý muzikály, napsal na ní mimo jiné s panem Ondrou a ještě se třetím roce nespomenu, ale vy určitě budete vědět, že ty muzikály jako s Devět křížů nebo také ty současné Vikingy. A Robin je prostě taková jako můj celoživotní prostě kamarád, ze které jsme vlastně měli i tu první kapelu, která tady u vás prezentovala ten svůj první single toho kapitána Kormorána, kde nám hrál i pan Isteník Michal, nebo náš kámoš Michal Istin. Ale vážně se k tomu příběh takový, že to určitě bylo po rozchodu, kdy člověk prostě prožívá ty těžké chvíle, má pocit, jak kdyby byl sám na světě a že prostě je to všechno nespravedlivě tak dále a pak vlastně zjišťuje, že to vlastně je všechno spravedlivý a že to je úplně v pořádku a že ta pravá láska je ta bezpodmínečná a že nemůžeme jeden druhýho vlastnit a o tom je ta píseň, je to prostě oslava života ve své esenci, já to píseň miluju. Lidi vlastně s náma na koncertech zpívali ještě rok před tím vydáním. Já ať už jsem hrál sám solo nebo s kapelou Ubuntu. A jako to je naprostá srdcovka, no. Já si zpívám někdy jen tak pro uklidnění.
0: Tak vrátím se k severnímu albu. My jsme už zmínili Lukáše Chromka. Dalším producentem, se kterým spolupracujete, je Jan Uvira. Jakým způsobem tedy ta spolupráce probíhala? Jaké slovo jste měl vy při tvorbě alba a co jste svěřil nebo co jste dovolil producentům?
1: No, teď tady jsem vyložil na Honzu Uviru nebo i na toho Chromka? Jo, protože Lukáš Chromek a Jan Uvira, my jsme si říkali, že jsme problém tří těles, jo. Protože my jsme se vlastně jako hodně debatovali nad tím, někdy jako i docela výrazně, jakože intenzivně. Ale vždycky jsme jako našli to potkání, jo. My jsme totiž každý jiný. Každý jsme jiný. A na tom bylo nádherný právě nacházet to, co nás spojuje. A ta hudba nás vždycky spojila. A v tomhle já prostě považuji hudbu za magickou. A Lukáš Chromek je, nevím, jestli znají posluchači, on má na kontě spoustu skladeb, oni mají dohromady přes 500 milionů jako streamů, on hraje jak jednak s Evou Farnou, tak se spoustou jinýma, Lake Malawi, byl prostě fakt, stojí za spousty nahrávek a on mě, tak jak to jsem říkal, ještě v 21 letech jsme se potkali a on mě vlastně po té době, já jsem tam jezdil častěji, ale prostě ty první 4 roky to úplně nevycházelo, protože nějak to bylo jako náročné. A po těch 5-6 letech to povolovalo a pak jsme se začali potkávat a bylo krásný, že já jsem ho pustil, aby mě fakt jako učil tomu řemeslu té hudby. To znamená, že já se učím od něj prostě mikrotiming v té hudbě, učím se ladění, učím se jako mikrotónový ladění a takový jako poctivosti. No. A Honza Uvira, to je takový genius, který rok žil v New Yorku

0: Ondřej Pivec, ale on to vlastně jako za ním vzal to angažma,
1: takže
0: on to jako po něm převzal, tak to je jako super, tak to tomu hrozně přeju a on, Honzík teďka takový světoběžník. No.
1: Takže vlastně jakýmsi interakcemi, vyvažováním těchto tří těles, tedy vzniklo album s názvem Severní album. Tak já bych teď pustil třeba píseň Měkká tma, může být?
0: Rozhodně.

0: Šimone, já když jsem se vás na začátku ptal, jestli se v tuto chvíli cítíte víc jako herec nebo jako zpěvák, je mi jasné, že ty dvě profese nějak k sobě patří a že se to asi opravdu ovlivňuje a že to asi nebudete mít jako dvě úplně oddělené nádoby v hlavě, ale jde mi spíš i o to, jestli to debutové severní album je nějaká pro vás výjimečná záležitost v tom smyslu, že teď třeba za 9 let nebo 10 nic nebude, a nebo jestli naopak máte teď na kročeno k dalším Přesně. a dalším nahrávkám.
1: No, jak jsem říkal, já jsem to vlastně asi nedořekl, nedovysvětlil. Já často jako mám pocit, že už to jako bylo vyřčeno a to se často nepotkává někdy. Nebo ne často, ale jsem tam se to nepotkává s pochopením, protože já jsem nedořekl, že já těch album fakt připravil 7. Je podle té tradice od živu, to znamená severní, jižní, východní, západní a pak je to k nebesu a pak je to k zemi. Jo. Pak jsem se takhle rozhodl a už na tom pracuju, v podstatě mám materiály, ne že hotový, ale teďka jsem připravuju jižní album, což je album duetů a samozřejmě kromě Jitky Čvančarové připravuju duet.

0: třeba s Honzou Budařem, Tamarou Klusovou, možná přijde i Tomáš Klus, možná přijdou spoustu jiných jmen. Mám nějaké setkání s různými těmi lidmi a uvidíme, jestli přijde Mouza. Ale herectví já se vůbec jako nestraním taky, protože teďka mě čeká v květnu film, čeká mě jeden seriál, takže já jsem fakt vděčný, já jsem prostě otevřený a vlastně mám poprvé po pěti letech, co jsem fakt v kuse natáčel ten seriál pro rodiny, že jo, tento zoo, tak už teď mám najednou jako trošku víc volného času. Takže já to fakt se učím se tomu řemeslu té hudby a objevuju tu krásu taky toho, že člověk může jít taky častěji do přírody. No.
1: Než pustíme poslední píseň pořadu, já bych ještě možná zmínil jedno jméno, které jsme zatím neřekli, tak ať pro úplnost zazní, Honza Vávra, texty, jakým způsobem tedy on má podíl na albu?
0: On byl takzvaný uklízeč prostě. On přišel a uklidil některé texty, které třeba nebyly, jakože třeba byly zajímavý významově, ale nešly úplně do pusy, jak říkal vždycky Luka, že mělo by to i tomu posluchači, aby to nebylo pro ně příliš náročné na vyslovení, kdyby se třeba chtěl sám zaspívat. Takže on se mnou jako dolazoval hlavně ty outra, udělal vlastně, myslím, že refrén právě k této ty písni Kam slunce svítí. A tak, no, takže on přišel a doklízel, prostě podílel se nás i na 4-5 písničkách. No.
1: Takže vlastně ty nápady jsou samozřejmě vaše, ty zapadají do toho kontextu, tak jak se o tom bavíme, ale
0: on... A nebo to Honzi a Lukáš, to bylo jako naše tří, no, jasně.
1: Závěrečná píseň alba se jmenuje Cestu domů znám, kde je v tom sedmisměrovém vesmíru tedy váš domov.
0: Tady s váma. Ne, já opravdu jsem zjistil, že ten domov si nosíme stále sebou. A v té písni to tam je vysvětlený, no. Že možná jako těžko se mluvit o hudbě, no. To je prostě jak tancovat o architektuře, to úplně nejde. Takže to se dá prostě jenom cítit, no.
1: Takže to už je vlastně ten sedmý směr do sebe, jo.
0: No, to ještě jako ne, ale svým způsobem, jo, protože ono to, já to mám jenom jako takový jako pomocný, jako berlička, že to po nějaký schéma a teď jako na mě, jak já si to tam budu tu mozaiku vytvářet, že mi přijde vlastně na těch svobodných povolání to nejhezčí, že člověk by primárně jako měl být veden tou intuicí a jak to třeba pomáhá, nebo co mu přijde. Já věřím v to, že je prostě zásadní, a to už je jedno, jestli jste umělec, nebo kopete výkopy, nebo běháte, nebo jste moderátor, nebo děláte prostě jakoukoliv profesi, jste doktor. Já vím, že to jakoby je zavádějící, ale já jsem přišel na to, že zásadní je, co vám přijde za tu inspiraci, a až pak někde jste vy, a až pak jsou ty lidi. A teď jsem se do toho zaplet, protože u těch doktorů to samozřejmě nejde, jo. To zní trošku grotesně, co jsem řekl. Takže beru zpátky a spíš to jenom jako dokresluju tak, že mně došlo jako umělci to, že primární je mít nějakou inspiraci, která přichází od Boha a vůbec jako moc jí nehodnotit. Prostě jenom poděkovat za ní a stvořit jí. Nebo respektive ona už byla stvořena, spíš jenom jakoby zapsat, stáhnout jí, než tam jako vytvářet něco složitě na sílu a tak dále. A věřím prostě, že všechno se dá dělat s jemností. I ty tvrdý věci se dělat s jemností.
1: To říká Šimon Bylina. Já se budu těšit na další setkání nad 2., 3., 4. až 7. albem. A budu se těšit na další novinky od vás. Pustíme si na závěr tu závěrečnou píseň Cestu domů znám ze severního alba. Šimone, děkuju a těším se
0: Milane,
1: na slyšenou.
0: Děkuju srdečně. Mějte se krásně.
1: Tak dnes to byla na mě přesilovka Šimonu, Šimon Bylina mým hostem, Šimon Vítek za mixážním pultem. Od mikrofonu se loučí také Milan Tesař a tady je slíbená poslední ukázka ze severního alba.

najednou ticho je. To nechtěj, neměj, ani neslíchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej. Rytíř jenž hledal svatý grál, už unavil se moc. U dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl.

určité zprávy mám o tom, jak postaví se most. Mám jisté zprávy, aspoň doufám, snad jejich.

za domem prázdno je, to hýčkej, sklízej, ale nesnídej. Rozkvétá v soumracích, ty květy zmizej, tak se nedívej. Chlapík, co tvým kytkám se smál, už nasmál se až moc. V zahradě čekám moje lásko a se mnou něžná noc. Určité zprávy mám,

té záplavě světel, co vidím z okna. V ulicích tančí královna noci. A tma mi přátelsky olízla čelo a říká, pojď, je prostřeno. Za jedinou noc obejdu město, vrátím se zpátky a nebudu sám.

a já sami v tomhle domě. A zatím zkoumáme jen tak nahodilé,

5 hodin ráno vás na Proglasu zveme k poslechu varhanní hudby. Nejprve vám nabízíme tokátu a fugu F-mol od Bedřicha Antonína Wiedermana. Skladbu zahraje Věra Heřmanová.

Slyšeli jste tokátu a fugu F-moll od Bedřicha Antonína Wiedermanna, kterou na varhany zahrála Věra Heřmanová. Následují dvě skladby od Leoše Janáčka. Uslyšíte varito a chorální fantázii. Obě skladby zahraje Jan Hora.

dnešní knihovničce, kterou připravila Iva Horká, si představíme pár tipů z literatury nejenom na dovolenou, prázdniny, ale i na jakoukoliv volnou chvíli. Knihy jak pro muže, ženy, tak i pro děti a mládež vybrala a povídat si o nich bude.

Já bych všem knihomolům a čtenářům ráda doporučila několik titulů, které mě v poslední době zaujaly a které mi připadají jako velice čtivé, užitečné, zábavné, poučné, budující, prostě takové, jaké knihy podle mě mají být. V první řadě bych doporučila všem, kdo jako já milují mapy a zajímá je politika a jak to v tom světě vlastně chodí a proč to tak chodí, tak bych doporučila knihu Tima Marshalla V zajetí geografie. Podtitul této knihy zní Jak lze pomocí 10 map pochopit světovou politiku. Tuhle knihu vydalo vydavatelství Rybka Publishers a vyšla teď v novém aktualizovaném vydání. Na obálce je taková ta páska, která vždycky doporučuje knihu jako něco opravdu zvláštního a politolog Nicolas Lézard ji doporučuje jako jednu z nejlepších knih o geopolitice, jakou si jen můžete představit. Když ji čtete, jako by se vám před očima rozjasňovalo. Nenapadá mě žádná jiná kniha, která by poměry ve světě tak skvěle objasňovala. No, já bych řekla, že to podepisuji, protože když člověk čte texty o světadílech, jejich státy si tak nějak matně pamatuje z toho zeměpisu a tak zhruba si pamatuje, jak tam to hospodářství a ty hory a řeky fungují, tak já v tom zeměpisu jsem nikdy neměla štěstí na učitele, který by mi dokázal ukázat ty souvislosti, z nichž vlastně zeměpisných jevů vyplývají jevy hospodářské a politické. A tady v téhle knize to všechno je. Je tam historie, je tam geografie, je tam hospodářství a všechno je to tak strašně zajímavě popsáno z úhlu pohledu dnešního člověka a z úhlu toho, že vidíme, když to takhle v minulosti bylo, jak asi se to může vyvíjet do budoucnosti. A kniha končí rokem 2020 a on odhaduje vývoj dění v některých oblastech, jako například na Ukrajině, nebo v Jižní Americe, nebo v Číně. A trefuje to tak přesně, že úplně člověka mrazí, jak skutečně geografie má vliv na vývoj světových událostí. Čili, že já tu knihu doporučuju velmi vřele. Je to pro čtenáře od takových, řekla bych, 15 let, které tohle zajímá, a pak samozřejmě pro dospělé, protože ti si to užijí vrchovatě. Z úplně jiného soudku je knížka Píseň písní a je to útlý svazeček, který vydal Biblion. Autorkou je Martina Viktorie Kopecká, známá slečna farářka, a jsou to stručné biblické komentáře k Písni písní. Ona tuto biblickou knihu rozporcovala na zhruba denní čtení na jeden měsíc a ke každému tomu kousku biblického textu napsala svůj pohled, jak ona tomu rozumí, jak ten text k dnešnímu čtenáři může mluvit, k čemu ho může vést, před čím ho může varovat, jak ho může obohatit. Mně úplně se v mysli zaryla jedna věta, kterou tam píše, a myslím si, že pro mě je nejsilnějším pohledem z celého toho komentáře. Martina Viktorie Kopecká tam v jednom místě píše: když někomu nechcete ukázat svou nahou duši, neměli byste mu ukazovat ani své nahé tělo. To ve mně tak zaznělo, to je tak vlastně krásným způsobem formulovaná hluboká pravda. Je to velké vyučování o intimitě a sexu, o rozdílu mezi těmi dvěma, o spojitosti mezi těmi dvěma pojmy. A Martina Viktorie je moderní žena, je to žena věřící, je to žena, která má vliv, protože se ukazuje v pozicích a místech, kam zřejmě obyčejně duchovní nechodí. A právě proto si myslím, že je důležité sledovat, jak se drží písma, jak Boží slovo je pro ní podstatné a jak na něm staví svůj život. Takže Píseň písní, útlý svazeček biblických komentářů od Martiny Viktorie Kopecké. Je to kniha, kterou nezhltnete za jedno odpoledne, protože ty texty si musíte nechat v hlavě uzrát, prožít to, porovnat si, jak já to mám.
klidně se podívat do jiných biblických překladů. Prostě tou knihou neproletíte, tou projdete pomalu jako procházkou v rozkvetlém sadu. Trošku pánský titul, který mě velmi zaujal, je knížka Muzikant na jezeře od Mirka Vostrého z nakladatelství Návrat domů. Je to knížka pánských povídek. Pod slovem pánských nečekejte nic košilatého, to tak jsem to nemyslela. Pánské znamená, že to je o válce, o vojně, o boji, o putování, o rybaření, o záhadách, o tajemstvích, o dobrodružstvích. Je to strhující čtení, dobrodružné, vtipné a vždycky tam někde je taková ta kapka, která otvírá obzory ducha, která ukazuje na to, jak ty věci vlastně jsou jednoduché a jak to komplikujeme a jak někdy hledáme něco, co máme úplně před nosem a jak musíme si strašně natlouct kokos, než pochopíme, co nám Bůh říká. Není to a priori křesťanské čtení, jsou tam i povídky, ve kterých vůbec slovo Bůh se nevyskytuje, ale Bůh je v tom tak krásně přítomen. Je to tak krásně hřejivé, že si myslím, že tam ani to slovo být nemusí. A řekla bych, že to je i krásný dárek a i krásné čtení pro každýho chlapa, protože chlapi si myslím o takových tématech rádi čtou. Neříkám, že my ženy ne, ale tady bych si myslela, že ta kniha je spíš vhodná pro muže, takže dámy, až budete svým drahým chtít koupit nějakou knihu, tak ta bude stát za to. Jmenuje se Muzikant na jezeře Mirka Vostrého a vydalo nakladatelství Návrat domů. Pak bych tu měla jednu takovou

moc užitečná, aby člověk pochopil, co ty děti řeší. Aby člověk porozuměl, že ta situace je daleko složitější a citlivější, než aby se to dalo nějak černobíle posoudit a že málo víme. Vede člověka k pokoře a k úctě před každým, který ty otázky si klade a který v nich neví. A třeba působí směšně, nebo trapně, nebo hříšně, nebo úplně neduchovně. Ale kdo jsme, abychom posuzovali někoho, že je špatný jen proto, že uvažuje jinak? A ty děti skutečně prožívají bolestně otázky, v nichž nevědí odpověď. Rodiče jim nemohou dát odpověď, protože sami to nikdy neřešili. Jejich vedoucí mládeže nebo dorostu, nebo jak se to všechno jmenuje, nikdy sami nebyli v takové situaci. A často chybují tím, že dost nenaslouchají. A autor Yerhouse pomáhá, jak naslouchat, jak se ptát, jak nedávat kamenné dobré rady a nařízení, ale jak těm dětem pomoct, aby především hledali vztah s Bohem, aby především hledali tuto svou identitu, protože z ní se všechno odvíjí. A tak já myslím, že nikdo z nás není dost moudrý na to, aby mohl říct, já to nepotřebuju. A nikdy nevíme, kdy se dostaneme do situace, že budeme mluvit s člověkem nebo s rodiči člověka, který v takové situaci je. A jak to kolem sebe pozoruju, narůstá nám tady tato problematika do většího a většího procenta. Víc a víc mladých lidí řeší právě tu otázku sexuální identity a nemůžeme se tvářit, že to neexistuje. Potřebujeme být připraveni. Takže doporučuju. No a poslední je dětská. To je moje kniha roku. Jmenuje se Příhody kostlivce Johana. Napsal ji Trinu Lán, vydala Cesta domů a je to úžasná, nádherná knížka o kostlivci Johanovi. Je to vysloužilá anatomická kostra, která už byla úplně unavená z toho všeho předvádění těch kostí a jak co funguje a co na co navazuje. A taky už nějaký kostičky chyběly. A tak si ji dědeček odvezl připoutanou pásem na předním sedadle svého auta domů k babičce. Po cestě se zastavil na parkovišti u samoobsluhy, protože potřeboval babičce něco koupit. A samozřejmě kostra vzbudila velké pozdvižení, když seděla připásaná pásem na předním sedadle jeho vozu. Pak ji přivezl domů k babičce a babičce se nelíbila. Tak ji musel obléct a dát jí čepici. A posadil ji do letní kuchyně na předzahrádku a tam Johan od té doby bydlel. Babička si na ní zvykla a brala Johana někdy i sebou, když šla na trávu husám nebo tak. A když přijala vnoučata, tak ta si všechna Johana oblíbila. Vzali ho sebou do vany, když se koupali, protože chtěli se koupat s Johanem. Potom v noci, když se báli, že by mohli být pod postelí strašidla, tak tam dali Johana, protože toho se každé strašidlo přece bude bát. Když byla zima a sníh, tak Johan s nima dělal andělíčky ve sněhu. No prostě Johan si užíval opravdového života. Je to knížka, která ukazuje, že smrt a kostry nejsou nic děsivého. Že to je prostě přirozená součást života. Když se podíváme na vydavatele Cesta domů, což je vydavatelství, které podporuje hospicové hnutí a vydává báječné nádherné knížky o smrti pro děti i pro dospělé, tak vlastně je jasné, že pod myšlenkou legračních příhod nějakého vysloužilého anatomického kostlivce Johana je myšlenka daleko hlubší a užitečnější. A sice smrt je něco, co nás všechny potká. Smrt naše nebo našich blízkých je věc nevyhnutelná a je to přirozené. A tak nebojíme se toho, můžeme si z toho dělat legraci, můžeme o tom přemýšlet jako o běžné součásti života a není to žádné tabu, kterému bychom se měli vyhýbat, stresovat se, bát se. No a kostlivec Johan ten fakt pomůže. Tak doufám, že si vyberete něco z mé nabídky a těším se, že se zase někdy příště uslyšíme. Hana Pinknerová.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Krátce před 6 hodinou raní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera patera Ondřeje Čapka a nese téma Věrozvěstové.
2: Dnes slavíme slavnost slovanských věrozvěstů, Cyrila a Metoděje. Jde o takřka nerozlučnou dvojici, která koná vše pospolu. Schválně, zkuste říci, jak se který od druhého lišil. Který byl mnich a který biskup? Kdo z nich byl starší? Který přeložil písmo do slovanštiny? Nebo ho přeložili oba? Jejich jednota jde tak daleko, že dokonce ani v nejrozsáhlejší encyklopedii na světě, v anglické Wikipedii, není samostatný článek o svatém Cyrilu zvlášť a o svatém Metodějovi zvlášť. Jsou zde pokládáni za nerozlučnou dvojici, a to do značné míry právem. Samozřejmě, že největší přínos těchto svatých bratří je pro nás bezesporu v tom, že nám přinesli víru. Nebýt jich, tak bych dnes možná nemluvil do křesťanského rádia. Nebo by se přinejmenším to rádio určitě nemohlo jmenovat Proglas. Ale napadá mě, jestli tato dvojice nemá svoje prorocké poselství dnes v tom, že je právě dvojicí. Je opravdu žádoucí, aby v čele každého díla stál jeden konkrétní jednotlivec. Nejsme již dnes přesyceni leskem charismatických vůdců. Nezajídají se nám již geniální lídři, kteří nám sebevědomě sdělí, co máme právě dělat. Není individualistické vedení, nakonec jen vedením k individualismu. Copak také pán neposílal apoštoly po dvou? Sami jako františkáni máme zkušenost, že lepší je konat dílo společně. Ano, je to náročnější, těžší, méně efektivní a zvláště tu a tam dojde k nedorozumění. Ale věříme, že to tak má smysl. A podobně jako solunští bratři nebo apoštolové, dáváme komunitním tvořením díla větší prostor Duchu Svatému k jeho konání. Přeci jen, kdo si zvykne respektovat druhého a ustupovat mu, dá snáze větší prostor samotnému Bohu.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme neděli 5. červenec 2026, státní svátek na paměť příchodu našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu právě před 1163 lety, spolupatronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Cyrilům a Metodějům k svátku vše dobré. Jméno Cyril v řečtině znělo Kyrios či Kýros a vykládá se jako pánův, případně pán, panáček. Podle některých znalců vzešlo z perského Kuruš a znamená proto slunce. Jméno Metoděj z řeckého Metodos vyjadřuje způsob zkoumání, bádání či poznání.

Bylo 6 hodin a 15 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Na Velehradě vrcholí dny lidí dobré vůle, které připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Zájemci se mohou zapojit do ručního přepisování Bible nebo se zúčastnit autogramiády knihy rozhovorů s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem. V 10 hodin a 30 minut pouť završí slavnostní mše svatá na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Kázat bude brněnský biskup Pavel Konzbul. Na místě je i modrý stan Radia Proglas. Zveme vás k návštěvě. V den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, bude odpolední mši svatou na Slovanském hradišti v Mikulčicích slavit olomoucký arcibiskup Josef Nuzík s dalšími biskupy České biskupské konference. Mši svatou na závěr festivalu Smetanova Litomyšl bude sloužit rektor Akademické farnosti Praha Tomáš Halík. V piaristickém chrámu v Litomyšli zazní Vébrova Missa Sancta číslo 1 S-dur, čarostřelecká jako tradiční děkovná bohoslužba a zároveň připomínka 200. výročí úmrtí skladatele. Svatoprokopskou pouť v areálu Sázavského kláštera uzavře hlavní poutní mše svatá s rektorem kněžského semináře v Praze Radkem Tichým. Kapela Příchovice, působící při interdiecézním centru života mládeže Křižovatka, si připomene 20 let od svého vzniku. Takzvaní kapři zahájí oslavu odpolední mší v příchovickém kostele svatého Víta. Následuje moderovaný program pro děti i dospělé a koncert. Církev Československá husitská zve do hlavního města na festival duchovní hudby. Uskuteční se v rámci husovských slavností v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Druhý koncert 26. ročníku festivalu Varhanní léto odehraje Michal Novenko. Začne od 19 hodin v Žižkově sboru v Červeném kostelci.

0: Kaple naděje nově slouží v ostravské věznici v Heřmanicích. Vznikla na podnět místního vedení, ale také díky ekumenické spolupráci a desítkám dobrovolných dárců, informuje náš zpravodaj v Ostravě Antonín Žolnerčík.
1: Prostor navržený architektem Vojtěchem Hromkem má evokovat bezpečí a domácké prostředí, které ve strohém interiéru vězení schází. Inspirací byla návštěva obdobného zařízení v Norsku, kam se vypravil ředitel věznice Pavel Horák spolu s vězeňským kaplanem Pavlem Zvolánkem a předsedkyní vězeňské duchovní péče Kristýnou Čobanovou. Kaple jako místo setkání s Bohem je přístupná rovněž všem zaměstnancům věznice.

0: Janské lázně budou od 12. do 18. července dějištěm ekumenického setkání na téma nápravy světa jako společné úsilí Boha a lidí. Odehraje se v rekreačním středisku Českobratrské církve evangelické Sola Fide. Podrobnosti má náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Týdenní program propojí výklad biblických textů s debatami o budoucnosti církví, postavení žen nebo politické situaci ve světě. Součástí budou také filmy, výstava, výlet a ekumenická bohoslužba. Otevře se prostor, ve kterém se křesťané z různých církví společně budou věnovat biblickým textům, výzvám současného světa a umělecké tvorbě. Cílem podle organizátorů není pouze udržování jednotlivých církevních tradic, ale také hledání podoby křesťanského života v přítomné době.

Bylo 6 hodin a 30 minut. Na Proglasu nyní následuje četba evangelia a modlitba ranních chval. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz.

Slovo svatého evangelia podle Lukáše, kapitola 10, verš 1 až 9. Poslání a návrat učedníků. Potom pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků. Poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží. Uzdravujte tamnější nemocné a říkejte jim: přiblížilo se k vám Boží království.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Michal.
0: Máme slavnost svatého Cyrila a Metoděje. Všechny texty budou ze slavnosti strana 1595 v novějším vydání, 1595 anebo 1420 ve starším vydání breviáře, 1420. Jenom žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře strana 914 v novějším vydání, 914 nebo 813 ve starším vydání, nebo 813. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Cyrile a Metoději, naši patronové, celou zemí prosby znějí, náši zástupcové, orodujte, orodujte za nás, svatí otcové.
1: Z východních jste krajin přišli do země moravské, nám horlivě jste hlásali učení křesťanské. Orodujte, orodujte za nás, svatí otcové.
0: Vy jste nás v Kristu splodili, o otcové svatí, víře křesťanské učili, dali Boha znáti. Orodujte, orodujte za nás, svatí otcové.
1: Pokrmem svatých svátostí lid jste nasytili, v živé víře a stálosti všecky utvrdili. Orodujte, orodujte za nás, svatí otcové.
0: O milí svatí otcové, na nás vzpomínejte, ač jsme nehodní synové, vždycky se k nám znejte. Orodujte, orodujte za nás, svatí otcové.
1: Jak milý je příchod těch, kteří přinášejí radostnou zprávu, zvěstují pokoj a oznamují spásu.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesajícími rty zajasají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Jak milý je příchod těch, kteří přinášejí radostnou zprávu, zvěstují pokoj a oznamují spásu.
1: Byli učení a vynalezli písmo, aby mohli úspěšně hlásat Boží slovo.
0: Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velebte Pána, andělé Páně, velebte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velebte Pána, všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
1: Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána.
0: Všechny deště a roso, velebte Pána, všechny větry, velebte Pána.
1: Ohni a žáre, velebte Pána, studeno a teplo, velebte Pána.
0: Roso a jíní, velebte Pána, zimo a chlade, velebte Pána.
1: Ledy a sněhy, velebte Pána, noci a dní, velebte Pána.
0: Světlo a temno, velebte Pána, blesky a mraky, velebte Pána.
1: Země.

0: veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána.
0: Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána.
1: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána. Všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
0: Všechna zvířata, divoká i krutká, velebte Pána. Lidé, velebte Pána.
1: Izraeli, veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Kněží Páně, velebte Pána, služebníci Páně, velebte Pána.
1: Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
0: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky. Byli učení a vynalezli písmo, aby mohli úspěšně hlásat Boží slovo.
0: Byli vážení u svých současníků a za svého života si získali chválu.
1: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
0: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
1: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
0: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
1: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
0: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
1: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
0: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
1: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Byli vážení u svých současníků a za svého života si získali chválu. Z listu Židům. Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami.

0: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Církev je nepřestává chválit.
1: Jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti. Zbožně a spravedlivě sloužili Pánu po všechny dny svého života.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu.
1: Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
0: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
1: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
0: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
1: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
0: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Zbožně a spravedlivě sloužili Pánu po všechny dny svého života. Bůh nám skrze své služebníky stále zvěstuje Tvé slovo, děkujme mu za to a volejme. Tvé slovo je světlem našeho života.
1: Děkujeme ti, Bože, za všechny věrné hlasatele evangelia.
0: Za všechnu jejich horlivost, námahu a práci.
1: Od tebe pochází naše víra a ty ji vedeš k dokonalosti.
0: Děkujeme ti, že jsi nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla.
1: Nauč svůj lid žít z tvého slova.
0: Ať v něm nalézá útěchu, naději a radost.
1: Dej, ať zůstáváme tvému slovu věrní.
0: A nedopusť, abychom se zpronevěřili víře našich otců. Tvé slovo je světlem našeho života. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jim ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení ze slavnosti svatého Cyrila a Metoděje. Čte Igor Dostálek.
1: O slavnosti svatého Cyrila, mnicha a Metoděje biskupa čteme v prvním čtení z knihy Sirachovcovy. Chvalme slavné muže. Nyní chvalme slavné muže, naše otce, podle dob, v nichž žili. Někteří lidé nezanechali památky a zmizeli, jako by nežili, byli, jako by se nenarodili, a tak i jejich děti po nich. Ale naši otcové jsou proslavení muži a jejich spravedlnost nevejde v zapomnění. Zůstane u jejich potomstva bohaté dědictví, přejde na jejich děti. Potomstvo jejich zůstává věrné přikázáním i jejich děti jim kvůli. Až na věky zůstane jejich potomstvo a nevyhasne jejich sláva. Někteří z nich zanechali jméno, aby hlásalo jejich chválu. Po jiných nezůstalo ani památky, skončili, jako by nikdy nebyli. Narodili se, jako by se nebyli narodili, a jejich děti s nimi. Ale ti to byli svatými muži. Na jejich spravedlnost se nezapomnělo. Jejich majetek zůstane jejich potomstvu a jejich dědictví jejich potomkům. Jejich potomstvo pečlivě zachovává smlouvu s Bohem a kvůli ní i jejich děti. Na věky potrvá jejich potomstvo a jejich sláva nezanikne. Jejich těla odpočívají v pokoji, ale jejich jméno žije od pokolení do pokolení. O jejich moudrosti vypravují národy a jejich chválu rozhlašuje shromáždění.

Bylo 7 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme neděli 5. červenec 2026, státní svátek na paměť příchodu našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, právě před 1163 lety, spolupatronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Cyrilům a Metodějům k svátku vše dobré. Jméno Cyril v řečtině znělo Kyrios či Kýros a vykládá se jako pánův, případně pán panáček. Podle některých znalců vzešlo z perského kuruš a znamená proto slunce. Jméno Metoděj z řeckého metodos vyjadřuje způsob zkoumání, bádání či poznání.

0: 34. ročník multižánrového festivalu pro židovskou čtvrť se koná v Boskovicích od příštího čtvrtku do neděle. Návštěvníci se mohou těšit na 4 dny koncertů, divadla, filmu, autorských čtení, debat, výstav i programů pro děti. Více za organizátory Michaela Jurenová.
1: V rámci té hudební scény zazní mnoho žánrů, od elektroniky přes rock, rap, jazz, blues, postpunk. A nově budou i poloakustické koncerty písničkářů. Těm hlavním hvězdám bude patřit elektronická legenda Ohm Square, VVV Neurobeat a Nausea Orchestra, písničkářka Mucha nebo experimentální duo Pas. Ze zahraničních hostů mohou návštěvníky zaujmout například japonští Green Milk from the Planet Orange nebo argentinské Cigan Gypsy Tango Trio, které bude mimochodem festival zahajovat, polští Fishbasket a ze Slovenska přijede Dorota Nvotová and Band. Co se týká dalšího hudebního programu, spíš těch scén jednotlivých, budou se odehrávat v Panském dvoře, to bude letos hlavní hudební scéna. Nicméně Zámecký skleník nabízí tradičně jazz a blues, tam vystoupí například Jan Spálený a ASPM. Mezi novými projekty můžu zmínit třeba Bohemian Soul Shakers, americko-český projekt. Ty další dny zahrají jazzový Mabasto, je to teda polsko-český projekt. No a významnou roli v rámci té hudební části festivalu bude mít opět scéna Palouk u Hradu, která je určena pro objevování zatím méně známých hudebních projektů. Na Palouku se představí například SIU, slovenská interpretka, nebo Ministerstvo obrany.
0: V divadelním programu nabídne festival pro židovskou čtvrť představení, která propojují současné divadlo, performance a improvizaci, řekla nám překladatelka Jurenová.
1: Jako příklad můžu uvést novou autofikční performanci Komitet pro řešení kanalizačních otázek kolektivu Hůlová, Havrda a Vrba, kteří se zabývají tématy paměti či rodinných vztahů. A celé to představení je inspirované pražskou kanalizací. Divadlo Al Dente zase přiveze talk show Stand Up Down. No a například klaunské duo Thea a Lisa nabídne absurdní komedii Spolubydli. Co se týká výstav a instalací, které jsou taky významnou součástí programu každoročně, tak tam bych zmínila hlavně novinku Performance Hub, což bude prostor, který se bude nacházet v Prouluce u židovského obecního domu. Tento prostor se bude věnovat performancím obecně, propojujícím poezii, tanec, výtvarné umění, hudbu nebo zvuk a bude se dít přímo procesu vzniku. Do programu se zapojí například Vladimír Havlík a Jana Orlová, kteří pro Boskovice připraví sérii performancí reagujících na konkrétní festivalová místa a jejich atmosféru. Mezi další významná jména bych uvedla například Petra Válka, Adama Hnojila, Michala Kříže nebo Martin Zetovou.
0: Od května probíhá v galerii Otakara Kubína výstava Josefa Koudelky Invaze 68. Upozorňuje z Boskovic Michaela Jurenová.
1: Tenhle legendární fotograf a rodák z nedalekého Valchova představí v Boskovicích vůbec poprvé svůj ikonický cyklus zachycující dramatické události srpna 68. Tuto událost doprovodí v rámci filmového programu i dokumentární filmy o Josefu Koudelkovi za účasti jak režiséru, tak samotného Josefa Koudelky. Filmový a diskuzní program, ten připomene 90 let od narození Václava Havla, tvorbu režiséra Karla Smička a také součástí slovenský film. Takže filmoví fanoušci se mohou těšit například na filmy Odcházení, Občan Václav Havel jede na dovolenou nebo filmy Houstata režiséra Karla Smička. No a také na slovenské dokumenty Emília nebo Nahoře nebe v dolině Jihá. Poslední věc, co bych ráda zmínila, je, že festival Boskovice se připojí k oslavám 20. výročí vydavatelství Polí 5. Připojíme se jak koncerty zpřízněných kapel, tak besedou se zakladatelem vydavatelství Josefem Jindrákem a také výstavou fotografií Karla Schustera v Týpce.
0: Uvedla na Proglasu za pořadatele Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť, konaného o příštím víkendu, Michaela Jurenová. Zvýhodněné vstupenky jsou v předprodeji do středy.

prach som a na prach sa obrátim. Prach. On prach je to

0: Zámek Holešov připravuje na pondělí kostýmované prohlídky, ukázky kovářského řemesla i projížďky historickým kočárem.
1: Rádi bychom pozvali veřejnost na kostýmované prohlídky Holešovského zámku a kovárny, které připravujeme na pondělí 6. července, tedy na státní svátek. A jako již tradičně budeme provázet veřejnost našimi prostorami, budeme mít připravené nastrojené průvodce v historických kostýmech, které se můžou v rámci jedné vstupenky podívat nejen do zámku, do barokních prostor a prostor, kde žili šlechtické rody, včetně šlechtického rodu Vrbnů, ale také do zámecké kovárny, která je blízko, tam budeme mít také komentované prohlídky a ještě navíc lidé můžou podívat taky do kovářské dílny, kde od 12 do 16 hodin kovář předvede základní kovářské úkony. Lidé si tu práci můžou vyzkoušet a v rámci tady toho workshopu dostanou také špekáček, je to teda za poplatek, ale bude všechno připraveno, včetně ohniště, takže špekáček si můžou opravdu opéct přímo před kovárnou, bude to takové romantické. A pak ještě jedna věc, zveme lidi také na projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou, barokním parkem, francouzským parkem. Tohle se bude konat od 13 do 16 hodin. Ten poplatek je opět symbolický a lidé se domluví přímo s panem Kočím.
0: Vzkazuje z Holešovského zámku mluvčí městského kulturního střediska Dana Podhajská.

0: Tak nech je tak aj v našom živote.
1: Týden zaměřený na obnovu a prohloubení partnerských i rodinných vztahů mohou manželské páry prožít v Kroměříži, na Velehradě, v Blatné, ve Strážnici nebo ve Vranově u Brna. Klade důraz na témata, jako jsou manželská krize, komunikace či budování zdravého sebevědomí. Více o setkáních přiblížila Proglasu za organizátory Lenka Řezníčková.
2: Ten celý týden je provázený různými přednáškami, ale spíš to nejsou klasické přednášky, jako byste mohli čekat od nějakých psychologů, ale jsou to spíš svědectví lidí. Vlastně páry, který jezdí roky už na tato setkání, tak přímo se sdílejí o jejich životě na různá témata. A po těchto přednáškách vždycky bývá skupinka, kde jsou 3 až 4 páry maximálně, kde se společně baví nad tím daným tématem, dostanou k tomu úkolový list, nad ním společně diskutují. Některé věci si probírají i sami v páru, dílejí se pouze s tím, co vlastně chtějí, a je to opravdu na nich a na jejich svobodě. Pro mě osobně jsou manželský setkání takovou roční údržbou toho našeho vztahu. Je to něco, co mi dodává novou sílu, nový náhled na věci, na komunikaci mezi náma, a dává nám tu takovou šťávu do toho našeho manželství. Termíny můžete najít na stránkách manželská.setkání.org, kde najdete přímo pozvánku na kroměřížské setkání, ale v kolonce ostatní kurzy můžete najít i další termíny. Takže vás srdečně zveme.
1: Uvedla za pořadatele Lenka Řezníčková. Součástí projektu je také podcast přinášející rozhovory s účastníky manželských setkání.

Bylo 7:30, posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme neděli 5. červenec 2026, státní svátek na paměť příchodu našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, právě před 1163 lety, spolupatronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Před 590 lety v tento den roku 1436 skončil Jihlavský sněm vyhlášením kompaktát, dohody mezi Bazilejským koncilem a českými husity, kteří byli uznáni za věrné křesťany. Před 115 lety se narodil spisovatel a významný heraldik Karel VI. Schwarzenberg, poslední kníže z orlické větve šlechtického rodu, první velkopřevor a zakladatel novodobého českého velkopřevorství vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Zemřel ve Vídni roku 1984. Před 95 lety odhalili sochu Radegasta na Radhošti. 85 let uplynulo od kněžského svěcení Františka Vaňáka, pozdějšího olomouckého arcibiskupa, obnovitele církve na Moravě po pádu komunismu. Cyrilům a Metodějům k svátku vše dobré. Jméno Cyril v řečtině znělo Kyrios či Kýros a vykládá se jako pánův, případně pán, panáček. Podle některých znalců vzešlo z perského Kuruš a znamená proto slunce. Jméno Metoděj z řeckého metodos vyjadřuje způsob zkoumání, bádání či poznání. A podíváme se na to, jaké dnes bude počasí. Oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer čekáme zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19 stupňů, jinde 21 až 25, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách kolem 13 a na Šumavě až kolem 17. Vát bude slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr do rychlosti 7 metrů za sekundu, který večer částečně zeslábne.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Ten, kdo je povolán, plní svěřený úkol. A tak se i na jeho odměnu pohlíží trošku jinak než při běžném zaměstnání. Alespoň tak na práci pro Boha nahlíží apoštol Pavel a ke stejnému náhledu zve i čtenáře svého prvního listu do korinské církve. V dalších chvílích se díky výkladu kazatele Jiřího Hurty znovu ocitneme uprostřed řádků 9. kapitoly tohoto listu. Pojďme si poslechnout, v čem je tento náhled nečekaný a revoluční, nejen ve své době, ale i dnes. Z archivních nahrávek pořadu Studna slova vybíráme v redakci Rádia 7 díl s názvem Co před Bohem je k chlubení. Hezký poslech.

prvé části 9. kapitoly prvého listu do Korintu apoštol Pavel potvrdil, že ti, kdo byli samým pánem povoláni k tomu, aby druhým zvěstovali evangelium, se mají této službě věnovat celé a proto také mají právo na to, aby ti, kdo jejich službu přijímají, jim poskytli veškeré hmotné zaopatření. Pavel to dokládá ustanovením starého zákona i slovy pána Ježíše. Ale zároveň prohlašuje, že sám tohoto práva pro sebe nikdy nepoužívá. A v dalších verších, 15 až 18, svědčí sám za sebe. Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mne někdo zbavil této chlouby. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo. Že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia. Pavel těmito slovy nechce v žádném případě korinským křesťanům připomínat, jaké povinnosti snad vůči němu mají. Naopak radikálně prohlašuje, že to by raději umřel, než by za svou službu přijímal honoráře. Vždyť právě v tom, že své právo neuplatňuje, je jeho odměna, kterou se může chlubit. A stojí za povšimnutí, že zatímco Pavel jinak všechnu lidskou chloubu odsuzuje, v této věci se cítí k chloubě oprávněn. Tato chlouba je totiž jakýmsi vnitřním zadosti učiněním, které spočívá v tom, že ho za dobrý čin nikdo odměňovat, chválit ani vyvyšovat nemůže. Spíš naopak. Tahle zvláštnost je daná prostředím, ve kterém Pavel působí. V řeckém světě byl totiž člověk pracující vlastníma rukama považován za člověka hodného opovržení, protože nikdo neměl pracovat rukama, pokud to byl člověk svobodný. Práce rukama byla pouze pro otroky. Toto pohrdavé stanovisko k manuální práci bylo zvlášť silné mezi inteligencí a lidmi, kteří měli jakékoliv vlivnější postavení, především v náboženském životě. Není tedy divu, že Pavel za to, že nepřijímal od korinského sboru žádnou pomoc, ale živil se vlastníma rukama, byl nejen vystaven pohrdání, ale byl i odsuzován, protože on v očích mnohých vlastně svým postojem ponižoval i korinský sbor. Určitě ho za to nikdo nechválil. A právě proto šlo o něco, čím se mohl chlubit. Pavel totiž svým postojem hájil boží věc a nezískával přitom vůbec lidský obdiv. Proto na něj nelze vztahovat slovo pána Ježíše z kázání nahoře. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Je jisté, že sláva, která platí u lidí, nemá před Bohem vůbec žádnou cenu ani trvání. Ale Pavlovi jde o odměnu boží, proto o něm platí slovo, které říká v kázání nahoře pán Ježíš dál. Když ty prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Pavlova odměna je v tom, že apoštol může odmítnout každou odměnu vnější a očividnou,
A Pavel se může chlubit tím, že v očích lidí nemá žádný důvod k chloubě. Nemůže se nikdy chlubit tím, že snad se rozhodl kázat evangelium. Pavel se totiž pro tuto službu nerozhodl z vlastního popudu. Kdyby se byl pro ní rozhodl sám, dalo by se mluvit o nároku na odměnu za to, že dělá víc, než musí a než je povinen. Pak by Pavlova práce mohla být považována za jakýsi nadměrný skutek a šíření evangelia by se mohlo nazývat záslužnou činností. Potom by Pavel třeba dělal něco, čím se například chlubili mnišské řády anebo církevní svědci. Ačkoliv taková představa zásluhy je přímo výsměchem do tváře Kristovi a je přímo urážkou Boží milosti. Vždyť právě tato zvrhlá představa vedla reformátory k tomu, aby vystoupili proti kupčení z odpustky. Podle této zvrácené představy totiž měly být odpustky jakýmsi duchovním kapitálem, nashromážděným lidmi, kteří prý dělali víc, než byli povinni dělat, aby si údajně zasloužili Boží milost. Ovšem sama představa, že Boží milost je možno si zasloužit, je už nesmyslem. A ten, kdo stojí opravdu v Boží službě, dělá vždycky pouze to, co dělat musí. To, k čemu byl povolán a vystrojen, čím byl pověřen. Nikdy nemůže udělat víc. Úkol hlásat evangelium cítí Pavel bytostně jako svou životní nutnost. Je to pro něho důsledek neuniknutelného působení Boží milosti, která se chce Pavlovým nitrem, jeho kázáním a životním příkladem osvědčit viditelně ke službě druhým lidem. Pavel má tutéž zkušenost jako starozákonní proroci, například Ámos, který vyznává: lev řve, kdo by se nebál. Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Ví, co znamená Jeremiášův nářek nad údělem Božího posla, jenž o svěřeném slově vyznává: řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho mluvit, v jeho jménu mluvit. Avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech. Jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. Jestliže se Pavel stal správcem Božích tajemství, jak vyznává ve 4. kapitole, není to jeho zásluha a nemá se tedy čím chlubit. Kdo si připadá jako užitečný služebník a myslí si dokonce, že má právo na pochvalu a na odměnu za to, že byl užitečný, ten nebyl pánem k službě povolán. Ten se hrne do práce sám, bez ohledu na Boží vůli. Pracuje tedy ve vlastní režii a taky má už svou odměnu. Odměňuje totiž sám sebe. Nečeká na pozvání vejdi v radost svého pána. A uslyší naopak: nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Pavel však jednu odměnu má, že totiž hlásá evangelium bezplatně, že při jeho zvěstování nepoužil svého práva. Ale abychom se znovu nemýlili, tady nejde o žádnou askezi, která snad má sloužit k tomu, aby se Pavel vyvýšil. Nejhlubším motivem mnohých stoupenců askeze totiž bývá často snaha dosáhnout obdivu v očích jiných lidí. Pro Pavla taky není zvěstování evangelia žádným soukromým koníčkem, kterému se věnuje zdarma po práci. Pavel pouze pochopil, že úžasná zvěst o ukřižovaném vysvoboditeli bude v jeho ústech nejúčinnější, když on sám půjde za svým pánem poslušně cestou utrpení.
A tak ponížení i otrocká práce vlastníma rukama do úpadu. To je právě Pavlův osobní podíl na utrpení Kristově. A to je taky mocné svědectví, jaké nejvíce potřebují právě ti namyšlení, ti zazobaní, sebejistí a samospravedliví, silní křesťané v Korintu, kteří ani netuší, jak jsou na tom v duchovním životě uboze. Ale apoštol Pavel ani je neodepisuje a chce jim jako bratr věrně posloužit. A aby jim opravdově mohl posloužit evangeliem, tedy zvěstí kříže, vzdává se vědomně svých práv a tím jim ve skutečnosti svědecky ukazuje, co je vlastně pravá svoboda v Kristu. Kéž bychom takto lidem kolem sebe svědčili i my. Zdivočelý svět lidských šelem může zachránit jen sebezapíravá láska, která chce působit i skrze nás.

Kéž levice neví, co činí pravice, připomněl Ježíšovu výzvu Jiří Hurta. O nárocích a místech, kde nároky už neplatí, můžeme přemýšlet nejen ve chvílích odpočinku, ale i uprostřed dní všedních, obyčejných. Malou připomínkou končí dnešní vydání pořadu Studna slova. K poslechu další části se sejdeme zase za týden. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí a hezkou neděli přeje Jitka Vilažíková.

Bylo 8 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní začíná koncert duchovní hudby. Nejprve vyslechneme kantátu svatý Cyril a Metoděj. Autorem skladby je Pavel Křižíkovský. Hraje pěvecké, tedy zpívá pěvecké sdružení moravských učitelů. Na varhany hraje Petr Kolař. Diriguje Lubomír Mátl. Přeji vám příjemný poslech.

pořadu duchovní hudby dozněla kantáta svatý Cyril a Metoděj. Napsal ji Pavel Křížkovský. Zpívalo pěvecké sdružení moravských učitelů, na varhany hrál Petr Kolař, dirigoval Lubomír Mátl. Nyní vyslechneme variaci na téma Křížkovského kantáty svatý Cyril a Metoděj. Napsal ji Petr Kolař a hraje taktéž na varhany.

Dozněla variace na téma křížkovského kantáty svatý Cyril a Metoděj. Napsal ji Petr Kolář a na varhany hrál taktéž Petr Kolář. Nyní už vyslechneme poslední skladbu, kterou je mše D-dur pro sóla, smíšený sbor a varhany Lužanská opus 86. Jejím autorem je Antonín Dvořák. Hraje Český filharmonický sbor. Alt zpívá Anna Barová, soprán Natálie Romanová, tenor Miroslav Kop, bas Luděk Vele. Na varhany hraje Josef Kšica, diriguje Lubomír Mátl.

pořadu duchovní hudby dozněla mše D-dur pro sóla, smíšený sbor a varhany Lužanská opus 86. Jejím autorem je Antonín Dvořák. Soprán zpívala Natálie Romanová, alt Anna Barová, tenor Miroslav Kop, bas Luděk Vele. Na varhany hrál Josef Kšica, dirigoval Lubomír Mátl. A s 9:00 vás zveme k přenosu mše svaté z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Celebrovatý bude pater Luboslav Hromják. Čísla písní se bohužel nepodařilo zjistit, i tak vám přeji příjemný poslech.

Drazí bratři a sestry, který jste tady v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích, i ti, kteří nás sledujete prostřednictvím Radia Proglas. Slavíme dnes veliký svátek našich apoštolů svatého Cyrila a Metoděje. Spájeme se také s poutníky, kteří přicházejí na Velehrad. Místo, které je spojeno s cyrilometodejskou tradicí. Dříve, než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit Eucharistii, obnovme svou víru. Děkujme za příklad svatého Cyrila a Metoděje, za to, že nám přinesli víru a uznáme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Čtení z knihy proroka Izajáše. Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal. Poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce. Oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny soužené, zarmoucené na Sionu obveselit, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečistných úskoků, nepočínáme si chytrácky, ani nefalšujeme Boží slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán. My však, že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, zazářil i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu a ne nám. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani topánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu, když přijdete do některého města a přijmu vás tam. Jeste, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: přiblížilo se k vám Boží království. Slyšte.

0: Sjednocení v Duchu Svatém se všemi, kdo vyznávají Krista a pod ochranou Bohorodičky, prosme všemohoucího Boha za církev i za celý svět a volejme k němu, Pane, smiluj se.
1: Pamatuj, Bože, na svou církev a udělí svůj pokoj a jednotu, neboť ona je tvůj lid vykoupený krví tvého Krista.
2: Pane, smiluj se.
1: Pamatuj, Bože, na ty, kdo vládnou, a vložím do srdce pokoj a dobro, abychom žili v bezpečí a v míru.
2: Pane, smiluj se.
1: Pamatuj, Bože, také na ty, kteří trpí, neboť ty víš o každém, zač procí a co ho tísní.
2: Pane, smiluj se.
1: Pamatuj, Bože, na toto naše společenství. Domy naplň pokojem, manželství zachovej v lásce a svornosti, děti chraň, mladým požehnej, staré a slabé podepři, opuštěné potěš, naše biskupy a kněze posvěcuj a dej, ať jedněmi ústy a jedním srdcem chválíme tvé svaté jméno.
2: Pane, smiluj se.
1: Pamatuj, Bože, na ty, kdo nás milují, i na ty, kdo nás nenávidí, na ty, kdo se svěřili do našich modliteb a na naše zemřelé.
2: Pane, smiluj se.
1: Bože, prosíme tě za všechny posluchače Rádia Proglas, kteří jsou nyní s námi přítomní přes rozhlasové vlny, abys je provázel svým požehnáním a posiloval v situacích, které nyní prožívají. Pane, smiluj se. A na celé lidstvo, Bože, pamatuj, dej každému, co potřebuje ke spáse, a ty sám buď všechno ve všem.
2: Pane, smiluj se.
0: Prosíme tě o to, Bože náš, ve jménu tvého Syna. Skrze něho tě chválíme v jednotě svatého a životodárného Ducha, nyní i vždycky, i na věky věků.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Prosíme tě, Bože, přijmi dary, které klademe na oltář a uč nás, abychom tak, jako svatý Cyril a Metoděj, hledali sílu k věrnému plnění tvé vůle v účasti na oběti tvého syna,

Vpravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dává život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromážďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem pánu. Skrze něho se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější pannou a bohorodičkou Marií, s její snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Cyrilem a Metodějem a jejich učeníkmi, svatým Klimentem, Angelárem, Naumem, Sávem, svatým Gorazdem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Jana, pomocného biskupa Prokopa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobročivý Otče, a stůl při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

0: Vysvobod nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a ve jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně a zůstává vždycky s vámi.
1: S tebou.
0: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hřích světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni slovo.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Ještě ohlášky. Dnes večer máme poslední mši svatou v slovenském jazyce v 19.00. Všichni jste zváni. Minulou neděli byla sbírka na opravu a čištění varhan tady v kostele svatého Bartoloměje. Vybralo se 21 180 českých korun. Upřímné, pán Bůh zaplať. Konference Charis se koná ve dnech od 8. do 12. července na výstavišti Brno. Nabízíme možnost společné cesty vlakem na jeden den s otcem Janem Uhlířem, a to v pátek 10. července. Bližší informace naleznete ve zpravodaji farnosti. Čtvrteční adorace je v klasickém čase od 18.30 do 20.00 tady v kostele svatého Bartoloměje. Od 10. do 18. července tady nebudu přítomen, protože budu čerpat dovolenou. Také od 7. do 10. července bude uzavření kanceláře z důvodu dovolené pastorační asistentky. A ještě na závěr ponukám modlitevníky, a to nejkrajší modlitby k paní Márii, které jsem zozbírala, volá se to Kráčame cez Máriu k Ježišovi, takže ak byste mali záujem, a potom také ekonomické vydanie Kráčame so svetou Filomenou, kde sú modlitby k malej veľkej svetici, ktorá vyprosuje dar živej viery, a preto na sviatok svätého Cyrila a Metoda o to viac treba prosiť, aby naša viera nebola vlažná, pretože vlažný kresťan o Bohu nehovorí. A keďže svätý Cyril a Metod boli zapálení láskou k Ježišovi, preto o ňom hovorili, pretože viera nemôže ostať uzavretá v útrobách ľudského tela. O čo viac rastie, o to viac ju potrebujeme dávať. Prajem vám všetkým i poslucháčom Rádia Proglas i celej Českej republike, aby dar viery, ktorý priniesli naši vierozvestovia svätý Cyril a Metod, sa rozvinul do plného kvetu, aby prenikol všetky zložky spoločnosti a aby na prímluvu svätého Cyrila a Metodeje Bůh žehnal české a moravské zemi a dal osobnosti, které budou dvíhat lidskou společnost vzhůru do nebes. K tomu přijmite požehnanie.

Slava všech svatých, ať je vždycky i vaší radostí, ať vám žehná. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím, a ať vás na přímluvu svatého Cyrila a Metoděje

0: Na Proglasu dozněla mše svatá z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích, celebroval pater Luboslav Hromják. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu www.víra.cz.
1: Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
0: A na Proglasu pokračujeme koncertem varhanní hudby. Nejprve to bude skladba tokáta číslo 7 C-dur pro varhany. Jejím autorem je Georg Miffa. Na varhany hraje Jaroslav Tůma.

Jako první skladbu pořadu varhanní hudby jsme vyslechli tokátu číslo 7 C-dur pro varhany. Jejím autorem je Georg Miffa a na varhany hrál Jaroslav Tůma. Budeme pokračovat skladbou se stejným autorem i interpretem. Pouze nese název tokáta číslo 12 B-dur pro varhany.

Dozněla druhá skladba tokáta číslo 12 B-dur pro varhany, autor Georg Miffa a hrál Jaroslav Tůma. Opět stejný autor, ale změní se interpret. Ondřej Můčka nám zahraje skladbu tokáta decima.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Na vlnách Proglasu vás, milí posluchači, zdraví Jana Beránková. Zvuk dalšímu setkání s docentem Karlem Sládkem z katedry spirituální teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nad tématy, která patří k základům duchovního života křesťana. Dnes budeme hovořit o askezi.
1: Je to téma, které s křesťanstvím a s křesťanskou spiritualitou úzce souvisí a není moc jednoduché. Studenti si vytáhnou téma askeze, tak někdy pohoří. Ale správné pochopení askeze souvisí také s tím, jak vnímáme naši křesťanskou spiritualitu. Protože když máme špatné pochopení askeze, tak něco z toho našeho vztahu k Bohu, k bližnímu, k sobě samému, k celému stvoření nějak nefunguje. To znamená, že je třeba si hnedka nějakým způsobem objasnit, co to znamená, že žijeme asketickým životem. V dnešním světě je to trošku takové zvláštní. Když se někoho zeptáte, co si představuje pod pojmem askeze, tak vám řekne, no proč bych si měl něco odpírat, něco, co je dobré.
0: Akademický slovník cizích slov uvádí, že askeze je za prvé přísný způsob života spojený s odříkáním, zdrženlivostí. Za druhé, původně u některých řeckých filozofů askeze znamenala cvičení v mravní.

0: že když budeme dodržovat nějaké praktiky, když budeme pravidelně se cvičit, nějakým způsobem meditovat, nějakým způsobem kontrolovat třeba svoji mysl, případně opakovat nějaké modlitby či nějaké fráze, texty, tak že si zasloužíme duchovní zážitek, nebo dokonce mystický zážitek. To je velké pokušení. Je to pokušení pýchy, protože tady se dotýkáme něčemu, co není křesťanské. Křesťanská askeze nevede, řekněme, z našeho úhlu pohledu k nějakému zážitku. On samozřejmě může přijít, ale ten zážitek není naším úsilím, ale je darem. A pokud ta zkušenost je, pokud opravdu člověk zažije setkání s Boží láskou, s Boží milostí, tak uchopí, že je právě v Boží náruči. Je zajímavé, že mnoho svědců popisují, že si třeba touhle formou askeze, nebo tímto, řekněme, trošku cestným náhledem na askezi prošli. A prožili určité vnitřní ztroskotání. Protože v momentě, kdy si začneme myslet, že už náš duchovní život máme pod kontrolou, tak někde se tam to čertovo kopítko objeví a ten člověk nějakým způsobem zažije i takové jakoby selhání kvůli té sebejistotě. Ale není to už třeba kvůli tomu, že se vrátil k tomu původnímu třeba starému životu a hříchu, ale je to spíš zkouška, ve které člověk odhalí, že tou naší cestou je samozřejmě naše úsilí, je to ta synergie, je to ta spolupráce, ale v té fázi, řekněme, otevřenosti je to vstup do Boží náruče, do Boží lásky.
1: To je to, co jsme už vzpomínali v prvním pořadu, obdarovávání Boha.
0: Přesně tak. Člověk je obdarován. Takže varujme se třeba tohle přístupu pohansko-mystického k askezi, který ale dneska taky velmi běžný. Hodně lidí chodí na různé kurzy, chtějí zažít nějaké otevírání čaker, chtějí zažít nějaké osvícení při nějakém dýchání, prožít nějaký transcendentní zážitek. No a to je trošku jinde, než jak třeba askezi a meditaci pojímáme my. I v těch jiných světových náboženství jsou semínka pravdy, kterých si vážíme. A druhý vatikánský koncil to podtrhl. Vážíme si i, řekněme, určitého asketického úsilí, třeba u mnichů jiných tradic, jako jsou buddhisté a podobně, kteří rozpoznávají určitou nedokonalost světa a nedokonalost sebe sama a určitou sebekázní jdou na cestu podle jejich přesvědčení. Naše pojetí askeze je ono usilování o dokonalost z toho důvodu, že stále více jsme si vědomi, kým jsme ve vztahu k Bohu, k sobě samým, k bližnímu a k celému stvoření. A víme, že to není úplně nejlepší vždycky. Víme, že ve vztahu k Bohu máme hodně co dohánět. Ve vztahu k sobě samému rozpoznáváme také to, kde je uvnitř nás nějaký ten osten, ten, který nás odvádí, ten, který nás odcizuje druhým, ten, který nás někdy staví proti druhým. A proto je důležité vstoupit na tento duchovní boj.
1: Takže to byla taková ta první cesta, někdy šalebná, že ta pohanská.
0: Pak je zde ještě jedno takové nebezpečí, o tom jsme mluvili na začátku, že si představujeme, že my si odpíráme něco dobrého a ten Pán Bůh si to dobré veme a někdo to dobré si použije. Tahle představa může být taky v některých kruzích zakořeněná. Ona není úplně, řekněme, teologicky dobře podchycená, protože jestliže vememe, že každé dobro participuje na nejvyšším dobru, kterým je Bůh, tak proč ho odpírat? Vždycky si odpíráme od zlého a přilneme k dobru. Takže to naše pojetí askeze je z našeho úhlu pohledu je duchovní boj.
1: Už jsme hledali význam slova askeze v současném slovníku cizích slov. Hovoříme o křesťanské askezi, pojďme tedy hledat tento pojem v písmu.
0: Když se podíváme na Nový zákon, tak v evangeliích slovo askeo nenajdeme, ale najdeme tam jasné vodítka pro to, jakým způsobem se přibližovat ke Kristu a jak ho napodobovat také v době, kdy byl Ježíš pokoušen na poušti, a jasným způsobem

0: rozlišil našeptávání zlého. Nebo když Ježíš trpěl v Getsemanech a prosil a nakonec řekl, buď tvá vůle. A to je přesně ona modlitba, je to to vlastně odevzdání se do Boží vůle, což je formou askeze. Askeze znamená nalézat Boží vůli ve svém životě a to také znamená určité úsilí.
1: Co je smyslem askeze? To, co jste teď řekl.
0: Smyslem askeze je přiblížení se k Bohu. Čteme o tom, ale třeba ve Skutcích, jo? Kde se píše, proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi. Já se snažím. To znamená, že jestliže se snažíme uchovat naše svědomí neporušené, tak to znamená nějaké naše úsilí. Není to samozřejmé. Musíme nějakým způsobem na sobě pracovat. V listu Galackým, když čteme o ovocích Ducha Božího, tak tam v závěru je vedle dobroty, věrnosti, tichosti také sebeovládání. Vidíme, že ono sebeovládání souvisí s křesťanstvím. A on nás nějakým způsobem disponuje pro Boha. Disponuje nás proto být otevřeným. Askeze nás nikdy nesmí uzavírat. To je špatná askeze. Jestliže nás askeze uzavírá od sebe, jestliže z nás dělá lidi nerudný, jestliže vůči druhým jsme nevraživými, protože my se přece cvičíme, no tak jsme někde úplně mimo.
1: Jo?
0: Vlastně tím plodem askeze je ta láska, radost, pokoj, trpělivost, ovoce Ducha Božího. Jestli je člověk radostný, jestli je pokojný, trpělivý, laskavý, dobrý, věrný, tichý, tak je to člověk, který také se sebeovládá. A to je právě to tajemství Ducha Božího, který v nás působí.
1: Askeze u některých řeckých filozofů, jak už jsme se zmiňovali, znamenala cvičení v mravní přísnosti. Cvičení, jehož výsledkem je sebeovládání. Máme takový doklad i v písmu?
0: V druhém listu Timoteovi také čteme, snášejte se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezapletá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Vidíte, že každá profese vyžaduje určité úsilí. Každé zaměstnání, když se na něj připravujeme, vyžaduje určité úsilí. Analogicky duchovní život vyžaduje určité úsilí. A na jiném místě čteme, avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnuj své službě. Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval, také z druhého listu Timoteovi. A právě tady vidíme i ten důvod, vidíte, třeba ten rozměr, říkáme někdy pasivní askeze, snášet útrapy. To znamená neodplácet bezprostředně, když někdo na nás vykonává něco zlého a odplácet ještě větším zlem, aby se ta spirála zla zvětšovala. Ale a proč? To tam pokračuje. Konej dílo zvěstovatele evangelia. My jsme askezí otevřením Bohu pro naše poslání zvěstovat evangelium. A to je zase to, co je podstatné. Zvěstovat evangelium, aby jsme byli schopni zvěstovat evangelium. To znamená, říkali jsme si, cílem naší askeze je objevit Boží vůli, zvěstovat evangelium a být věrný službě, ke které nás Pán povolal. A právě proto všechno potřebujeme se připravit. A tady jsou ty naše vlastně východiska askeze antropologická, kdy jsme si vědomi, že je v nás někde ten prvotní hřích, se kterým musíme vnitřně bojovat, ale na druhou stranu je i ta milost, se kterou spolupracujeme a vytváříme naše poslání ve zvěstování evangelia.
1: On už Ježíš sám byl, že? Velký asketik.
0: Tak u Ježíše samozřejmě v rámci jeho bohulibství on je naším vzorem, kterému se připodobňujeme. On dokázal dokonalým způsobem se vyrovnat s tím působením zlého. Ať už to bylo působení ďábla, působení, řekněme, protievangelijní atmosféry tehdejšího světa, možná někdy i našeho světa, můžeme být obdobně svědky protievangelijní atmosféry. Nenechal se tím zahltit všech těch impulzů a informací a slov, ale dokázal jasně rozlišovat v síle Božího slova a zvěstovat evangelium.
1: Cílem naší askeze je objevit Boží vůli, zvěstovat evangelium a být věrní službě, ke které nás Pán povolal. Na vlnách Proglasu posloucháte pořad cyklu Dotýkání světla. Hovoříme o křesťanské askezi. Jak k ní můžeme přistupovat, jak ji můžeme třídit?
0: Takové té klasifikaci křesťanské askeze se snažíme ty její projevy rozdělovat. Takové to klasické pojetí je, že askezi máme vnitřní a vnější. Co je ale velmi důležité, když budeme mluvit nejprve o té vnitřní askezi, kdy se snažíme nějakým způsobem střežit naše srdce, střežit naši představivost, aktivně zapojovat světlo rozumu v rozlišování a svoji vůli formovat k dobru. Tak tato vnitřní askeze, kdy naši představivost živí Boží slovo, z něho vyplývající úkol, tato vnitřní askeze se potom projevuje v té vnější. To znamená, že ten vnitřní boj třeba s nějakým tím pokušením se snažíme nějakým způsobem i vnějším vyjádřit. Já většinou říkám takový jednoduchý příklad. Vemte se, že když máte v sobě nějakou závislost, která vás odklání od Boha, od blížního. A tato závislost samozřejmě se nějak projevuje ve vašem chování, jednání ve vnějších věcech. Tak než abychom se vzdálili evangeliu, je lepší raději vyrvat tu závislost i po té vnější stránce a vzdálit ji od sebe, aby to pokušení bylo daleko. Například, když někdo je závislý na alkoholu, no tak co musí udělat? Musí veškerý alkohol dát pryč z té místnosti, ze svého domu, vyhýbat se kamarádům, který by ho stáhli do hospody. No a teďka si za ten alkohol dejte cokoliv, co nás znesvobodňuje. A tomu se musíme jak v té vnitřní obrazotvornosti, v tom vnitřním našem světě vyhýbat, řekněme, v síle Božího slova a zároveň i nepodléhat tomu pokušení zvnějšku, když na nás třeba doléhá právě ta závislost, která by se mohla projevit.
1: Místo ní postavit něco, co nás otvírá k Bohu.
0: Přesně tak. A je důležité, aby ta vnější askeze vycházela z té vnitřní. Protože potom bychom byli pokrytci. Jo, kdybychom na odiv ukazovali, že se modlíme v předních řadách, ukazovali všem, že máme všechny možné pomůcky k modlitbě, růžence, že nejíme maso, když se nemá jíst maso, ale potom, když bychom zjistili, že uvnitř jsme lidmi rozháranými, lidmi, kteří jsou jakoby jakoby agresivní, nepřátelský, že z nás nevyzařuje ta Boží láska, tak je to všecko jenom na oko. Kdyby nás ten bližní nezajímal, tady to je takové to kritérium, kdyby nás nezajímal bližní v naší askezi, no tak je to něco sebestředného, něco, co vůbec nesouvisí s askezí. Právě ta vydanost, ta kenoze, ta otevřenost bližnímu je tou hlavní cestou askeze, na kterou nás navádí Pán Ježíš.
1: Askeze vnější nebo vnitřní může být jistě i jiné dělení.
0: Už jsem tady zmínil třeba pasivní askezi. To znamená, že někdy, když to se týká naší vůle, někdy, když opravdu trpíme nějakým příkořím, tak třeba nereagovat popudlivě, nereagovat s větší agresí, nereagovat s větším násilím. Ono to ale neznamená nezastat se třeba někoho, na kom je vykonáváno třeba bezpráví. Zase bychom měli strážit spravedlnost a být těmi, kdo třeba poukáží na bezpráví, kritizovat, když je někdo utiskován a podobně. Ale v tom našem přístupu, když jsme bezprostředně ve vztahu k bližnímu, který třeba se k nám projevuje jako náš nepřítel, tak nemít k němu ten postoj pomsty a agrese, ale to, co nás učí Pán Ježíš, abychom žehnali, abychom na nenávist odpovídali láskou. A to není jednoduché. A vemte si, to je ten vrchol askeze, kolik mučeníků křesťanských v každém století svědčili o tom, že tohle je to vítězství života nad smrtí. Kolik mučedníků i ve 20. století nacismu a komunismu, když k ním přicházeli jejich vrazi, kteří je přišli zabít, tak oni jim žehnali. A to je vrchol křesťanské askeze. Projevit lásku těm, kdo usilují o náš život, abychom svědčili, že vzkříšení je poslední slovo a ne smrt.
1: Odpouštět a žehnat nepříteli, to je těžké. Velký nárok, kterému dostojí opravdoví svědci. Největší plod zralé askeze. Jak ale my, běžní lidé, poznáme, že je naše asketické úsilí správné?
0: Tak samozřejmě vždycky je důležité mít dobré duchovní vedení. Člověka, který vám poradí, jestli někde nejsme třeba na cestě, jestli se zbytečně nepřepínáme, nebo jestli třeba věc, o které se domníváme, že nás kličuje, jestli není možné ji třeba vyřešit svátostně, svátostí smíření, uzavřít a otevřít se novému životu. Proto to duchovní vedení je velmi důležitý. Ale když bychom mluvili o té míře askeze, tak takovým znamením je teologálnost. To znamená, že u toho člověka se projevují cnosti víry, naděje a lásky. To, co vás vlastně vede k Bohu. Když vidíme, že ten člověk, jak jsme o tom hovořili, u ovocích ducha, je opravdu takovým radostným, tak je to člověk, který nějakým způsobem sám se sebou vnitřně dobře pracuje. A tím plodem, ale na druhou stranu, je také pokora. On člověk, který, řekněme, bojuje sám se sebou a také v radosti sdílí Boží slovo a spolupracuje s Boží milostí a šíří ho dál, tak takový člověk nemá potřebu něco ukazovat uměle na odiv. On je pokorný, on zná sám sebe, on ví, že on je tím velkým hříšníkem před Bohem a nemusí neustále jenom vidět trámy v očích bližních. Je důležité si všímat přesně tak těch vlastních nedokonalostí a žít s takovou vnitřní pokorou. A právě svoboda od posuzování druhých je jedním ze znamením dobré askeze. Trpělivé snášení třeba nějakého příkoří. Je důležité také v askezi být důsledný a zároveň přiměřený. Jo, to někdy si řekneme, teďka budeme držet nějakou askezi, no a ono to za týden přejde, ale dát si určitou jakoby pravidelnost, určitý řád, to je velmi důležitý a tomu být věrný a vědět, že ta askeze je také celoživotní cesta. To není tak, že jednou už budeme hotoví, že už jsem dosáhl cíle, naopak. Ten cíl je stále před námi a v každém tom životním období ta askeze také nabývá jiného rozměru. Jinak, řekněme, se askezi učí děti, s jinými impulzy se konfrontují dospívající, objevují třeba vlastní sexualitu, určitou obrazotvornost, vlastní já, vlastní identitu, vymezují se nějak. Jinak askezi vnímá člověk, který nějakým způsobem našel určitou službu, ať už je to služba kněžství, manželství, řeholní život. Jinak vnímá tuto službu asketicky, když udělal právě to ano a svátostně to bylo podpořeno. Jinak to vnímá po 10 letech, po 20 letech, po 30 letech. A tady v každém tom životním období je určitá výzva, určité věrnosti té askezi a má jinou podobu.
1: Není to jen jednorázový přístup k životu, ale je to celoživotní cesta.
0: Přesně tak. Každý den ráno, když se probudíme a modlíme se ranní chvály, tak si také uvědomujeme, co nás ten den čeká a kde na sobě musíme zapracovat. A to je vždycky nové.
1: Duchovní knihy doporučují jako hlavní prostředek ke cvičení ve stálosti a vytrvalosti dobrá předsevzetí pod dozorem stálého duchovního vůdce. Svatá Terezie Veliká prohodila jednou ironicky, že cesta do pekel je dlážděna dobrými předsevzetími, která se nikdy neuskutečnila. Je proto důležité znát sebe, své možnosti, sílu své vůle a nedělat velké plány. Daleko lepší je přece vzít si maličkost, ale slovu dostát. Děkuji docentu Karlu Sládkovi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za dnešní hovory o askezi. Příště probereme Lectio Divina. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, je tu 11. hodina a to znamená?
1: A to znamená, že se na vás těšíme v našem pořadu Pro glaso. Dnes od mikrofonu Tamča
0: a Joška.
1: Dnes začínáme letní typ prodla Pro glasa, to znamená, že nebude to úplně probíhat jako vždycky, nebudeme bodovat, nebudeme známkovat, protože jsme to uzavřeli stejně jako školní rok, ale budeme soutěžit, budeme si povídat trošku jinak.
0: Přesně tak. Já bych na začátek možná zadal SMS otázku, kterou samozřejmě můžete hlasovat. Co pozná ten, kdo miluje radovánky podle 21. kapitoly knihy Přísloví? Co pozná ten, kdo miluje radovánky podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
1: No a vy nám můžete vaše odpovědi buď psát SMS-kama na číslo 775-132-132 nebo mailem na adresu živě@proglas.cz. Možná bychom vám mohli i říct, jaké okruhy pro vás dnes máme připravené.
0: Tak je to pan X?
1: Pan X, pak máme ano nebo ne.
0: Korektor.
1: CM quiz.
0: Hudby znalec.
1: Skrývačky.
0: AZ quiz.
1: A nakonec vševěd. Toho znáte, ten je nejvíce podobný našemu klasickému stylu soutěžení během roku.
0: A máme tu ještě jedno sdělení. Milí soutěžící, během dalšího soutěžního roku jste nazbírali mnoho výher, ale také bodů do celoroční soutěže o finále Pro glasa. Během dalších týdnů sledujte své e-mailové schránky, protože tam přijde dopis s nabídkou cen za výhry, které jste si ukládali za poslední půl rok. Během prázdnin se také sečtou všechny body za poslední rok a vyjdou nám z nich semifinalisté, které oslovíme k účasti na postupu do finále u nás v Brně v Radiu Pro glas. Semifinalisté mohou očekávat e-mail koncem prázdnin, protože finále se uskuteční během měsíce října. Děkujeme, že s námi soutěžíte.
1: Přesně tak, to je vzkaz, který vám posílá Dan, který pro nás celý rok v Radiu Pro glas, Pro glaso chystá. Tak
0: a pozor,
1: pozor,
0: příští neděli Pro glaso nebude, protože budou živé přenosy z Charisu na výstavišti v Brně. Uslyšíme se tedy za 2 týdny.
1: No, v každém případě, kdybyste nás chtěli slyšet, tak my s Joškou v Charisu, ale určitě budeme.
0: Budeme, anebo nás tam můžete vidět.
1: Vidět, to by bylo super, kdo přijde do Brna na výstaviště, tak se potkáme.
0: Přesně tak. No a já si myslím, že už nezbývá, než otevřít linku na čísle 739-850-345. Mám to udělat, Tamčo?
1: Určitě, jdem na to.
0: Tak máme tu prvního volajícího. Ahoj. Halo, halo.
1: A to bude miminko Joshua. Kdo pak je tam?
2: Eliáš Loveček, je mi 7 let.
1: Eli, tak jsem to přesně trefila, že to byl bráška Joshua.
2: Jo.
1: Jo.
0: Tak, jaký okruh si vybereš?
2: Ano, ne.
0: Ano nebo ne?
2: Ano nebo ne.
0: Tak jo. Musíš odpovědět co nejrychleji a jenom jednou se můžeš zmýlit. Tak dobře poslouchej. Otec Cyrila a Metoděje se jmenoval Lev.
2: Ne.
0: Ano, to je špatně. Ano, jmenoval se Lev. Druhá otázka. Cyril byl starší než Metoděj.
2: Ne.
0: Správně. Cyril byl pohřben na Velké Moravě.
2: Ano.
0: A to je také špatně, ale už to dohrajeme. Metoděj nejdříve vystudoval práva.
2: Ano.
0: Správně. A Metoděj zemřel ve vězení.
2: Ne.
0: Správně.
1: No, musíme říct, že na určitou věkovou skupinu jsou to těžké otázky.
0: Tak. Přesně tak.
1: Takže Eliášku vedl jsi velmi statečně. 2 chybičky ve škole za 2 bych dala.
0: Já taky.
1: Super. Ještě budeme soutěžit, nebo budeme si povídat? Pojďme si říct, jak se máš.
2: Dobře.
1: Co je u vás nového? Jak jste prožili ta vedra? Chodili jste se koupat? Nebo jste byli schovaní někde v chládku?
2: Chodili jsme se koupat.
1: To je super. A chtěl bys někoho pozdravit?
2: Chci do poslouchání vás, tátu, maminku, Pavla, Herajna, Aničku, Marlenku Houtičkovou a dědu.
1: Super. Tak my tě taky pozdravujeme a přejeme ti hezký zbytek neděle. Budeme předávat?
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Budeme předávat.
1: Ano.
3: Ano.
2: Tady
1: je Lili.
3: Ahoj.
1: Mhm, tak tady musíme ještě vymyslet něco. Něco jednoduchýho, že jo?
3: Něco jednoduchýho, no tak co bychom tady, že bychom dali něco z vševěda? Něco jednoduchýho z vševěda?
1: Myslím, že si tak něco úplně budeme muset vymyslet.
3: Ona říkala ano nebo ne.
1: Ano nebo ne.
2: Nebo ne.
3: Tak jo, tak dáme ano nebo ne. Ale je to trošku asi složitější, ale ty to zvládneš.
2: Nevadí.
1: Dobře.
3: Nevadí, tak dobře. Tak první otázka.
1: Dám si pomocníky, prosím, k sobě.
3: První otázka. Matka Cyrila a Metoděje byla Slovanka.
2: Ano.
3: Správně. Cyril pracoval jako knihovník v Konstantinopoli.
2: Ne.
3: Tak to je špatná odpověď, ale pojďme dál. Cyril s Metodějem objevili ostatky svatého Prokopa.
2: Ne.
3: Správně. Cyril byl jako misionář poslán k Saracénům.
2: Ne.
3: To je špatně. A poslední otázka. Metoděj dříve pracoval jako lékař.
2: Ano.
3: Tak to je také špatně, ale máš krásné dvě dobré odpovědi. To si myslím,
1: super,
3: že je úžasné.
1: Lidi, dneska jsi to vyzkoušela poprvé úplně, jak by to bylo, kdyby to byly otázky fakt z těch našich podkladů. Ale jsi báječná, máme z tebe radost. Budeme trénovat přes prázdniny, jo?
2: Ano.
1: Tak. A máš se hezky?
2: Ano.
1: Ano. A co budeš dnes dělat?
2: Halo.
1: Budeš si třeba hrát?
2: Tak jo.
1: Tak jo. A chtěla bys někoho pozdravit určitě, že jo?
2: Tak jo.
1: Tak povídej.
2: Za Pavla, za Aničku, za maminku, za tátu.
1: To je hezký. A my tě taky moc pozdravujeme. A měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je hezký.
3: Naše nejmladší soutěžící a jaký to krásně jde.
1: No, když si vzpomínám, že když začínala, ano, tak ještě neuměla vůbec mluvit, že jo?
3: Přesně tak. Jde to velice rychle u lovečkových. Tak ahoj, kdo tam?
4: Dobrý den, tady je Magdaléna Lovečková, je mi 11 let.
3: Ahoj Magdo, rádi tě slyšíme a kam se vypravíš, do jakého okruhu?
4: Prosím zopakovat.
3: Tak máme tu SMS od... To máme taky, to samozřejmě, máme taky. Ale máme tu pana X, korektora CM Quiz, hudby znalce, skrývačky, AZ Quiz a vševěda.
4: Tak, prosím, hudby znalce.
3: Tak dáme hudby znalce. A dobře poslouchej text písničky a hledej postavu, která zpívá text refrénu a nenech se zmást s lokou. Tak tedy pouštím.

0: na oběd.
1: Se mi chce taky tleskat, pískat. Krásná písnička.
2: Děkujeme vám.
1: No, tak Magdalenko, nenechej se zmást, jak říkal Joška. A nemáme hádat, o kom písnička byla, ale kdo ji zpíval. Komu, že jo?
3: Abraham to zpíval Sáře.
1: Přesně tak, zpíval to Abraham Sáře. Tak.
4: Vítězná znělka patří tobě. No a my se tě taky zeptáme, jak se dnes máš, co chystáš.
1: Magdalenko?
3: Ještě nevím, co dneska budu dělat.
4: To nevadí, ono se něco zajímavého určitě najde.
1: Já bych doporučovala jít chvilku ven, protože konečně není horko,
4: ano.
1: A teď neprší, nevím jak u vás.
4: Počasí jako dělané
1: tak,
4: na procházky.
1: Na procházku trošku schladit přírodou, proběhnout se, případně povozit brášku. Co říkáš? Už ho tam slyším, za chvilku nám bude volat jako Lili. Magdalenko, já jsem dnes udělala nám tady takovou radost, Jošku. Přinesla jsem obrázek, který jsem našla, který jste nám tady nechali minulý rok, kde je nakreslena celá vaše rodina. Myslím, že to kreslil Eli. Tak jsem říkala, že si to tady dáme do studia. Vždycky, když budeme vysílat pro glasu. Koho bys chtěla pozdravovat?
3: Všechny, kdo poslouchají vám to pro glasa. Pavla, Madlenku, Aničku a úplně všechny.
4: To je od tebe moc hezké. Pozdravy vyřizujeme a budeme se těšit zase příště za 14 dní. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak co, Ježko, jak to tam vypadá s tím voláním? Zatím nic?
4: No zatím nikdo.
1: Tak jenom připomenem, kdyby třeba náhodou to chtěl zkusit někdo, kdo nám ještě nevolal.
4: Ano.
1: Je to takové bez toho hodnocení. Tak nám volejte na číslo 739 850 345.
4: A už se někdo našel. Ahoj, tady Joška a Tamča.
5: Dobrý den, tady Václav Bariček z Valašského Meziříčí.
1: Ahoj, Vašíku, nazdar, jak se máš?
5: Jo, jde to, je dobré. Dá se.
1: Rovnýma nohama do prázdnin.
5: Ano, ano.
1: Tak co si vybereš? Máme ti znovu přečíst? Nebo si
5: ano, ano, pamatuješ? Prosím.
1: Takže prosím tě, máme tu ještě Pana X, Korektora, CM Quiz, Skrývačky, AZ Quiz a Vševěda.
5: Tak já bych prosil AZ Quiz.
1: Jdem do AZ Quizu, dobře. Tak, poznej, o koho se jedná. Když poznáš, nebo když znáš počáteční písmeno, tak to bude pro tebe jednodušší a jednou se můžeš splést. Takže pozor. Písmeno S A je to jméno knihy, které popisuje šíření křesťanství v prvním století po Kristu. S A.
5: Skutky apoštolů.
1: Výborně. Další písmeno S S. Jméno prvního izraelského krále a proroka, který ho pomazal. Dvě S.
5: Saul a Samuel.
1: Dokonalé. Teď tu máme zajímavou zkratku SPD. Nebude to žádná zkratka politické strany, ale pozor. Jméno vlasatého siláka, příslušníků národa a ženy, kteří ho připravili o sílu. Takže první S bude
5: Samson.
1: Samson, pak národ.
5: Pelištejci.
1: Ano, ano, Pelištejci, ano. A žena.
5: Pelištejci a Dalila.
1: Dalila. To byla ona, která mu ustřihla vlasy a ztratil sílu. Pak máme další písmena G a Z. Značí místo, kde byl Ježíš zatčen.
5: Getsemanská zahrada.
1: Přesně tak, to bylo snadné. A poslední písmena Eš a K. Člověk, který pomáhal Ježíši nést kříž. Eš.
5: Šimon z Kyrény.
1: Kyrenský, přesně. Oh, super, Vašku. A co jsme taky mohli čekat, že jo? Ty víš vždycky všechno.
5: Ne, to ne.
1: Jak se máš?
5: Jo, dobře.
1: Co plánuješ? Jdeš teď někam na prázdniny nebo budeš doma?
5: My teď se díváme na tu mši toho Velehradu A takže jsme si museli ověřovat, jestli pro glasu vůbec je. A pojedu k babičce příští týden.
1: U babičky nejkrásnější prázdniny. Doufám, že dobře peče, Vašku.
5: Ano. Peče.
4: Tak jo, můžeš ještě někoho pozdravovat, pokud chceš?
5: Já bych chtěl pozdravit otce Pavla, otce Sláva, otce Káňu, všechny, kdo poslouchají a vás do proglasu.
4: Tak jo, my ti moc děkujeme. Měj se moc krásně, ahoj.
5: Děkuji, nashledanou.
4: Tak to byl náš pravidelný volající Vašík. No a my si teď zopakujeme dnešní SMS otázku. Ta zní, co pozná ten, kdo miluje radovánky podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Co pozná ten, kdo miluje radovánky podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
1: No a vy nám můžete odpovídat SMS-kami 775 132 132 nebo mailem živě@proglas.cz.
4: A vidím, že už někdo další vytočil naši linku. Ahoj, tady Joška a Tamča.
0: Dobrý den, tady je Aneška Lovečková, je mi 12 let.
4: Ahoj Aneško.
1: Ahoj.
4: Jakou otázku si vybereš, jaký okruh?
0: Prosím, nedělní litost, teda ne, skrývačky.
4: Dobře, tak dáme skrývačky. Tak, přečtu ti čtyři věty a v nich se skrývá jméno. Tak první věta. V Řecku agora zdobí každé větší město. V Řecku agora zdobí každé větší město.
1: Chce to asi tuško papír? Líp se to potom čte, když to člověk vidí.
4: V Řecku agora zdobí každé větší město.
1: Poradíme, že jde o jméno.
4: V Řecku agora zdobí každé větší město.
0: Gorast.
4: Ano, je to Gorast. Pojďme na další. Že chodím bosá, vadí naší mámě. Že chodím bosá, vadí naší mámě. Ano. Tak třetí. Včera jsme našli v rokli mentolové bonbóny.
1: Včera jsme našli v rokli mentolové bonbóny.

0: Včera jsme našli v rokli mentolové bonbóny. Ano, a poslední. Správná holka nebo žena umí si poradit v každé situaci. Správná holka nebo žena umí si poradit v každé situaci.
1: To bude těžší. Janet? Není to úplně používané často jméno.
0: Správná holka...
2: Janet?
0: Jak?
2: Janet?
0: Ne. Zkus to ještě jednou. Správná holka nebo žena umí si poradit v každé situaci.
2: Božena
1: by bylo hezký.
0: Jo, to by taky
1: a
0: šlo.
1: A nevím, ve starým zákoně.
0: Božena Němcová.
1: Ale vidíš dobře, jdeš na to dobře. A jsi blízko, my ti poradíme. Jsi blízko, jsi na správném místě.
0: Ještě kousek dopředu.
1: Jako číst dál, tak. Doze, pokračovat. My tě když tak nenecháme trápit, opravdu není to úplně běžné, že bychom to často slýchali. Je to taky jméno. Necháš se podat?
2: Asi jo.
0: Je to Naum. Naum.
1: To bylo těžké.
0: Ale samozřejmě uhodla si 3 ze 4. Takže vítězná znělka je tvoje.
1: Přesně tak. Aneško, co bychom se zeptali tebe? Dlouho to nezazněla otázka. A co máte dnes k obědu?
2: To nevím, ale můžu to říct poměrně jednoduše. Tak vojítku a můžu to říct poměrně jednoduše.
1: Tak, co ještě?
2: Kuřecí kousky na smetaně.
1: No to bude
0: dobrý. No tak to
1: dobrý.
0: Je nádhera.
1: A jsme tady polkli si
0: už. A bude to se rýží anebo s knedlíkem?
1: Nebo s kolínkama.
2: Myslím,
1: že rýží. S rýží.
0: Je, tak to bych si tak dal. Já už mám takovej hlad.
1: Už chodátko tady od rána se trápíš. Tak to je úplně úžasné. Aneško, můžeš pozdravovat i někoho?
2: Madlenku Housličkovou, Pavla, tátu, Merušku a Elišku, všechny, kdo poslouchají, Aničku, maminku a tátu, dědu, druhýho dědu, tetulu, babičku a Vojtu, Věrku a Václava, Mašlíky a vás do Proglasa.
1: Děkujeme.
0: Moc děkujeme.
1: A přejeme ti hezky zbytek neděle. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No já si myslím, že bychom si mohli pustit nějakou písničku. A tahle je od skupiny Bombardák, ale teď se nám rozezvonil telefon, tak ještě vezmeme dalšího volajícího. Ahoj, kdo tam?
3: Tady je Bernadetka Lovečková.
0: Ahoj, Bernadetko.
1: Ahoj.
0: Jak se máš?
3: Dobře.
0: To jsme moc rádi.
1: Tady zaškrkáváme další postavičku na našem obrázku od lovečku.
0: Tak a kam se vypravíš? Jaký okruh?
3: To je to tvrdé.
1: Něco jednoduchého.
0: Něco jednoduchého. Tak já pořád se kloním k tomu vševědovi, že ty jednodušší otázky by mohly být v pořádku.
1: Tak si zavolej někoho ze sourozenců na pomoc.
0: Já se tě zeptám, ve kterém dnešním státě bys hledala rodiště Cyrila a Metoděje? Byla to Itálie, nebo Řecko, nebo Tunisko? Ve kterém dnešním státě bys hledala rodiště Cyrila a Metoděje? Byla to buď, nebo je to Itálie, Řecko... Řecko, ano, správně, je to Řecko. No a můžeme se podívat na ještě jednu otázku, tedy.
1: Ty taky tak hledám, ale
0: tam, jsou tak
1: pro
0: tebe
1: asi všichni celkem složité, ale já věřím tomu, že ti tam určitě pomůže, ale toto bys možná vědět mohla. Poslouchej, na kterém poutním místě na Moravě probíhají celostátní oslavy svatého Cyrila a Metoděje právě dnes? Je to na Svaté hoře, na Hostýnku, anebo na Velehradě? Na kterém poutním místě na Moravě probíhají právě dnes oslavy svatého Cyrila a Metoděje? Je to Svatá hora, Hostýn a nebo Velehrad?
3: Velehrad.
1: Je to Velehrad. Zasloužíš. Výborně.
0: Výborně.
1: Tak jsme tam něco přece jenom našli. Byla jsi někdy na Velehradě?
3: Ne.
1: Ne, tak máte výborný námět na výlet s rodiči a se všemi sourozenci, je to tam opravdu krásné.
0: Chtěla bys ještě někoho pozdravit?
3: Ano. Maminku, tátu, Pavla.
1: Se nám zasekla.
3: Aničku. Madlenku, Housličkovou, všechny, kdo poslouchají a vás dobroglasa.
1: Moc děkujeme.
0: Děkujeme, měj se krásně. Ahoj, pápa.
1: Ahoj.
0: No a my už si pustíme slíbenou písničku.

0: To byla písnička, kterou jsme si předělili zhruba polovinu dnešního Proglasa. Příští týden se neuslyšíme až za 14 dní, protože budeme mít svůj stánek s Proglasem na Charisu, na výstavišti, kde nás můžete navštívit.
1: Vás tam srdečně zveme. Takže vás srdečně zveme a budeme moc rádi, když nás přijdete navštívit a můžeme se i vzájemně vidět.
0: Přesně tak, budu tam já a tady Tamča.
1: Mm-hmm. A budu tam i další naši kolegové a moc se na to těšíme, takže nezapomeňte v sobotu vzít rodiče a říct, pojď se podívat na Charis konferenci v Brně na výstaviště. Tam se najdeme, nás poznáte podle modrého stánku Radia Proglas, nedá se přehlednout.
0: No a vy dnes už soutěžíte v prázdninové formě. Ta je trochu odlišná od té, kterou znáte ze školního roku, a to v tom, že nebodujeme a vybíráte si z úplně zajímavých otázek. Je to třeba Pan X, Korektor, CM Quiz.
1: AZ Quiz a Vševěd. Ten Vševěd je vlastně nejvíc podobný.
0: Že? Ano, a vidím, že už někdo vytočil naše číslo. Ahoj, tady Joška a Tamča.
2: Tady je Benedikt, večer.
0: Ahoj, Benedikt. Benedikte, ahoj, moc tě zdravíme. Jaký okruh si vybereš?
2: Opakovat, prosím.
0: Tak máme tu Pana X, Korektora, CM Quiz, AZ Quiz, Vševěda.
2: To je to CM Quiz.
0: To je quiz, které k následujícím tvrzením, které bych ti přečetl, musíš dát buď C, pokud se týkají Cyrila, a M, pokud se týkají Metoděje, a CM, pokud se týkají obou, anebo N, pokud se netýkají nikoho z nich.
1: A můžeš se taky dvakrát splést. A je tam.
2: Tak já to zkusím.
1: Zkusíš to?
0: Tak to zkusíme. Vypadá to složitě, ale ono to tak těžký nebude. Tak. První otázka. Měl přezdívku filozof?
1: Ty máš uhodnout, jestli Cyril, Metoděj nebo nikdo.
0: Ještě může být Cyril a Metoděj.
1: Že by oba.
0: C nebo M nebo CM a nebo N. Je, teď jsem to řekl strašně složitě. Tak jinak, buď je to C jako Cyril, nebo M jako Metoděj, nebo Cyril a Metoděj, a nebo nikdo. Cyril, no správně. Tak. Pocházel ze Soluně.
1: Jeden, druhý nebo oba?
2: CM.
0: Správně, CM. Zemřel v roce 885.
1: To už je těžký. Výborně.
0: Stal se arcibiskupem.
2: M.
0: Zemřel asi ve věku 42 roků.
1: Který z nich? Ještě pořád nemáš chybu, ještě pořád máš.
0: Co? Správně. Kdo měl chudé rodiče? Správně. Navštívil Řím. Nebo navštívili.
2: CM.
0: Správně. A poslední. Zemřel násilnou smrtí. Nebo zemřeli.
2: No.
0: Správně.
1: Teda Benedikte, gratulace veliká.
0: To je opravdu na poklonu. Opravdu na poklonu, je to, bylo to těžké, ale vidíš, jak jsi s tím poradil.
1: Tak to bylo hezký. Tak, co se zeptáme Benedikta? Co třeba, jsme úplně teď zavaření tady. Tak, Benny, já se zeptám třeba. Sportuješ?
2: Judo děláme.
1: Judo? I ještě nějaký bratr nebo sestra?
2: Jo.
1: A už jsi byl i třeba na nějaké soutěži judistické?
2: Ještě ne.
1: Ještě ne. A chtěl bys?
2: Prosím?
1: Jestli bys chtěl...

0: Mašlíky, Pavla Herajna, Marlenku Housličkovou, všechno to poslouchej a vás do programu.
1: Vyřizujeme, děkujeme a těšíme se s tebou zase naslyšenou.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: A mohli bychom si zopakovat SMS otázku, do které dnes můžete soutěžit. Toto se nemění ani v prázdninové formě. No a SMS otázka dnes zní: co pozná ten, kdo miluje radovánky podle 21. kapitoly knihy Přísloví? Co pozná ten, kdo miluje radovánky podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
2: Odpovědi pište SMS-kami 775 132 132 nebo mailem živě@proglas.cz.
1: No a samozřejmě tu pro vás máme ty už zmíněné prázdninové otázky, okruhy, jako je Pan X, Korektor, AZ Quiz nebo Vševěd. Už nám to trošku prořídlo, ale pořád je tu jich pro vás dost.
2: Takže pokud to chcete zkusit, neváhejte a volejte na telefon 739 850 345.
1: No a samozřejmě za několik minut, za asi za 10 minut už budeme končit, takže pomalu poslední šance zavolat do Proglasa, protože příští týden se neuslyšíme. Neuslyšíme, ale za 14 dní si to jistě vynahradíme všichni.
2: A budeme opět pokračovat v tomto letním způsobu Proglasa. Tak co? Nikdo nám nezavolá?
1: Zatím nikdo nevolá.
2: No tak zkusme vyzvat i starší posluchače.
1: Ano, přesně tak. Třeba ti, co volají do městečka a poslouchají nás a chtěli by si zasoutěžit, tak...
2: A nebo někoho, kdo nevolá vůbec ještě a má možnost to zkusit.
1: Tamčo, ty bys mohla mezi tím pozvat na barvínek.
2: Mohla bych pozvat na barvínek a teď budou ale barvínky už v reprízách. To znamená, že vlastně poslední, který byl v úterý, byl opět ze základní umělecké školy, kde vlastně navštěvujeme napříč celou Českou republikou. A teď by měl náš produkční Petr Tesař vybírat ty nejúspěšnější díly, takže možná nebylo by úplně špatné, kdybyste nám třeba i napsali, který barvínek byste rádi slyšeli znovu, který vás třeba zaujal, který se vám líbil a my vám ho velmi rádi v některém úterku pustíme. Tak.
1: A já už beru dalšího volajícího. Ahoj, tady Joška a Tamča.
3: Čau, Ješko, Tamčo, Ješka, já ti dostínu všude, Zdendo Sokolov.
1: Ahoj, Zdendo, ahoj. Rád tě slyším. No, městečko teďka není, tak se slyšíme aspoň v Proglasu.
3: Takže nesoutěžně, jo?
1: Nesoutěžně.
3: Chtěl bych hádat pana X.
1: Pana X, dobře, takže s reportážním mikrofonem jsme navštívili jednu biblickou osobnost, která ti o sobě něco poví a já ti to pustím a ty musíš určit, o koho se jedná. No, tak dobře poslouchej.
4: Musím jít dál. Musím hlásat radostnou zvěst o Ježíšovi po celém světě. Ale jak zůstat ve spojení s křesťanskými obcemi, které už jsem navštívil? Nemůžu být přece všude a oni taky potřebují moje povzbuzení. Už vím, napíšu jim se Silvánem a Timotejem dopis. Začnu se Soluní. To město má perspektivu. Mám takový pocit, že z něj jednoho dne vyjde velké světlo pro pohanský svět.
1: Tak, poznáš pana X?
3: Jo, už jsem zpátky, já jsem poslouchal z rádia totiž, toho fonu to nebylo slyšet.
1: Ano.
3: Dobře. Takže mě pomohl ten dopis, co tam psal s Timotem, a to mi vychází na Pavla. Takže pan X byl podobně Pavel.
1: Je to tak? No, uhodl jsi správně a já se tě ještě zeptám, než se rozloučíme, co chystáš na prázdniny?
3: O, tak my celkem doufám, že ještě bude pěkně, vedle jsme zvládli, jsme chodili se koupat, takže fajn, že já jsem byl u sestřenky se podívat, takže...
1: Ono jak,
3: takže jsme to zahájili dobře.
1: Jak byly ty horká, teď se ochladilo, tak už to působí takovým podzimním dojmem. A včera jsem se tady bavil s naším kolegou hlídačem a on říká, už to vypadá, jako by začínalo foukat po stráních.
3: ale my vždycky doma říkáme, že to je takové typické na prázdniny, že vždycky to ten začátek doběj a pak se to hned ze začátku začne trošku měnit.
1: Jo.
2: Na druhou stranu, aspoň jsme se neuvařili hned.
3: No, přesně tak.
1: A mám pro tebe ještě zopakování výzvy, a to i pro všechny, kteří nás poslouchají a soutěží v městečku.

0: Pošle nám na e-mailovou adresu městečko@proglas.cz nějakou fotku z dovolené nebo z nějakého výletu a my je potom vyhodnotíme.
1: Dobře, jim děkuju.
0: Tak jo. Ještě můžeš někoho pozdravit.
1: Tak já zdravím třeba Lovečkovi, který volali a vůbec tak všichni posluchače a přeju hezké prázdniny, ať si to užívají děti.
0: My tobě taky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak.
2: Tak to byl takový hezký soutěžní závěr.
0: Ano, přesně ano, tak, ale ještě krásný. Máme pár minut. Ještě pár minut.
2: Že by to ještě někdo zkusil?
0: Někdo to může zkusit i z těch starších. Teď už se limity věku nekladou a vidím, že někdo volá. Ahoj, tady Jožka a Tamča.
3: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: Ahoj, Davide.
2: Zdravíme do Zlína.
3: Ahoj.
0: Tak, jak se máš?
3: No, tak tak hraju Mahjong úplně strašně, už to hraju asi strašně dlouho, pořád se chci dostat na první místo a vždycky jsem na třetím a potom spadnu zase na desáté, takže a jsou ve zlaté líze teda, tak se snažím pořád ty kostičky nějak to a u toho poslouchám teda Radio Proglas a poslouchám soutěž, tak...
0: Víš, jak to je? Neštěstí ve hře, štěstí v lásce. A já se tě teď zeptám, do jakého okruhu Proglasa by ses chtěl podívat. Nebo spíš, jaký si vybereš?
2: Moc nám toho nezbývá. Máme korektor, AZ kvíst a vševěd.
3: No, tak já bych zkusil třeba ten AZ kvíst, no. Teda.
0: Tak jo, tam čo?
2: Tak dobře poslouchej, Davide. Opět říkám, první dvě písmena, která budou, počáteční písmena, která budou obnášet jméno tentokrát, jo? Opět. Takže písmeno A, F. Jde o muže, který přivedl ke Kristu apoštola Natanaela. Zakoutla Natanaela. A, F. Muž, který přivedl ke Kristu apoštola Natanaela. Dvě slova.
3: Ale no, teda to je hodně těžké. To. No.
2: Řekněme, že to A nebude jméno, až to druhé, je to spíš titul, pojmenování.
0: Či funkce.
2: Či funkce. Či poslání, už ti napovídáme. A pak je jméno F.
3: To je fakt, tak no.
2: Tom, máme ti poradit?
3: Nebo? Doufám, že mě nikdo neslyší. Teďka otec Ivan, teďka si chytá za hlavu zrovna v kolu rádia.
2: Nevadí, je to hra.
3: Tak
2: my ti poradíme, nevím, že to mám... A je apoštol. A teď, co bude to F? To je jméno. Přivedl ke Kristu apoštola Natanaela, tak byl to apoštol F. Kolik? Těch F tam bylo.
3: A poštol S teda, tak to teda vůbec nevím, teda opravdu.
2: To nevadí, my tě nebudem trápit. Byl to Filip.
3: Aha, jo, no.
2: Nevadí, pojďme na video dál. Dvě M za sebou, E. Pozor, jsou to proroci, kteří oba k životu přivedli mrtvého chlapce.
3: E, kteří...
2: K životu mrtvého chlapce je docela těžký, že?
3: To já dneska asi to nedám. Opravdu ne, jako je to fakt hodně těžké. Jako ten,
2: No oni, my ti rádi poradíme a ti, co nás poslouchají, tak aspoň hádají s tebou, tak když to neví a hádají, tak se to taky dozví. Takže ta dvě E, proroci, kteří oba k životu přivedli mrtvého chlapce, byla jména Eliáše a Elizea. Eliáš a Elizeus. A pak máme třetí písmeno G, Z. A to je místo, kde byl Ježíš zatčen. A to už se tu dnes opakuje po druhé. Kde zatkli Ježíše? G, Z. Název místa. Popřemýšlej. Přehraj si v hlavě scénář ze Zeleného čtvrtku.
3: No právě, a to chodím ministrova na zelený štvrtek a...
2: Co se tam dělo? Tak byl někde se svými třemi apoštoly kamarády a ti pořád spali. Kde to bylo? A on se tam modlil a říkal, Bože Otče, pokud můžeš, ale jestli, tak ať se stane podle tvojí vůle. A pak někdo pro něj přišel.
3: Okno, to táhlý okno, fakt já to je hrozná ostuda. Jako,
2: tak, to, vidě, to určitě i děti už teď křičí. Getsemanská zahrada.
0: A no, poslední
3: ale
0: ještě.
3: Já jsem to na jazyku, ale my to prostě nemohlo.
2: Nevadí.
3: Já dneska mám úplně.
2: Nevadí. A poslední písmeno a pozor, no. Pozor, to už to dnes taky bylo, to je proto, kdo dával pozor. Takže písmeno Eš a K. Jak se jmenoval člověk, který pomáhal Ježíši nést kříž? Eška.
3: Šimonský Jani.
2: Přesně, tak to vidíš.
0: Aspoň jedno.
3: Aspoň jedno.
2: Dobrý závěr. Konec dobrý, všechno dobré.
0: Davide, no. Tak můžeš ještě někoho pozdravit, jestli chceš.
3: Tak já bych taky určitě pozdravil jako Lovečkovi, protože jim pořád držím palce a od nich volá, tak vždycky držím palce, ať všechno hodnou, ať prostě je to zvládnou. A potom teda určitě vás do Proglasa, potom mamku, která dělá výborné řízky, už to krásně voní. No a potom všichni, co poslouchají a kteří soutěží, všichni z městečka, co volají do městečka a tak. A no a hlavně pana Tesaře, DJ Kočičku, který je krásný DJ a krásně hraje, teda vybírá na té písničky, takže.
0: To je od tebe moc hezké, Davide, měj se moc krásně, ahoj.
3: Taky, ahoj, mňau, mňau.
2: Tak, chtěla jsem říct náš kocourek ze Zlína. Tak super, v tuto chvíli už končíme se našimi hovory. Já bych vám chtěla ještě všem připomenout, kdo třeba neslyšel začátek dnešního Proglasa, abyste byli teďka ve střehu a vyhlíželi maily, protože všechny ty body, které jste sbírali během soutěžního roku, tak budou v nějakém tom finále Proglasa. Během dalších týdnů sledujte i maily, protože tam přijde dopis s nabídkou cen za výhry, které jste si ukládali za poslední půl rok. Během prázdnin se sečtou všechny body za poslední rok, vyjdou nám z nich semifinalisté, ty oslovíme a přijedou k nám do rádia v Brně. Stejně jako loni to setkání bylo velmi krásné. No, semifinalisté mohou očekávat e-mail koncem prázdnin, protože finále bude v říjnu. To je jak ten Klokan přiletí v březnu, ten film. Jestli je další otázka, kdo ví, jak se ten film jmenoval. Tak jo.
0: My si pustíme písničku a vyhodnotíme SMS otázku.

0: Dozněla nám písnička a my jsme zatím vyhodnotili SMS otázku, která zněla, co pozná ten, kdo miluje radovánky podle 21. kapitoly knihy Přísloví.
1: A správná odpověď byla, nedostatek pozná, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej nezbohatne. Kniha Přísloví. No, tak jsme losovali, přišlo hodně odpovědí a vylosovali jsme tedy dvě děti. Tím prvním je Aneška Jelínková a tím druhým je Benedikt Loveček.
0: A já tu mám informaci od našeho Dana, že máme vylosovat tři, na což jsme zapomněli. To se omlouvám a tak tedy ještě losuji. Nekoukám se a losuji pořádně. A vychází to na Bernadetku Lovečkovou.
1: Hezký.
0: Tak, moc gratulujeme. A my se loučíme.
1: Tak, bylo nám s vámi krásně. Připomínáme, že příští týden nás neuslyšíte, protože Proglaso nebude, vzhledem ke konající se konferenci Charis v Brně na výstavišti, kam vás tímto srdečně zveme a tam se s námi můžete setkat.
0: Mějte se moc krásně, loučí se Joška
1: a Tamara. Ahoj.
0: Ahoj.

Krátce před polednem nabízíme k poslechu myšlenku na den. Pochází z pera Ondřeje Čapka a nese téma Věrozvěstové.

Dnes slavíme slavnost slovanských věrozvěstů, Cyrila a Metoděje. Jde o takřka nerozlučnou dvojici, která koná vše pospolu. Schválně, zkuste říci, jak se který od druhého lišil. Který byl mnich a který biskup? Kdo z nich byl starší? Který přeložil písmo do slovanštiny? Nebo ho přeložili oba? Jejich jednota jde tak daleko, že dokonce ani v nejrozsáhlejší encyklopedii na světě, v anglické Wikipedii, není samostatný článek o svatém Cyrilu zvlášť a o svatém Metodějovi zvlášť. Jsou zde pokládáni za nerozlučnou dvojici, a to do značné míry právem. Samozřejmě, že největší přínos těchto svatých bratří je pro nás bezesporu v tom, že nám přinesli víru. Nebýt jich, tak bych dnes možná nemluvil do křesťanského rádia. Nebo by se přinejmenším to rádio určitě nemohlo jmenovat Proglas. Ale napadá mě, jestli tato dvojice nemá svoje prorocké poselství dnes v tom, že je právě dvojicí. Je opravdu žádoucí, aby v čele každého díla stál jeden konkrétní jednotlivec. Nejsme již dnes přesyceni leskem charismatických vůdců. Nezajídají se nám již geniální lídři, kteří nám sebevědomě sdělí, co máme právě dělat. Není individualistické vedení, nakonec jen vedením k individualismu. Copak také Pán neposílal apoštoly po dvou? Sami jako františkáni máme zkušenost, že lepší je konat dílo společně. Ano, je to náročnější, těžší, méně efektivní a zvláště tu a tam dojde k nedorozumění. Ale věříme, že to tak má smysl. A podobně jako solunští bratři nebo apoštolové, dáváme komunitním tvořením díla větší prostor Duchu Svatému k jeho konání. Přeci jen, kdo si zvykne respektovat druhého a ustupovat mu, dá snáze větší prostor samotnému Bohu.

0: Z Brna z Proglasu přejeme krásné sváteční nedělní cyrilometodějské poledne a zveme k modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu před jídlem.
2: Bože, náš nebeský Otče, ty nám všem s láskou přicházíš na pomoc. Požehnej nás a také jídlo, které nám dáváš, a dej, ať lidé všech národů mohou užívat tvých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
0: Amen. Amen. Svatí Cyrile a Metoději,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popolední a tu přichází hudební siesta. Dnes budeme moci poslouchat hned dvě skladby Leoše Janáčka. Jako první zazní slavná duchovní skladba Hospodine pomilujny v podání Pražského symfonického orchestru. Na harfu uslyšíte hrát Ludmilu Stolařovou, v solech uslyšíte soprán Vysockou Jadvigu, alt Marii Mrázovou, tenor Beno Blachut a bas bude zpívat Dalibor Jedlička. Diriguje Jiří Pinkas.

Dozněla duchovní skladba Hospodine, pomiluj mi v podání Pražského symfonického orchestru Derika Jiří Pinkas. V pěveckém podání jste slyšeli soprán Jadvigu Vysocanskou, tenor Beno Blachut, alt Marii Mrázovou a bas zpíval Dalibor Jedlička. I další skladba, která bude následovat, je autora Leoše Janáčka. Tentokrát to bude Glagolská mše. Podání České filharmonie dirikuje Sir Makeras Charles.

Dozněla krásná skladba Glagolská mše Leoši Janáčka. V tuto chvíli budeme poslouchat dál, tentokrát to bude skladba s názvem Proglas od Zdeňka Pololáníka. To vše uslyšíme v podání Státní filharmonie Brno, dirigovat bude František Jílek, zpěv Anna Bárová.

dosněla skladba Proglas od Zdeňka Pololáníka a my budeme pokračovat staroslovenskými písněmi od neznámého autora. Uslyšíme je v podání smíšeného pěveckého sboru Česká píseň. Dirigovat bude Lubomír Henrich.

Dozněly staroslověnské písně neznámého autora v podání smíšeného pěveckého sboru Česká píseň, dirigoval Lubomír Henrich. V závěru pořadu uslyšíte zhudebněný staroslověnský text svatého Cyrila Utvešta filozof Konstantin a velehradské tance Jiřího Pavlici. V podání Hradišťanu doprovázet bude Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirikovat bude Stanislav Vavřínek. Jde o záznam koncertu z roku 2012 z baziliky Santa Maria Maggiore v Římě.

0: Slyšeli jsme zhudebněný staroslověnský text svatého Cyrila s názvem Utvešta filozof Konstantin a velehradské tance Jiřího Pavlici. Slyšeli jsme je v podání Hradišťanů, doprovodila je Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, kterou dirigoval Stanislav Vavřínek. Tento záznam z koncertu jste mohli slyšet z roku 2012 z Baziliky Santa Maria Maggiore v Římě.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Já bych vás jako vždy ještě velmi ráda pozvala k poslechu koncertu vážné a duchovní hudby, která dnes ve 21.15 nabídne k poslechu duchovní píseň Hospodi nepomilujny od neznámého autora z přelomu 10. a 11. století, dále skladbu Opela Ecclesiastica Josefa Antonína Plánického. Potom to bude preludium Es-dur pro varhany Johanna Pachelba a na závěr Eklogy opus 35 a 51 Václava Jana Křtitele Tomáška.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Milí posluchači, srdečně vás zdravím. Máme 13 hodin 30 minut neděli 5. července a vy posloucháte Proglas. Od mikrofonu vás zdraví a krásný den přeje Tamara Suchánková. Dnes máme svátek, státní svátek na paměť příchodu našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Právě před 1163 jsem se do toho zamotala lety, přišli vlastně, přinesli nám naši kulturu, přinesli nám nás. Morava je prostě srdeční záležitostí, hlavně nás Moraváku, tomu se teda přiznám, zdravím do Čech. Moji milí, kdo byl včera na Velehradě, musel si užít překrásný koncert. Ten, kdo byl dnes, prožil i krásnou mši svatou. Každý rok se na tyto oslavy těším. Dnes jsem si vybrala službu v Rádiu Proglas, abychom vám mohli zprostředkovat spoustu písniček a krásně prožitého času. Pojďme se ještě podívat, co se vztahuje k tomuto dnešnímu dni, tedy 5. červenci. Tak například před 590 lety v tento den roku 1436 skončil Jihlavský sněm vyhlášením kompaktát, tedy dohody mezi Bazilejským koncilem a českými husity, kteří byli uznáni za věrné křesťany. Před 115 roky se narodil spisovatel a významný heraldik Karel VI. Schwanzenberg, poslední kníže z orlické větve šlechtického rodu, první velkopřevor a zakladatel novodobého českého velkopřevorství vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského. Zemřel ve Vídni roku 1984. No a pozor, před 95 lety byla odhalena socha Radegasta na Radhošti. Mimochodem, už jste si tam někdy vyšlápli? Je to pěkný kopec, ale stojí to za to. No, Cyrilům a Metodějům k svátku dnes přejeme vše dobré. Jméno Cyril v řečtině znělo Kyrios či Kyros a vykládá se jako pánův, případně pán nebo panáček. Podle některých znalců vzešlo z perského kuruš a znamená proto slunce. A jméno Metoděj z řeckého metodos vyjadřuje způsob zkoumání, bádání či poznání. Tolik k těmto krásným jménům, jejichž svátek dnes slavíme. No, pojďme si pustit pár písniček do 14. hodiny pohádky a já vám mezi nimi budu ještě říkat, co třeba s námi uslyšíte a také, na co se můžete těšit i s naší kamarádkou televizi Noé.

pojďme si říct, co vás dnes ještě čeká odpoledne a v podstatě i večer na Proglasu. Ve 14:00 to bude samozřejmě jako vždy pohádka. V Charitolku v 16:55 si připomeneme rozhovor s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem, který s ním během Dnů lidí dobré vůle na Velehradě natočila Kateřina Rožová. Řeč byla o pomoci, naději, ale také o charitě a celostátní tříkrálové sbírce. Dnešním kolem hitparády vás 19:15 provede Milan Tesař. Papež Jan Pavel II. Blahořečil 23. června 1996 Bernharda Lichtenberga. O jeho životě, statečnosti a odkazu bude v pořadu před kostelem o 8:45 večer hovořit redaktor Josef Javůrek, který si k mikrofonu pozval profesorku historie na Westchester University v Pensylvánii Brendu Kejdaš. Na koncert Vážná duchovní hudby jsem vás už pozvala, takže po písničce vás ještě pozvu k podívání se na televizi Noé.

To byla písnička Solitér a Kači. No, pojďme se podívat k naší milé televizi. Noé pro věrné diváky, mám pozvánku na 20. hodinu, kdy můžete zhlédnout benefiční koncert zpěvačky Dary Ramliak na dostavbu kaple v Loučce u Vizovic. Pokud vám to jméno nic neříká, tak jen připomenu, kdo včera viděl krásný koncert z Velehradu, mohl tam právě obě dvě sestry Dariu a Anu Ramliak slyšet i vidět. Jsou to děvčata z Medjugorje, Bosně a Hercegovině. V Loučce vystoupí se svou rodinou, jsou báječné. Sestry vyhrály, nevím, jestli jedna nebo druhá teď, vyhrály dokonce i velkou hudební soutěž. A mám radost, že je znám i soukromně, protože když se čas od času vydám do Medjugorje, tak bydlíme právě v domě jejich rodičů, kde se často i se svými spolupoutníky s těmito úžasnými dívkami můžeme setkat. No a když toto skončí, tak 21.15. vás ještě můžeme pozvat k filmu, který vypráví skutečný příběh ženy, jejíž vnučka Stefanie byla umístěna do adoptivní rodiny. Film Dopisy Stefanie je dojemný, silný příběh, který vydává svědectví o zázračném božím díle. Tak tolik pozvání k pořadu televize. No a my se vraťme k nám do Rádia Proglas.

To byla skupina z Brna s názvem Vehyba a jejich písnička Haleluja. Slyšeli jsme Veroniku Bartošovou. Zdál se vám text drsný? No, možná místy ano, ale až moc pravdivý, co říkáte. Pojďme dál. Pustíme si vítěznou písničku autorské Porty 2024, zpěvačku Sáru, Kláru Sáru a písnička Fénixy.

soustředit se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět.

0: pohleď si do očí, napoj se na zdroj své síly.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.

Je 14 hodin a na Radiu Proglas je pro vás připravena nedělní pohádka. Autor Petr Gibej nám pro děti daroval pohádkový příběh o malém drakovi, kterého vůbec nebaví unášet princezny anebo spalovat a ničit pole. A protože radši háčkuje, dostal jméno Háčik. Jednoho dne se Háčik vydá do světa, aby vykonal nějaký hrdinský čin. S pomocí malého vrabce se mu to skutečně podaří. Dokonce vyhraje i rytířský turnaj a získá tu nejlepší nevěstu. Pravda, všichni v pohádce mluví slovensky, ale děti. Když jsem byla malá, tak se u nás mluvilo všude česky i slovensky. Ani nám to nepřipadl tak velký rozdíl. Tady ta pohádka je tak veselá a vtipná a taky napínavá, že ji určitě pochopíte, i když nebudete rozumět každému slovu. A tak se určitě nějaká nová slovenská slovíčka naučíte.

0: Slyšeli jste pohádku, kterou napsal Peter Gibej Odráčkovi, který uměl háčkovat. Tak co, rozuměli jste tomu trošku? Já věřím, že určitě. Jak už víte, dobře to s ním dopadlo. Našel si dračici Okulienku, která taky háčkuje, a já vám prozradím, že se jim narodil malý dráček, který dostal jméno Spáčik. A doufám, že se s ním ve vysílání Radia Proglas brzo setkáte v nějakém svátečním vysílání.
1: Sváteční den a Proglas.
0: Je to tak. Máme 14 hodin asi 54 minut. Dnes se zpožděním začíná naše, a vidíte, teď jsem se tak zaposlouchala do té slovenské pohádky, že jsem se úplně zamotala, takže máme 5. července neděle a my se zpožděním začínáme dnes pořad blahopřání. No tak doufám, že nám půjde společně líp, než mě teď ten začátek. V každém případě jsem moc ráda, že se opět slyšíme v tento krásný sváteční den, kdy si připomínáme slavnost svatého Cyrila a Metoděje. Máme tu dvě přání, které jste nám poslali a požádali jste nás, zda bychom mohli zahrát písničku. No tak nebudeme to vůbec oddalovat a pojďme se hned podívat na tu první. Prosíme vás, abyste nám zahráli písničku k 80. narozeninám, a to vaší věrné posluchačce, kamarádce Proglasu, paní Martě Šelbické z královopolských Vážan Rousínova, která slaví v sobotu 4. července 2026. Milá babičko Marto, hodně zdraví a božího požehnání ti k 80. přejí děti Marta, Stanislav, Helena a Zdeňka s rodinami, vnučky a vnukové Stanislav, Vojtěch, Jan, Aneška, Anna, Honza, Lucie a Michal a sourozenci Marie, Klement, Ludmila a Helena s rodinami. To je krásné přání. To vám ale povím, paní Marto, to máte velkou rodinu. No, vybrali vám písničku Tisíckráté pozdravujeme tebe. Tak já vám ji v podání Brownu pouštím.

To byla písnička pro paní Martu a já už v ruce držím další písemné přání, které nám poslal František Kbelec Valašského Meziříčí. Poslal nám na něm velkou řadu gratulantů těm, komu bychom teda měli popřát. Já vždycky se v tom tady, pane Kbelec, snažím zorientovat, tak doufám, že to bude všechno v pořádku, protože jich opravdu hodně. Takže opožděně bych chtěl nechat zahrát písničku a popřát Vladimíru Kbelcovi, který měl 52 let, je to bratr. Pak 24. června oslavil, nebo měl svátek Jan. 26. června oslavil 39 let Zdeněk Valenta. No a pak se dostáváme do července, kdy se v tomto měsíci dožije 83 let Květoslav Dvořáček, 4. července Anička oslavila 15 let, pak tu máme Jana Nanka, který oslaví 45 let, 8. července Hanka Berková 61 let a 9. července pan Zdeněk Valenta 61 let. Tak doufám, že jsme, pane Kbelec, na nikoho nezapomněli a chtěli bychom popřát všem těmto oslavencům, na které jste si vzpomněl, hodně radosti, zdraví, toho božího požehnání. No a pošleme společně písničku Co tak třeba Čechomor a Svitaj Bože.

0: Děkujeme.
1: Tak to bylo naše druhé přání. No a teď mám třetí přání, které přináším já. Samozřejmě musím využít této situace, protože bych velmi ráda tuto cestu popřála otci Bohumilu Kundlovi, toho času knězi na svatém Hostýnku, který včera oslavil 48 let. Milý Bohoušku, nejen, že se nám všem v Kroměříži po tobě stýská, nejen po tvém milém slově, ale pozor, posluchači, Bohoušek je fantastický trumpetista a velmi pokorný, takže by mi určitě řekl, že nemám pravdu, ale není to tak. Takže chtěli bychom ti popřát spoustu božího požehnání, zdraví, radosti. Jsi na krásném svatém místě. Možná by člověk řekl, že úplně na tom nejkrásnějším, na svatém Hostýnku. Ale člověk někdy je i na takových svatých místech opuštěný. A tak ti chci říct, že ty určitě nejsi, protože my tě máme všichni moc rádi. A posílám ti písničku, kterou máš asi ze všech nejradši. A to Louise Armstronga. What a wonderful world.

Dospíval Louis Armstrong písničku otci Bohumilovi Kundlovi k jeho narozeninám. No a v tuto chvíli já otevírám telefonické volání sem ke mně do studia, takže pokud byste chtěli také někomu popřát, tak máte jedinečnou možnost na telefonním čísle 739 850 345. Jak já vždy říkám, pro ty méně odvážné máme i cesty mailové a SMSkové, takže SMSky číslo 705 132 132, anebo můžete napsat i mail živě@proglas.cz. Pro vás ostatní, kteří jste se nechali třeba navnadit a rádi byste popřáli svým blízkým příští týden, zkuste nám napsat, je to velmi jednoduché. Pošlete nám své přání i písničky na adresu Radia Proglas Pelikova 2C Brno 62.00 nebo úplně nejjednodušší je to mailem adresa blahoprani@proglas.cz nebo přes ten formulář na stránkách Radia Proglas v oddílu slovesné kontaktní pořady. No a než se nám někdo ozve, než nám někdo zavolá, tak se pojďme pustit další písničku.

0: Dozněla nám písnička a já už mám napřímo první volající. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal? Halo, halo. Halo, slyšíme se? Halo. Je tam někdo?
1: No, tady je Pavla Zemanová.
0: Dobrý den. Tak můžete povídat, jste ve vysílání.
1: Z Bohatých Málkovic a já bych chtěla popřát hodně zdraví, božího požehnání otci Josefu Hrdlíčkovi z Olomouce. On měl 54. výročí kněžství. Tak za celou rodinu, ať se mu daří.
0: Co víc přát, že jo? Tak, chtěla byste ještě něco? Nebo chcete třeba ještě někoho pozdravit? Já zatím přemýšlím, co bychom mu tak pustili. Napadá mě písnička Bárka. Co říkáte? To je krásný.
1: Jo, tak může to být.
0: Jo. Super.
1: Děkuji moc.
0: Za málo. Mějte se moc hezky a naslyšen.
1: Taky.

0: Dospíval Olympik, okno mé lásky, a já už tu mám další volající. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, štěstí, pohody, krásné požehnané léto všem zaměstnancům Rádia Proglas, vám, paní Tamaro, a vaší rodině, všem, kteří teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamoceným, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče, v hospicích, všem, kteří se o ně starají, také všem kněžím, otci Pavlu Fajtovi a jeho bratrům, otci Jaroslavu Rychlému do Želiva, také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, všem klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě i Karlu Kárníkovi, Pavlíku Drbalovi, Honzíku Šuntilovi, Davídkovi a všem ostatním, také Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, také Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, také Vendulce Klánové do obce Horní Počáply, Janě Kupkové, Janě Rybázové a Honzíku Krpcovi do Prahy, všem členům Mariánské legie v Praze i paní Evžence a také panu Róseovi do nemocnice, aby se brzy uzdravil, a paní Janičce Kupkové i k jejím 70. všechno nejlepší a všem, kteří teď poslouchají toto rádio. Přeji krásné požehnané dny, na všechny myslím v modlitbě, a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: Paní Marie, děkuji vám. Vy jste naše věrná posluchačka, ale také věrná volající do pořadu Blahopřání. Moc vám děkuji. Já bych vám taky chtěla za nás všechny popřát hodně dobrého do dalších dnů a příští týden si můžeme znovu zavolat. Co říkáte?
1: Ano, tak, děkuji.
0: Já tu mám takovou krásnou písničku, budeme pokračovat. Předtím to byl Olympik, teď tu mám Pavla Bobka a Lásku ze školních let, tak pošleme ji všem těm oslavencům, které jste vyjmenovala, i vám. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Vy také, naslyšenou.

To byl Pavel Bobek, já tu mám SMS-ku. Tak počtu. Když má dnes Morava tak významný státní svátek, tak prosím o moravskou hymnu Morava krásná zem s Moravankou Jana Slabáka, Marek Verbík z Lanžhota. Pane Verbíku, moc ráda vám ji pustím, ale nebude to Moravanka, bude to Moravěnka. Zpívat bude Jirka Helána, Joška Šmukař.

0: Dozněla nám další písnička a já mám dalšího volajícího. Halo, halo.
1: Halo, halo, tady David ze Zlína.
0: Dobrý den, Davide. Mám vás ve vysílání. Tak povídejte, komu budeme přát a hrát?
1: No, tak já bych chtěl nechat hrát mamince, protože vlastně ona slaví svátek na Petra Pavla, teda sice už bylo, ale to nevadí, on to na to slaví dneska, takže určitě chci popřát všechno nejlepší a chci poděkovat za výborné řízky dneska na oběd, jak je udělala. No a potom teda všem určitě, co soutěžili dneska pro Glasu, protože já jsem to nějak dneska projel, tak vidím, že to je fakt těžké. Takže,
0: Byl jste statečný, určitě, Davide.
1: A určitě vám všem do Radia pro Glas a chci moc poděkovat za krásné pořady a za krásnou hudbu, vlastně, protože jako vždycky tak nějak relaxu a hlavně nechci i té paní, co volala, protože ona je vždycky říkala strašně moc krásných věcí a mě to vždycky hrozně potěší, když zavolá, takže...
0: Paní Marie,
1: myslím, že? Maruška se jmenuje. Mm-hmm. Maruška, no.
0: To je takový náš nosič světla, takový světlonož.
1: Yeah.
0: Tak jo, Davide.
1: No a potom bych chtěl ještě všem hračkám, které dělají dětem radost, všem plišákům teda, no, jako těm nikdo nehraje. Já bych chtěl zrovna takové speciální přání, prostě, protože vím, že kolikrát to dokáže člověka jako potěšit, když je mu smutno nebo tak. Takový obyčejný plíšák, obyčejná hračka třeba, jo, jako že dokáže být taková neobyčejná. Takže
0: můžeme někomu opuštěnému darovat třeba plíšáka, dobrý nápad, Davide.
1: Přesně tak.
0: Takže já nevím, že bychom mamince třeba pustili Karla Gotta a krásnou písničku Léto, jak má být? Může být.
1: No určitě, to je krásná písnička, to by se jí líbilo určitě.
0: Tak všechno nejlepší mamince.
1: Musím jí pustit rádio.
0: Tak ho nebyšte volat a já pouštím. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Taky příjemnou službu, hezký den, naschledanou.

To byl Karel Gott a já mám tady další zprávu, která mi přišla sem do studia a je tam psáno, prosím o písničku pro všechny kněze z naší farnosti, i odcházející, i ty nové, nastupující a všechny nemocné, osamělé, smutné, pro radost Helča ze Zábřeha. Určitě velmi rádi zahrajeme. No a když už to tak spojíme s někým, kdo třeba má mít ještě narozeniny nebo svátky, jak to většinou děláme, tak si vzpomeneme v tomto případě na italského zpěváka Tota Cotugna. Ten zemřel v roce 2023, ale právě dnes, kdyby tedy žil, tak by se dožil 83 let. No a kdo by neznal Tota Cotugna a jeho krásnou písničku Sono un italiano.

to byl Miroš Birka. A my si pojďme připomenout, kdo ještě dnes slaví narozeniny ze známých osobností. No, tak třeba 37 let má dnes český divadelní, televizní a filmový herec, syn hereckých rodičů Chantal Polen a Boleslava Polívky, Vladimír Polívka. My ho známe z poslední doby ze seriálu Kriminálka Anděl, nebo v televizním thrilleru Okamova břitva, anebo v komedii Parádně pokecal. No, je prostě báječný, opravdu geny zdědil vynikající. 33 let dnes oslavuje česká zpěvačka Monika Bagárová. Tu si pamatujete z účasti soutěže Česko-slovenská Superstar v roce 2009. No a pozor, přátelé, 81 let dnes slaví český zpěvák a podnikatel Viktor Sodoma. No, kdo zná ty krasy Indie, že jo? Papouška Kakadu, to byly časy, to jsem byla hodně malá. No, potom 68 let slaví Ljuba Krbová, naše známá herečka. Film Zkoušky z dospělosti, Lotrando Zubejda, Anděl s ďáblem v těle. Tak to bychom mohli dále jmenovat. Tak a teď si myslím, že zase čas pustit si nějakou pěknou písničku. A já tu mám jednu z roku 1965, až tak. A uslyšíme Juditu Čerovskou.

Já jsem včera seděla na zahradě a přišla mi taková zpráva, na kterou jsem hodně přemýšlela, ale moc se mi líbila, a tak jsem si řekla, že ji přečtu i vám, protože byla taková hodně povzbudivá. Zněla: čeho se bojíš? Smrti, ta je součástí života. Bankrotu? Proč? Vyděláš si znova. Hanby? Za týden na to všichni zapomenou. Odmítnutí? To se stává každému. Neúspěchu? To je přece součástí růstu. Potom odsouzení? I tak tě budou soudit. Ztráta někoho blízkého? Ne všichni jsou to navždy. Máš strach z chyb? Poučíš se z nich. Máš strach z risku? Lítost bude bolet víc. Určitě jste se v tom našli a něco bylo i pro vás.

Mám tu pro vás ještě pozvání kratičké. Všichni víte, že příští týden bude konference Charis v Brně na brněnském výstavišti. No a pokud byste se chtěli potkat, tak budu moc ráda. Můžeme se sejít v sobotu, kde budu na stánku Radia Proglas. Můžeme si promluvit, popovídat, můžete mi třeba o sobě něco říct a moc ráda vás, které třeba znám jen po hlase, uvidím i osobně. Tak se budu moc těšit. No a máme tu předposlední písničku Matuška Valdemar.

To byl Valdemar Matuška. No a v tuto chvíli už se s vámi loučím. Byla jsem s vámi tuto neděli sváteční, krásnou neděli, moc ráda. Budu se opět těšit na setkání v sobotu a v neděli opět na naše vysílání. V tuto chvíli už předáváme místo za mikrofonem Lence Pekařové, která vás provede zbytkem dnešního dne. No a mějte se krásně. Posílám poslední písničku. Naslyšenou.

Je pár vteřin po 16. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. No a protože bylo 16 hodin, začínají písničky z archivu. Začneme hned Olympiky a písničkou Jako kluci začali jsme hrát. A písnička je nahrána v roce 1977.

To byla skupina Olympic a jako kluci začali jsme hrát z roku 77. O 10 let později, 1987, vydala skupina Turbo písničku Krásným dívkám.

V roce 1987 naspívala skupina Turbo písničku Krásným dívkám. O dva roky později Vladimír Mišík a skupina ETC a písnička Americký film. Doprovodí ho Radek Pobořil na trubku.

0: Americký film naspíval Vladimír Mišík v roce 1989. Justýnka a Dragoun, to je písnička, kterou bude zpívat Josef Laufer, a písnička je z roku 1973.
1: Svět se točí kolem Justýnky, podívaná je tu za pěťák, za cinká pak hrají bubínky, denně stejný pochod na stokrát, na nožkách červené střevíčky a knoflíčky dva místo očí má, do dlaní

zí. Kdo pověsil buben na kliku? Nevídáno. Dragon netroubí.

0: Justýnka a Dragon teďkom dohrála písnička od Josefa Laufra z roku 73. Žena se dívá do ulice, to je písnička, kterou bude zpívat Přemysl Rud a Světlana Nálepková. Doprovodí je Vít Fiala na basu, Jan Noha na bicí a písnička je z roku 91.
1: Žena se dívá do ulice, žena se dívá do okna, já nevím o ní o nic více, než to, že není promoklá. Nevím, koho v tom okně vidí, nevím, zda pláče nebo ne, za oknem chodí mnoho lidí, sotva to někdo uhodne.

Já nevím o ní o nic více, nic o nocích a o mužích. Otázka pro mě otevřená, stojí za oknem zavřeným. Já jenom vím, že je to žena, anebo s

To byla písnička z roku 91, Žena se dívá do ulice. Poslední písnička dneska z písniček z archivu je z Malého nádraží. Zahraje KTO a písnička byla nahrána v roce 1984.

0: A touto písničkou skončily písničky z archivu. Písnička to byla Z malého nádraží, hrála skupina KTO z roku 1984.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

16:30, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. Začínají synkopy na kanapy, nedělní půlhodinka s jazzem. Dnes si představíme první album českého dua Toša, které tvoří kontrabasistka Klára Pudláková a altsaxofonista Michal Vrublevsky. Oba hudebníci patří k významným osobnostem mladé české jazzové scény. Tentokrát však na čas opustili větší ansámbly a soustředili se na komorní dialog pouhých dvou nástrojů. Výsledkem je hudba pohybující se mezi jazzovou improvizací, písňovou melodikou a citlivou komorní souhrou, která staví spíše na atmosféře než na instrumentální ukázalosti. Z alba Opatrně si na úvod poslechneme tři skladby Unavení, Pustov, Věty a Tuláčik.

Posloucháme ukázky z alba Opatrně Dua Toša. Michal Vrubevsky a Klára Pudláková jsou nejen hudebními partnery, ale i partnery životními a právě tato blízkost se výrazně promítá do jejich společné hry. Většina skladeb vznikla spontánně během zkoušek, často bez notového zápisu a dodnes si zachovává otevřenou podobu, která se při koncertech může proměňovat podle momentální nálady a vzájemné inspirace. Teď uslyšíme skladby Pohádka a Noční motýl.

Představujeme si album Opatrně Dua Tosha. Nahrávka vznikla v kryptě kostela nejsvětějšího Salvátora v Praze, jejíž přirozená akustika dodává hudbě zvláštní hloubku a prostor. Důležitou roli sehrál také producent Michal Rataj, který pomohl vytvořit zvukovou podobu alba, v níž se přirozeně propojuje intimita komorní hudby s bohatým dozvukem nahrávacího prostoru. Následuje skladba Plavčo.

Album opatrně ukazuje duo Toše jako soubor, který dokáže z minimálních prostředků vytvářet překvapivě bohatý hudební svět. Hudba Kláry Pudlákové a Michala Vrubevského působí křehce a nenápadně, ale současně v sobě spojuje silnou melodickou invenci, prostor pro improvizaci i vzájemnou důvěru obou interpretů. Na závěr dnešní synkop na kanapy si poslechneme skladbu Domů a tím synkopy na kanapy skončí. Jako vždy je pro vás připravil Milan Tesař.

0: Už se můžete teď těšit na Charitalk, ale omluvte prosím horší kvalitu zvuku. Rozhovor byl natáčen v terénu během Dnů dobré vůle na Velehradě v roce 2024.
1: V dnešním Charitalku nás bude zajímat služba, pomoc, naděje a pochopitelně i charita. Charitního stanu na Velehradě zdraví Kateřina Rožová a zdravím vlastně pana domácího, kterým je arcibiskup olomoucký Josef Nuzík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane arcibiskupe, vy jste se vlastně na jaře stál olomouckým arcibiskupem 15. metropolitou moravským, takže sem poprvé přijíždíte z téhleté nové roli. Je to jiná cesta?
2: Vnímám, že to je jiná. Já to uvnitř ani tak nevnímám, ale z těch reakcí, jak se pohybují mezi věřícími a mezi poutníky tady, tak to vnímám, že oni mě vnímají nějak jinak.
1: Jaké to je vidět, řeknu ohlasy, ale ty reakce, tu blízkost vašich, možná nejenom vašich diecézanů, ale vůbec lidí, kteří sem připutovali?
2: Určitě je to důležité, potřebné, je to milé, protože když si, já se snažím všimnout, někdy vyjdu já dřív a jindy zase někdo reaguje. Je to, myslím, že vzájemně takové obdarující a pozbuzující, že jenom to, když se zeptám, odkud jste, a nebo to jsou vaše děti, a že tam začíná jakýsi ten lidský kontakt.
1: Činnost vašeho předchůdce Jana Graubnera, konec konců i dalších předchůdců na biskupském stolci, byla hodně úzce propojena s charitou. Jak to máte s charitou vy osobně? Jak je vám blízká?
2: Máte pravdu v tom, že opravdu otec arcibiskup dělal charitu naplno a dělal ji sám. Pro mě to zůstávala oblast, kterou jsem vnímal jenom okrajově. A po jeho odchodu do Prahy stále více ty dveře charity se otvírají a jsem za to rád. Nechce to samozřejmě, protože charita i v naší arcidiecézi je velkou službou a má stovky zaměstnanců a nese to sebou také potíže, ale také radost. A vždycky, jak to říkával svatý Ignác, tam, kde jsou problémy, tam se děje také něco velkého, tak to platí o tom charitním díle.
1: S charitou se pojí tříkrálová sbírka a ona je úzce spojena právě s vaší arcidiecézi, kde se dá říct, že to všechno vlastně před 25 lety začalo. V lednu se rozjede ten zmíněný 25. ročník. Tak mě zajímá, přemýšlel jste někdy nad tím, proč je tak oblíbená mezi lidmi, čím to je?
2: Asi to získalo srdce lidí, jednak to, že vnímají, že to, co se nějak prohlásilo, k čemu ta sbírka slouží, takže tomu tak je. Já pamatuju za ty léta, že bylo hodně těch hoaxů, které běžely etérem, ale nenašli slyšení, protože nebyly pravdivé. A takže je vidět, že opravdu, že charita tu tříkrálovou sbírku dělá proto, aby pomáhala. A toto vnímám, že je, a potom také, že není to jenom nějaká sbírka, kterých máme během celého roku v každém městě desítky, ale že tam je to poselství, přece jenom poselství o Kristu, poselství, jak našli tři zajištění lidé, mudrci, jak našli co jim chybělo v životě. A věřím, že i v tom tříkrálovém koledování tento duchovní rozměr a jakýsi rozměr víry a šíření evangelia je.
1: Jak na něj slyší česká společnost? Ptám se proto, že se opakovaně o ní říká, že je ateistická, že příliš nefandí církvím, ale to, co říkáte vy a ta zkušenost tříkrálové sbírky přece ukazuje trošku něco jiného. Jak to vnímáte?
2: Ano, vnímám to, máte pravdu v tom, že když se řekne církev a když se tam dá jenom ten náš systém, tak je to tak, že to je odmítavé nebo takové nejisté jakési vycházení a vnímání, ale s tím samotným, co nabízí církev, s tím poselstvím o smyslu života, o hodnotě člověka, tak to je blízké lidem. Já si to uvědomuji mnohokrát na těch právě veřejných událostech, ať už je to třeba setkání po nějaké vernisáži, při koncertech, že lidé a ta lidská duše žije té víře, jak to říkal už Tertulián, nějak otevřená, že to podvědomě hledá každý člověk. A proto vnímám, že instituce ne, církevní to tak bývá v té společnosti, ale to, co hlásá, tak ano, protože kolikrát fakt mě někdo řekne třeba i po nějakém krátkém slově na úvod nějaké výstavy, nebo když jsou slavnosti města. To bylo zajímavé, co jste říkal. Takže hledá, nemá rád, asi ten dnešní člověk tu instituci jako takovou, ale to poselství ano.
1: Jaká je vaše zkušenost, co se týká těch, kterým je pomáháno, těch potřebných? Přibývá jich? V čem jsou ty potřeby třeba jiné, než byly před 25 lety?
2: Já vnímám, že je tu určitá skupina těch, kteří hledají tu pomoc materiální, ať jsou to třeba lidé bezdomova, ty, kteří se dostali do různých osobních bankrotů. Tam to myslím, že aspoň co vnímám kolem naší olomoucké charity, tam to trošku narůstá ten počet, i když je tam skupina lidí, kteří si zvolili možná takový svůj jakýsi životní styl free, bez nějakých zásad, které v té společnosti běžně se drží. Ale co vnímám, takže přibývá víc těch lidí, kteří se dostávají do psychických potíží, lidských, různých, které pramení ze ztroskotání životního. A jsem rád, že Charita neumí jenom tu domácí péči ošetřovatelskou a zdravotní, ale že má hodně těch vrstev pomáhat právě i tam, kde je zraněná duše, kde člověku jak se zhroutil život.
1: My se scházíme na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle a já budu chvíli citovat čísla. Tak letos jde o 25. ročník, vybralo se přes 26 milionů korun na podporu různých pomáhajících projektů, účinkovalo zde přes 100 interpretů a prošlo přes 654 tisíc návštěvníků. Tak pane arcibiskupe, co myslíte, jsme národem lidí dobré vůle?
2: To určitě, že nejenom ta čísla to ukazují, ale opravdu i to, že v různých situacích, kterých za těch 25 let jsme prožili a hrála v nich důležitou roli také Charita, ať už to byly povodně nebo různé ty humanitární krize, naposledy vlastně Ukrajina, tak se ukazuje, že to české a moravské srdce, slezské srdce, že umí reagovat na tu potřebu, na to, že jiný se dostal do nouze, do tísně. A ten věřím, ale že by to i ty dny lidi dobré vůle jednak ukazují, podívejte, co se z dobré vůle lidské podařilo vybudovat a co se dělá. Ale také to nějakým způsobem nás, je to jakási prevence, že až přijde zase jiná situace, budeme rádi, když na to zareagujete. Takže i v tom, v rámci těch Dnů lidí dobré vůle, kde vystupuje nesmírně mnoho těch, kteří tuto dobrovolnickou, nezištnou obětavou pomoc prezentují a ukazují, že to je jakési vychovávání i té společnosti, ať už věřící nebo nevěřící.
1: Velehrad je místo, kam lidé putovali po celá staletí s různými radostmi, ale také obavami a nadějemi. Čím si vy osobně vysvětlujete, že tohleto místo vlastně překonalo všechny bouře věků?
2: Asi každý národ má místo, které může nazvat a spojit se svými kořeny. A u nás asi bychom nenašli jiné místo. Máme místa, která zasahuje, mají genius loci, jako je třeba u nás svatý Hostin v diecézi, nebo nedaleký Probodov, Maleniska, Uzlína, ale Velehrad má jak ty kořeny, které jsou spojeny s kulturou, které jsou spojeny s tou státnosti naší a jsem za to rád, že můžeme označit jakési místo a způsob, kterým nám nějak zobrazuje a prezentuje Velehrad. Dnes jsem byl na nedávno otevřené klenotnici tady na Modré a překvapilo mě, že takhle vnímá Velehrad také turista, Velehrad i tu Modrou a tam pěkně zaznělo, když mě provázeli dneska tou expozici novou, že dokazují i ty archeologické vykopávky, že skutečně svatý Cyril a Metoděj přišli do doby, která byla ještě, Morava byla zasažena jak pohanstvím, tak tu už byly prvky křesťanské. Ukazuje to právě způsoby pohřbívání. A to, že z toho vyrostlo ta Morava, která potom byla Morava spojená s vírou, kterou přinesli v českém, moravském jazyce svatí Cyril a Metoděj, to možná souvisí s tím, že opravdu je tu něco, co dává také tomu našemu prožívání víry jakýsi směr a zároveň ty kořeny.
1: Pane arcibiskupe, vaše arcidiecéze má vícero krásných poutních míst. Kam se rád vydáte vy sám?
2: Já chodím na vzpomenutý svatý Hostýn, bývá to místo, kde bývám během roku nejvíce jako hlavní celebrant, ale rád se vydávám také třeba na ten vzpomenutý Provodov nebo na nedaleký svatý Antoníček a nejraději mám, když putuji opravdu inkognito, když jdu v turistickém oblečení s šiltovkou nebo s šátkem přes hlavu, abych se tolik nepotil, a když usednu někde do lavice a jsem tam opravdu jako jeden z poutníků.
1: Říká se, že významně přibývá lidí, kteří mají právě odvahu a chuť vydat se na pouť nebo putování. Co myslíte, proč to potřebujeme? Co hledáme?
2: Asi je to o tom naladění lidského srdce, že tím, jak se vydáváme na různé i výlety, tak člověk chce něco nově vidět, co ještě neviděl, že pořád s tou nadějí, že mu to něco přinese. A u té pouti je to navíc spojeno opravdu s tím putováním. Já jsem sám překvapen, že i z toho mého okruhu, třeba rodiště, že mě někdo řekne, byl jsem třeba v Santiagu. A já bych toho člověka nikdy nečekal. Třeba jsou to někdy lidé, kterým se i rozpadlo manželství, kteří ten život nemají lehký. A to ukazuje opravdu, že ten člověk hledá co si víc, co najde právě tam, kde nemá ten komfort domova. Na tom poutnictví dnešní mě nejvíc překvapuje to, že je tam ta pěší chůze, je tam horko, je tam to společné ubytování a přesto, když to ti lidé potrhnou, tak musí říct, že byl to hluboký zážitek a co si mě to dalo. A vnímám, že to, co se na poutích odehrává, nejde jenom přes mysli, ale jde tedy jde více v té rovině srdce.
1: A řekne to taky něco o mně samotné?
2: Určitě. Tam je to s tím spojené, jednak ta nejistota, tak jak já třeba, když se vydávám někdy i na svoji turistickou cestu třeba na Lysou horu, tak vždycky, když stojím pod tou horou a vím, že mě čeká 900 metrů nahoru, tak si říkám, dám to dnes, jsem unavený, je venku horko nebo prší, a takže takovou tu nejistotu člověku to sdělí a tu nejistotu, která nevím, dojdu do toho cíle, a myslím, že i to, že to poutnictví nás vlastně učí tomu, abychom neviděli ten život tak úplně jistě a samozřejmě.
1: Už víme, že rád putujete, že se rád procházíte, ať už na poutní místa, tak i turisticky. Vy jste ale člověk, který má tak trochu v popisu práce lidem kolem sebe předávat víru, naději, lásku, povzbuzovat. Tak z jakých dalších zdrojů čerpáte? Odkud berete?
2: Určitě to je modlitba, že ten můj život není stereotypní. Má různé výkyvy od toho, kdy ten den začíná a kdy končí a jestli je naplněný normálně nebo je přeplněný. A tím souvisí také ten prostor, kolik je člověk, tedy já, kolik jsem schopen nějak věnovat třeba tichu nebo modlitbě. A když mám za sebou třeba víc takových dnů, 2, 3, 4, tak vnímám, že potřebuji ticho, že potřebuji být sám. A to jsou ty chvíle také pro mě, kdy čerpám, kdy jsem třeba v kapli, anebo také někdy je to čerpání zase naopak, že vezmu do rukou knihu duchovní nebo i nějaký rozhovor a čtu ji ne proto, abych v ní hledal inspiraci, ale čtu ji proto, abych občerstvil svoji duši. Takže toto je takové to domácí čerpání a pak určitě také setkání. Když mnohokrát se mě, protože těch setkání i pracovních je velká řada. A někdy, když vyjedu někam a zase se s tím prostředím a lidmi novými setkám, tak i to je pro mě zdroj jakési i zpětné vazby, i občerstvení a jakéhosi také nového obohacení, které stává se pro mě tím pramenem, z kterého čerpám.
1: I v rámci Dnů lidí dobré vůle, i v našem běžném životě se potkáváme s těmi, které mají různá trápení, kteří možná prochází těžkými životními zkouškami. A ta tíha může být různá. Konec konců stačí se kolem sebe podívat. Můžu vás proto na závěr požádat o nějaké poselství nebo povzbuzení pro ty, kteří nás právě teď poslouchají a čekají na pohlazení nebo vlídné slovo?
2: Byl jsem dnes dopoledne na přednášce, která mluvila o životních krizích. A byl tam takový pěkný příměr, a dokonce to bylo i nakreslené, že někdy, milí televizní nebo milí diváci a posluchači tohoto blogu, že někdy se člověk dostane do jámy, jakoby do klepa, který znázorňuje ty konkrétní situace života, které jste třeba i vyprožili nebo prožíváte zrovna teď. A já bych vám moc přál, abyste vnímali i třeba skrze tu službu církve, skrze nějakou homilii nebo knihu, že chce k vám někdo sestoupit, kdo vám chce říci, já vím, že to máš těžké, nechci ti dávat radu, ale jenom ti chci říct, že jsem blízko tebe. A toto mě oslovilo a to bych rád také tlumočil vám všem, kteří třeba teď prožíváte ve svém životě jakési období šedí a zatmění slunce a vnitřní takový chlad, abyste zakusili tu blízkost někoho, kdo vám jenom ukáže, nejseš tom sám, a určitě také přijde doba, kdy z této doliny vyjdeme. 23. žalm, který je považovaný v Biblii za nejkrásnější, tak mluví o tom, že i kdyby šel temnotou rokle, že někdy musíme projít ty rokly, a tak ať i vy poznáte, že jsou tu lidé, ať se vám dostanete lidské pomoci, ale tu také Bůh, který nás chce těmi roklinami provést.
1: Já vám velmi děkuji za vaše vlídná a povzbuzující slova. Naším milým hostem byl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Děkuji.
2: Rádo se stalo, všechno dobré.
1: A všechny vás zdraví Kateřina Rožová, příště naslyšenou.

0: Ke kostelu svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou přibyla socha jeho patrona. Svátek kněze a poustevníka z první poloviny 11. století, spoluzakladatele a prvního opata sázavského kláštera, připadá na včerejšek 4. července. Bronzové dílo sochaře Jiřího Pliještika je vysoké 1,5 metru a zdobí žulový blok nové kašny. Žlábek, kterým z ní bude otékat voda několik metrů v sousední dlažbě, symbolicky připomíná brázdu, již svatý Prokop podle legendy vyoral s čertem zapřeženým do pluhu.
1: Já jsem si říkal, že udělám toho Prokopa v podstatě jako takovou metaforu člověka, který se rozhodl a měl vizi jako založit klášter, ale on byl v podstatě otec rodiny, pak se rozhodl stát se poustevníkem a teprve následovně založit ten klášter. A byl to muž, který chtěl prosazovat vzdělávání, proto mám v ruce tu knihu a místo čerta, s kterým oral brázdu, tak jsem mu dal taky křížek.
0: U kostela vedle Žďárského náměstí Republiky a u sousední tvrze Radnice upravovala prostranství včetně chodníků a navazujících schodišť. Stavbaři tam také rekonstruovali inženýrské sítě pod povrchem a postavili lávku přes Sázavu pod tvrzí. Dvouletý projekt stál kolem 50 milionů korun.

going to. Isn't he a bit like you and me?

0: Americký herec Dustin Hoffman převzal v pátek večer na zahájení 60. ročníku festivalu v Karlových Varech křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88-letý držitel dvou Oscarů včera uvedl ve velkém sále hotelu Thermal film Absolvent z roku 1967. Ke kulatinám přehlídky vybrali pořadatelé některé historicky oceněné snímky.
1: Zároveň jsme v rámci doprovodného programu připravili tady ve veřejném prostoru na kolonádě mezi hotely Pup a Thermal, což jsou taková ikonická místa Karlovarského festivalu, venkovní výstavu, kde na 60 panelech prostřednictvím fotografií budou návštěvníci vrátit do té festivalové historie, poznat Karlovy Vary v proměnách času a vidět místa, která mají třeba ze současnosti tak, jak vypadala v těch ranních obdobích, kdy před 80 lety Karlovarský festival začínal.
0: Upřesnila pro Glasu mluvčí Karlovarského festivalu Uljana Donátová. Programové oddělení se podle ní snaží zařazovat nekonvenční snímky. Přehlídka kategorie A však musí dodržovat podmínku uvádět filmy ve světových premiérách. Tradičně festival podporuje neziskové organizace, letos nadaci Dagmar a Václava Havlových, Vize 97.
1: Nadace Dagmar a Václav Havlových Vize 97 působí na té scéně oficiálních neziskových organizací už téměř 30 let. Ten její záběr je poměrně široký od podpory zdravotnictví, sociální pomoci, rozvíjí své činnosti na podporu otevřené společnosti svobody a humanismu. A v letošním roce si připomínáme rovněž nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Takže vlastně toto spojení nadace Vize jako oficiálního neziskového partnera a tohoto jubilea našeho prvního prezidenta porevolučního se nám zdálo velmi příhodné, především i proto, že Václav Havel měl vždycky ke Karlovým Varům velmi vřelý vztah. Karlovarský festival podporoval ať už v období své prezidentské činnosti nebo i poté, co odešel z toho aktivního politického života, takže si myslíme, že je to důstojné připomenutí jak tohoto výročí, tak zviditelnění vlastně těch záslužných projektů, které nadace Vize rozvíjí. Nadace Vize tady bude mít svůj stánek, kde bude celý týden prezentovat své programy, budou se tam pořádat besedy, připravují tam i takovou zajímavou interaktivní diskuzi vlastně na téma Zeptej se Václava Havla, kdy lidé budou moct položit otázku, na kterou by se bývali byli našeho pana prezidenta rádi zeptali.
0: Zhrnula festivalová mluvčí Uljana Donátová. Soutěžní snímky stejně jako v minulých letech posuzuje i mezinárodní ekumenická porota. Za Česko v ní tentokrát pracuje filmový publicista vedoucí pražského studia a dramaturg televize Noe Lukáš Jirsa.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

už se zhaslo, jen reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc a ten kousek nebe je jen malovaný.

vrásky na tvém čele rychle skryješ, minka. Pěro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece hrub a líc. A ten kousek nebe je jen malovaný.

Stále už se zhaslo, jen reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece hrub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Nyní vás veme k poslechu Myšlenky na den. Autorem i interpretem je Františkán pater Bonaventura Ondřej Čapek. Myšlenka nese název Věrozvěstové.
1: Dnes slavíme slavnost slovanských věrozvěstů, Cyrila a Metoděje. Jde o takřka nerozlučnou dvojici, která koná vše pospolu. Schválně, zkuste říci, jak se který od druhého lišil. Který byl mnich a který biskup? Kdo z nich byl starší? Který přeložil písmo do slovanštiny? Nebo ho přeložili oba? Jejich jednota jde tak daleko, že dokonce ani v nejrozsáhlejší encyklopedii na světě, v anglické Wikipedii, není samostatný článek o svatém Cyrilu zvlášť a o svatém Metodějovi zvlášť. Jsou zde pokládáni za nerozlučnou dvojici, a to do značné míry právem. Samozřejmě, že největší přínos těchto svatých bratří je pro nás bezesporu v tom, že nám přinesli víru. Nebýt jich, tak bych dnes možná nemluvil do křesťanského rádia. Nebo by se přinejmenším to rádio určitě nemohlo jmenovat Proglas. Ale napadá mě, jestli tato dvojice nemá svoje prorocké poselství dnes v tom, že je právě dvojicí. Je opravdu žádoucí, aby v čele každého díla stál jeden konkrétní jednotlivec. Nejsme již dnes přesyceni leskem charismatických vůdců. Nezajídají se nám již geniální lídři, kteří nám sebevědomě sdělí, co máme právě dělat. Není individualistické vedení, nakonec jen vedením k individualismu. Copak také pán neposílal apoštoly po dvou? Sami jako františkáni máme zkušenost, že lepší je konat dílo společně. Ano, je to náročnější, těžší, méně efektivní a zvláště tu a tam dojde k nedorozumění. Ale věříme, že to tak má smysl. A podobně jako solunští bratři nebo apoštolové, dáváme komunitním tvořením díla větší prostor Duchu Svatému k jeho konání. Přeci jen, kdo si zvykne respektovat druhého a ustupovat mu, dá snáze větší prostor samotnému Bohu.

Je pár vteřin po 18. hodině a vy posloucháte Proglas. U mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. Za 15 minut se můžete těšit na zpravodajský týdeník Slovenského radia Vatikán. Hned poté modlitbu za rodiny dnes jako růženec budu se modlit já a můj kolega Jirka. Ale teď nejdřív písnička Proč se rmoutíš duše má od skupiny Dvě hřivny.

světa, které tým prázdnom plně a lidí plné sály, a v dušiach zrkadlí a jim svět bez vertikály. Pane Bože, za všetky tie krehké duše prosím, čo svetom oslepené možno len zabudli, že kto si za srdcia čo

0: Nyní vás na Proglase zveme k modlitbě za rodiny. Dnes to bude formou růžence, budeme se modlit růženec slavný. Dnes se s vámi bude modlit Lenka
1: a Jirka.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli zkýšení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly nebo myslet na některé ze svých rodinných příslušníků nebo i na cizí rodiny.

0: Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Prosme za všechny děti, které odjíždějí na tábor, aby si to užili a v pořádku se i vrátili. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za všechny rodiče, aby si užili krásné léto se svými dětmi. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za všechny páry, které nemohou mít děti. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za všechny rodiny rozdělené válkou a přírodními katastrofami. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vedlejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,

0: nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za všechny děti, které nemají rodiče. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas

0: Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, ordovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše. U Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

Father, forgive them, for they know not what they do.

0: Ahoj holky, ahoj kluci. Krokus je kytička, která sice neumí dělat kroky, jak by to vypadalo podle jména, ale za to umí krásné barvy, které se budou někomu moc hodit.
1: Krokus neboli šafrán heufelův, Crocus heufelianus, je trvalka, která vyrůstá z podzemní cibuli podobné hlízy. Velké fialové, řidčeji bílé nebo fialově čárkované květy jsou na kratičkém stvolu téměř přisedlé na hlíze. Kvete časně z jara, někdy už počátkem března. Nejčastěji se s krokusem setkáme na zahradách. Divoce u nás roste jen na několika místech. Za to je velmi hojný v Alpách. Dříve se pěstoval jako užitková bylina šafrán setý, používal se jako koření, léčivo a barvivo. Nejznámějším pěstitelem v Evropě bylo před válkou Španělsko. Dnes už se od pěstování pro vysoké náklady upouští.

0: velikonoční zajíci nejsou obyčejní zajíci. O Velikonocích roznášejí dětem malovaná vajíčka. Ale namalovat takové vajíčko není lehké, tomu se musí už od malička učit. A malí velikonoční zajíčci se opravdu učí malovat. Chodí každý den na takovou neobyčejnou paseku, kde jsou veliké pařezy a na těch pařezech hrnečky s barvami misky a štětce. Malovat je učí jeden starý zajíc. A na tu paseku přišel jednou strašně nešikovný malý zajíček. Když mu starý zajíc řekl, aby si vzal vajíčko do levé tlapky, tak si je vzal do pravé. A když mu řekl, aby namočil štětec do žluté, tak ho namočil do zelené barvy. A když měl na vajíčku udělat fialové puntíky, zajíček se po vajíčku rozmáchl tak, že si jí ucho natřel na fialovo. To musíš pomalu. A když namáčíš, musíš štětec do hrnečku odkápnout a vajíčko drž opatrně, abys ho neupustil na zem, radil mu starý zajíc. Ale s nešikovným zajíčkem to bylo těžké. Nedal si říct. Namočil štětec, neodkápnul, vajíčko měl samou kaňku, samou čmouhu. Starý zajíc prohlížel zatím vajíčka ostatním zajícům, pochválil, poradil, ale když zas přišel k tomu nešikovnému zajíčkovi, zamračil se. Ach jo, tak ukáž. A tu se nešikovnému zajíčkovi tak rozklepaly tlapky, že vajíčko upustil na zem. No, neříkal jsem ti, abys byl opatrný, vajíčka tu rozbíjíš. Běž si stoupnout na hanbu. A zajíček nešťastníček šel. Musel si stoupnout na nejvyšší pařez a musel tam jen tak stát, nic nedělat a být všem na očích. Sklonil tedy hlavu až ke kolenům, styděl se a brečel. Když měl jít druhý den zase na paseku, hrozně se mu nechtělo.
1: Přece tam nebudu zase kazit vajíčka,
0: řekl si zajíček a místo na paseku běžel do hustého mlází. Celý den se tam válel na hedvábné trávě, přetrhával pavučiny a chroupal borůvky. Domů se vrátil k večeru, jako by nic. A tak to dělal den co den. Blížily se Velikonoce. Každý velikonoční zajíc dostal nůši na vajíčka, která za rok namaloval. I nešikovný zajíček dostal nůši. Ale čím ji měl naplnit, když žádná malovaná vajíčka neměl? Nevěděl. Šel proto na radu k mamince.
1: A jak to, zajíčku, že nemáš ani jedno malované vajíčko? Když já je neumím namalovat. No to žádný zajíček zpočátku neumí. No, já za to nemůžu, že jsem úplně nešikovný. Nevymlouvej se mi tu, zajíčku. Nešikovní zajíci nemají třeba tak pěkná vajíčka, jak ti ostatní, ale ty nemáš vůbec žádné. S prázdnou nůší jít do města nemůžeš. Co bys tam dětem rozdával?
2: Tak co mám tedy dělat?
1: Podívej, zajíčku, já ti můžu poradit jen jedno. Jdi na paseku, řekni starému zajíci, co zprováděl a že bys to chtěl napravit. Třeba s nějaké to vajíčko ještě namaluješ.
0: A tak se ten nešikovný zajíček vypravil zase na paseku. Šel hrozně nerad. A když tam přišel, nikdo na pasece nebyl. Všichni velikonoční zajíčci si už doma chystali dárečky do nůší. Co teď? Má se do toho pustit sám? Když bude pracovat celou noc při měsíčku, nějaké to vajíčko přece jen do rána namaluje. Došel si tedy zajíček pro své hrnečky, nabral do nich barvu z velkých kádí. Hrnečky s barvami vzal do jedné tlapky, do druhé štětce a pospíchal ke svému pařezu. A jak tak pospíchal, postavil se mu do cesty kámen. Zajíček přes ty hrnky na cestu neviděl, zakopl a natáhl se. Barvy vylil a ještě si bříško na kamenech odřel. Lekl se, ale hlavně mu bylo líto té dobré vůle, co měl. všechno chtěl napravit, celou noc chtěl pracovat, jen aby mohl snůší do světa. A zas to dopadlo tak nešikovně. A zajíček si dal tlapky před oči. Brečel a brečel a byl nešťastný. A když nakonec všechny slzy, co měl, vypplakal a podíval se těma odpláče zarudlýma očima na svět, úžasl. Právě na tom místě, co rozlil fialovou barvu, vykvétalo nádherné velké poupě. Rozvilo se a vypadalo docela jako fialové vajíčko. A ze žluté barvy vykvetl žlutý květ, z bílé bílý. Zajíček se neudržel a všechny tři utrhl. Ale jen je utrhl, vyrostla na tom místě další a další poupat. Zajíček trhal jako divý a dával si je do nůše, až byla docela plná. O velikonočním pondělí si zajíček oblékl čistou kostkovanou zástěru, hodil si plnou nůši na záda a běžel k té bráně, co oddělovala neobyčejnou paseku od ostatního světa. U brány stál starý zajíc a prohlížel zajíčkům nůše. Odhrnul vždycky šáteček, kterým byla nůše přikryta, a když byla plná, řekl, no, další. Opustil zajíčka za bránu. I nešikovnému zajíčkovi se starý zajíc podíval do nůše. Viděl, že je plná, a povídá, další. Vůbec si nevšiml, že tenhle zajíček má místo vajíček fialové, žluté a bílé krokusy. Svět se před nešikovným zajíčkem otevřel. Rozběhl se se svou nůší k městu a tam svá poupátka schovával jak velikonoční vajíčka v zahradách.

Tak vida, i velikonoční zajíčci někdy chodí za školu. Jen si z něj, prosím vás, děti, neberte příklad. Zítra uslyšíme o žlutém blatouchu. Knížku Pohádkový herbář vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Dneska máme čas jenom na jednu písničku. Ta se jmenuje Gorila a kolečkové brusle. Tak si ji pojďme poslechnout.

To byla ta slíbená písnička. A teď už musíte děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji ti za celý den, za celý týden, můj Pane, a prosím tě o ochranu a požehnání pro všechny lidi, které mám ráda, ať už jsme s nimi každý den, nebo jsem je dlouho neviděla. Buď s námi a uč každého z nás, jak tě máme co nejlépe mít rádi. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

Vítejte u poslechu 15. 29. kola hitparády na Proglasu. Pořad pro vás připravil a od mikrofonu příjemný poslech přeje Milan Tesař. Uslyšíte 12 soutěžních písní, ale také na vás čekají informace z hudebního světa nebo anketa spojená s odměnou. Zvuk a střih hitparády má na starosti Roman Kabelka. Žebříček písní vytváříte svým hlasováním vy, naši posluchači. Než si zopakujeme pravidla hlasování, pustíme si první píseň. Bude to duo Pavla Boučková a Petr Novotný. A píseň Usnul jste ode mne vzdálený z alba Nedolomím.

Pavla Boučková vystoupila před 10 lety u nás na Proglasu v duu s pianistou Jiřím Michálkem. Po jeho smrti začala spolupracovat s Petrem Novotným, vyhledávaným studiovým i koncertním hudebníkem, mimo jiné dlouholetým členem skupiny Žalman a spol. Společně natočili album Nedolomím, z kterého jsme poslouchali na 12. místě hitparády píseň Usnul jste ode mne vzdálený. Pokud chcete hrát s námi, vyberte si prosím z hitparády 3 písně. Jedné udělte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Na 11. místě nasazují houslistku a zpěvačku Veru Linhartovou. Budeme poslouchat její letošní singl s názvem Každá další.

I dnes pro vás mám tipy na nová alba. Producent a hudebník Floex pracuje na novince s názvem Directors. Polský jazzový houslista Adam Baldych vydá v srpnu nové album Endless a šansoniérka Dana Chytilová vydala album s názvem V mladé duši spoutaná. Králová je pětičlenná ženská skupina, která zpívá ve slovenštině a češtině. Na 10. místo nasazují její aktuální singl s názvem Miznúca.

0: Anketní otázka z minulého kola se týkala zmrzliny. Posluchač Vratislav napsal, jakou mám rád zmrzlinu. V tom dnešním dalším tropickém dnu, chvíli popolední, přišel do dílny haly jeden pán a přinesl nám v tašce pro každého zabalenou zmrzlinu, takže nejradši mám nečekanou. Já děkuji za odpověď nečekaný. Je možná i pád skupiny Mňau Mňau Band z prvního místa na deváté. Po šesti kolech také kapele měníme píseň. Ta nová se jmenuje Kánoe.
1: Na kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučil v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
1: papuchalk.
0: Zvu vás na koncerty. Skupina Bonsai číslo 3 zahraje 3. července v Červené Lhotě na Jindřichohradecku, 24. července u rozhledny Libín u Prachatic a 25. července v Boršově nad Vltavou. Písničkář Fanda Holí s brazilskou hudebnicí Paulou Nocari vystoupí v neděli 5. července ve Volini. Skupina Jen tak tak má 5. července koncert v Třeboni, 16. července ve Veselí nad Lužnicí a 18. července v Českém Krumlově. Kontrabasista Tomáš Liška se skupinou Invisible World zahraje 21. července na jazzovém festivalu v Českých Budějovicích, 3. srpna na prázdninách v Telči a 4. srpna v Praze v Jazzdoku. V Šumperku bude mít 23. července koncert skupina Vlny. Dvoudenní folklorní festival F-Scéna se koná v Brně na Biskupském dvoře 23. a 24. července. První večer bude mít podtitul Celovečerní smršť tanců a druhý Od pramenů k moři. Folkové prázdniny budou probíhat od 25. července do 1. srpna v Náměšti nad Oslavou. Letos na festivalu vystoupí například Bára Zmeková, Dorota Barová, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Jiří Slavík, Kanazové orchestra z Burkiny Faso Lucky Mary, anglicko-irské duo The Breath, Vladimír Javorský a další. Písničkář Jan Řepka vystoupí 1. srpna v Praze na Kampě v rámci Švýcarského dne. Součástí festivalu Maraton hudby Brno budou klubové koncerty v kabinetu Můz. V pátek 7. srpna zde vystoupí Beata Bocek nebo Tereza Richtrová a v sobotu 8. srpna Dead Dog Legacy, Band of Hejsek a Kolektivní halucinace. Americká skupina Snarky Papy vystoupí 13. září v brněnském Sono centru. Festival Jamfest se bude konat v Šumperku 23. října. Vystoupí na něm například David Koller nebo Buty. Australský kytarový virtuos Tommy Emmanuel bude mít 12. listopadu koncert na výstavišti Flora v Olomouci. Písně Zuzany Navarové v podání Ivy Marešové, skupiny Razam a Filharmonie Hradec Králové budou znít 14. listopadu v Nové spirále v Praze. Pokračujeme 8. místem Roman Dostál a Dita Zangeová Holá a píseň Samota.
4: Samota plíživá.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota v srdci, samota.

Posluchač Honza napsal, ty vedra mi v práci dávají docela zabrat, tak jsem rád, když si doma zalezu k ventilátoru. Po dlouhé době jsem si koupil citronový sorbet a v tom vedru byl osvěžující, i když byl docela dost kyselý. Když jsem byl ještě kluk, tak jsme občas dělali domácí zmrzlinu, většinou jahodovou. V dětství jsem měl rád ruskou zmrzlinu nebo polárkový sníh a někdy jsme si s chutí dali mraženou ovocnou dřeň, která se prodávala ve velkých plastových hracích kostkách. Polárkový dort nebo točenou zmrzlinu jsem moc nemusel, to spíš tu kopečku. Dneska se dají koupit kvalitní zmrzliny, občas se i dnes dám zlákat kvalitní kopečkovou zmrzlinou, ale zmrzliny bývají většinou i dost sladké, takže sice člověka schladí, ale pak mívám žízeň. Není nadpřírodní cukr, tak když jsou velká vedra, dám si raději kousek vychlazeného, zralého, krásně červeného melounu. Já děkuji Honzovi za inspiraci a posílám vám na 7. místě píseň s názvem Ten. Marek and the Celadons.

Zvu na další koncerty. Tomáš Průša Band zahraje 8. července v Písku, 14. července v Café Práh v Brně a 18. července v Konstantinových Lázních. V amfiteátru na Kraví hoře v Brně vystoupí 9. července skupina Progress 2, 14. července Dan Barta a Illustratosfér, 16. července Hanna a Petr Ulrichovi a Javory a 27. července Jiří Pavlica s Hradišťanem. Festival Žalmanův folkový Kyjov se uskuteční v Kyjově.

LP, Good Times Only, IMT Smile, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová, Pokáč, Rozálie a mnoho dalších. Na hradě Špilberku v Brně má 16. července koncert Igor Orozovič. Festival ozvěny prázdnin se koná 17. a 18. července na hradě Orlík u Humpolce. Účinkují například Taxmeni, FT Prim, Čtyři zdi, Show Fl Show, Slávek Janoušek, Vojta Kyďák Tomáško, Ališi nebo Načarej. V rámci folkového léta v Brně Řečkovicích se 19. července představí Bratři Ebenové, 20. července Epidemie, 21. července Kamelot, 22. Folk Team, 23. Robert Křesťan a druhá tráva a 24. července Tomáš Linka a Přímá Linka. O prázdninách se bude hrát také na náměstí Svobody v Brně. Třeba 23. července tam můžete slyšet skupinu FT Prim, 24. července Hazafele a 27. července Lehkou nohu. Festival hudby na zámku Dobříš se bude konat od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například pěvkyně Eva Urbanová, Kateřina Marie Tichá nebo houslista Jaroslav Svěcený. Křesťanský festival United se bude konat ve Vsetíně od 20. do 22. srpna. Vystoupí na něm například Altar Poetry, Godzone, Jana Zibalová, Spotlight, Heart of Worship a další. Dostali jsme se k 6. místu Hrdza a Vretienko.

Přišel čas vyhlásit další anketu. V hitparádě boduje, pokud tedy nevypadla, píseň s textem Michala Horáčka Ukázal na mě, která pojednává o povolání celníka a později apoštola a evangelisty Matouše. Já vždy oceňuji, když jednotlivé postavy z té řady 12 apoštolů dostanou konkrétní rysy tváře a emoce. Ostatně výborně se to povedlo v americkém seriálu Chosen, kde opravdu každý z apoštolů má vlastní příběh a vlastní osobnost a i ti nejméně známí jsou víc než pouhý prvek ve výčtu. A tak mě zajímá, ať už seriál Chosen znáte nebo ne, který je váš oblíbený apoštol a proč právě on. Já musím říct, že právě díky zmíněnému seriálu jsem si velmi oblíbil Matouše, který je tam líčen jako sympaťák s autistickými rysy. Ale o Matoušovi ještě později, teď tu máme páté místo skupinu Za koncem a píseň Řeka.

Nejraději mám zmrzlinu vanilkovou a točenou, napsal posluchač Hubert. Než uvedu další píseň, rád se také do ankety zapojím. Sice v poslední době sladkosti omezuji, ale v nedávných horkých dnech, zvlášť když jsem minulý víkend trávil ve vedrech na venkovní akci v Ostravě, jsem zmrzlině neodolal a dal jsem si jak svou dlouhodobě oblíbenou jahodovou, tak třeba příchuť slaný karamel, kterou mám také rád. Po 6 kolech měníme píseň Petru Linhartovi z alba Autobus do Sudet, které obsahuje starší raritní nahrávky a vyšlo jako příloha stejnojmenné knihy, nasazuji skladbu Město Is.

0: To byl Petr Linhart na čtvrtém místě. Mimochodem s Petrem máme natočené dva rozhovory. Jeden o knize Autobus do Sudet a jeden o novém albu Šénau. Oba vám nabídneme během prázdnin. Z vás, kdo jste se zapojili do naší zmrzlinové ankety, jsem vylosoval posluchače Petra, který napsal: nejraději mám zmrzlinu v Chorvatsku, a to konkrétně jogurt i šumsko voče, neboli jogurtovou s lesním ovocem, která je hutná a příchuť jí dodává nakyslou osvěžující chuť. V Česku je jeden kopeček asi třetinový a ještě mě pobaví, jak zmrzlinář tře nabíracími kleštěmi o nádobu tak, aby zmrzliny do kornoutku dal co nejméně. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a odměním Mirka Mišuna. I jemu gratuluji. Třetí místo Folk Team a Velký vůz.
1: Velký vůz zastavil u tvých

0: klonku ztratil svůj řád.
1: Posluchačka Růžena napsala, pokud jde o zmrzlinu, dávám přednost kopečkové. Mám ráda například jogurtovou nebo se slaným karamelem. Jednou jsem ochutnala také mátovou a byla dobrá. Domácí zmrzlinu jsem zatím dělat neskoušela. Já děkuji všem, kdo jste se do ankety zapojili, za vaše tipy. Druhé místo Markéta Irglová a Nameless Children.

0: co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí. V pondělí 6. července to bude letos už druhá pozvánka na folkové prázdniny do Náměště nad Oslavou. V úterý vám nabídneme rozhovor s herečkou a zpěvačkou Terezou Richtrovou. Maďarského flétnistu Šomu Šalamona si představíme ve středu večer a ve čtvrtek vám nabídneme rozhovor s kapelou Good Times Only. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V pořadu Slyšte lidé vás 4. července večer pozveme na hudební výlet do Kanady. Do tohoto kola hitparády neprošli Žamboši, My tři a vy a Céline Bossy. Vítězem se stává Ivo Viktorin s textařem Michalem Horáčkem a píseň o evangelistovi Matoušovi Ukázal na mě.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost

0: jako by nebylo, o čem se nevypráví.
1: Tolik tedy vítězná píseň 15. 29. kola hitparády na Proglasu. Zhudebněná báseň Michala Horáčka ze sbírky Pozemský prach a Boží dech. Zpíval Ivo Viktorín. Na závěr pár zpráv. Cenu Proglasu za krásu slova na festivalu Slunovrat obdržela písničkářka Květach. Rozhovor s ní vám nabídneme v září. Vítězem 60. ročníku festivalu Porta se stala skupina Tabásek a Partia, která mimochodem na Proglasu hrála živě před 10 lety. A autorskou Portu vyhrála skupina Nebestebe, která u nás vystoupila den po Portě v pondělí 29. června. Záznam najdete na našem YouTube kanálu. Tady je přehled soutěžních písní.

0: hlavy.
1: 12. místo Pavla Boučková a Petr Novotný, Usnul jste ode mne vzdálený.
2: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.

0: ptáků.
1: Osmé místo Roman Dostál a Dita Zangeová holá Samota.
2: Samota v prázdném bytě, samota v ozvěně věd, samota, co tiše.

0: Tak řekni.
1: Páté místo řeka a za koncem.
2: Nevidím a neslyším, kůně se mi ztrácejí a taky zapomínám na to, jak mi chutnáš.
1: Čtyřka Petr Linhart a nově nasazená archivní píseň Město Is.

0: jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost.
1: Jednička Ivo Viktorin s textem Michala Horáčka Ukázal na mě.

Uzávěrka pro vaše hlasy je ve středu v poledne. Vyberte si 3 písně, jedné dejte 3, jedné 2 a jedné 1 bod. Pište na adresu hitparada@proglas.cz nebo hlasujte přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Na Radiu Proglas právě začal pořad Před kostelem. Mým dnešním hostem je Brenda Gejdoš, profesorka historie na Westchester University ve Filadelfii. Dnes budeme hovořit o Bernhardu Lichtenbergovi, od jehož blahořečení uplyne 21. června 30 let. Vítejte na Radiu Proglas. Dobré odpoledne.
1: Moc vám děkuji, Josefe. Jsem ráda, že tu mohu být.
0: Než se budeme věnovat samotnému Bernhardu Lichtenbergovi, mohla byste nám něco říci o svém akademickém zázemí a o tom, jak jste se začala zajímat o dějiny německého katolicismu?
1: No, je to vlastně docela zajímavé, protože na první pohled by se mohlo zdát, že jde o oblast, která je mi poněkud vzdálená. V bakalářském studiu jsem vystudovala matematiku a do akademického prostředí jsem vstoupila až po 40. Vždy mě však zajímali mučedníci. Vyrůstala jsem během studené války a dobře si pamatuji, jak silně tehdy rezonovala otázka, byl by člověk ochoten položit život za svou víru? Když jsem chodila na nedělní školu, naše učitelka se nás ptala, co kdyby sem přišli komunisté a řekli vám, že nesmíte věřit v Boha. Už v raném věku na mě velmi zapůsobili lidé, kteří se nebáli veřejně hlásit ke své víře. Když jsem se později rozhodla pro akademickou dráhu a studovala magisterský obor historie, jeden z mých profesorů napsal knihu o Maximiliánu Kolbem, který během druhé světové války v podstatě obětoval svůj život. Napsal také knihu o protestantském kazateli Paulu Schneiderovi, který byl mučedníkem vyznávající církve. To mě velmi zaujalo. A můj profesor mi tehdy řekl, že pokud chci pokračovat v doktorandském studiu a psát disertaci, možná bych měla uvažovat o Bernhardu Lichtenbergovi. V té době, na konci 90. let, jsem o otci Lichtenbergovi vůbec neslyšela, protože jsem v akademickém prostředí tehdy ještě nebyla příliš dlouho.
0: Co vás na postavě Bernharda Lichtenberga zpočátku zaujalo?
1: Že byl mučedníkem a že se modlil za Židy. Už jsem hodně studovala o holokaustu a představa, že se někdo v Německu otevřeně modlil za Židy, mi přišla velmi zajímavá. A chtěla jsem se o jeho životě dozvědět víc, co ho vlastně přivedlo až k mučednické smrti. Často se totiž ptáme, co lidi k takovému rozhodnutí vede. Já sama jsem měla pocit, že kdybych se někdy ocitla v podobné situaci, chtěla bych jednat stejně, ale nejsem si jistá, jestli bych na to měla dost sil.
0: V jakém okamžiku jste se rozhodla, že si jeho příběh zaslouží celou biografii?
1: Musela jsem proto vytvořit určité zdůvodnění. Kniha, kterou jsem o otci Lichtenbergovi napsala, vychází z mé disertační práce v rámci doktorského studia. A jediný způsob, jak jsem mohla svou disertaci o něm napsat, byl ten, že jsem k dosavadnímu výzkumu přidala něco nového. Existovala už řada knih v němčině, ale žádná v angličtině. A já jsem si říkala, že jeho příběh je velmi důležitý. V Americe většina lidí mluví a čte pouze anglicky a chtěla jsem, aby se o něm dozvědělo víc lidí. Ty knihy tedy existovaly jen v němčině. Nakonec se mi podařilo přesvědčit svého doktorského školitele, že mám co přidat a že je tento příběh skutečně významný.
0: Setkala jste se během svého výzkumu s nějakými prameny nebo objevy, které vás obzvlášť překvapily?
1: Vlastně mě nic vyloženě nepřekvapilo, spíš mě všechno velmi zaujalo, každý aspekt jeho života. Od doby, kdy byl v semináři, přes jeho první působení v kostele v Berlíně, až po vstup do politiky ve 20. letech, kdy se stal členem městské rady a zemského zastupitelstva ještě dlouho před nacistickým režimem. A pak také to, kolikrát byl vyslýchán gestapem, všechno mi přišlo nesmírně zajímavé.
0: Pro ty, kteří jeho jméno slyší poprvé, kdo byl Bernhard Lichtenberg?
1: Otec Lichtenberg se narodil ve Slezsku, v oblasti dnešního Polska, která tehdy patřila Německu. Už jako mladý člověk zřejmě cítil povolání stát se knězem a do kněžského stavu vstoupil v době, kdy byli kněží v Berlíně potřeba. Tam byl také poprvé přidělen. Bylo to, čemu bychom dnes řekli, stará škola. Nepřizpůsoboval se příliš dobře. Nosil sutanu, nebál se komukoli otevřeně říct svůj názor a zdálo se, že pro své farníky vždy dělá víc, než se od něj očekávalo. Protože působil v Berlíně, postupně se propracoval v katolické hierarchii až na pozici, kdy byl druhým nejvyšším představitelem berlínské diecéze, hned po biskupovi. A je samozřejmě znám především tím, že se modlil za Židy, byl zatčen a zemřel v rukou nacistů.
0: Které prvky jeho výchovy a formace pomohly utvářet člověka, kterým se později stal?
1: Tohle je přesně to, na co jsem se zaměřovala. Jak zázemí člověka způsobí, že je pak schopen jednat určitým způsobem. Otec Lichtenberg měl dva skvělé rodiče a dědečka jako malý chlapec chodil na mši. Myslím, že si od raného věku osvojil smysl pro disciplínu. Vyrůstal také ve Slezsku, které bylo plné polských katolíků, ale i německých protestantů. Jeho otec měl obchod a němečtí protestanti tehdy dostávali pokyn, aby v tomto obchodě nenakupovali. Myslím, že si Bernhard Lichtenberg už od dětství začal uvědomovat, jak mohou být lidé kvůli tomu, kým jsou, odlišně či nespravedlivě posuzováni. Takže jeho rodiče, místo, kde vyrůstal, i to, že chodil na mši už od raného věku, mu zřejmě poskytli velmi dobrý základ pro jeho víru.
0: Jak důležitý byl Berlín pro pochopení jeho působení a jeho pohledu na svět?
1: Byl velmi důležitý. Kdyby byl Bernhard Lichtenberg přidělen kamkoliv jinam v Německu než do Berlína, pravděpodobně bychom o něm dnes ani nevěděli. I kdyby se tehdy ozval, byl zatčen a zemřel. Berlín byl v celém tomto příběhu klíčový. Právě tam dostal příležitost postupovat a stát se významnějším církevním vůdcem. Myslím, že papežové, jak Pius XI., tak Pius XII., ho tam dokonce chtěli ponechat. Víme také, že biskup jmenovaný do Berlína v období nacismu byl Lichtenbergovi velmi podobný. Jakoby papežství nemohlo vést přímý střet, ale prostřednictvím silných osobností v Berlíně chtělo udržet pevné katolické vedení, které pomůže uchovat církevní život a vést věřící. Bylo tedy velmi důležité, že působil právě v Berlíně. Katolická církev tam tehdy potřebovala budovat své postavení, protože při jeho příchodu bylo ve městě velmi málo katolických kostelů.
0: Jaké osobní vlastnosti podle vás nejvíce vystupují do popředí při studiu jeho života?
1: Myslím, že to je totéž, co mi kdysi řekl jeden přítel, když jsem pracovala na své disertaci. Ti, kteří ji dokončí, jsou ti, kdo vytrvají. Nemusíte být nutně nejlepší student, ale když vytrváte, uspějete. A on vytrval bez ohledu na to, co mu stálo v cestě. Nikdy se nevzdal, stále šel dopředu. Ve 20. letech měl městský radní rozhodnout o jmenování muže do čela berlínské školské rady. Otec Lichtenberg si řekl, že s ním musí mluvit, protože pokud není křesťan, neměl by školní radu vést. A tak za tím mužem cestoval více než 100 mil. A tím to neskončilo. Později o tom mluvil i na zasedání rady. Prostě se nikdy nevzdal. Ať už šlo o snahu někoho kontaktovat nebo pomoci například s rozdáváním oblečení. Nikdy to nevzdal a vytrval.
0: Jak byl vnímán obyčejnými katolíky ještě před nacistickým obdobím?
1: Mnozí se mu tehdy smáli, protože, jak už jsem říkala, byl stará škola. Když přišel do Berlína na přelomu století, tedy na začátku 20. století, začínali někteří lidé směřovat k modernismu, který se objevil už ve století 19. Někteří kněží proto začínali nosit civilnější oblečení v domnění, že tím budou lidem blíž. Otec Lichtenberg ale chodil po ulicích Berlína v sutaně, s Biblí anebo jinou knihou. Přinášel svaté přijímání chudým, chodil se zvonkem a nesl svíci či světlo. Dělal vše velmi tradičním způsobem. Někteří lidé ho proto považovali za velmi odlišného až zvláštního. On se tím ale nenechal rozhodit. Soustředil se na svůj úkol. Byl spíše konzervativní.
0: Lichtenberg bývá často připomínán jako odvážný odpůrce nacismu. Jak byste popsala jeho odpor?
1: Odpor je zajímavý pojem. Sama ho učím své studenty. Michael Morris napsal článek o odporu. Mnoho lidí si myslí, že odpor musí být aktivní a útočný, že člověk musí něco zásadního vykonat. Morris ale mluví o symbolickém a polemickém odporu. Symbolický odpor podle něj znamená, nebudu dělat to, co po mně chcete, a ostatním řeknu, co se děje. No a přesně to otec Lichtenberg dělal. Když byl předvolán gestapem a úředníci mu zakazovali určité věci, neuposlechl. Ve svých kázáních lidem říkal, co se děje. Jeho odpor tedy nespočíval v ozbrojeném boji nebo snaze někoho zabít. Byl to spíše odpor, který upozorňoval na to, co se děje, a zároveň odmítal plnit příkazy nacistů. Zatímco mnoho jiných kněží a duchovních se přizpůsobilo a mlčelo, například když jim bylo řečeno, že o určitých věcech nesmějí kázat nebo je probírat ve výuce, on se nepřizpůsobil. Otec Lichtenberg neposlouchal.
0: Jedním z nejznámějších aspektů jeho působení byla veřejná modlitba za Židy po křišťálové noci. Proč byl tento čin tak významný?
1: No, nikde jsem nenarazila na to, že by si byl vědom toho, že tím porušuje takzvaný pulpitní paragraf, tedy kazatelnový zákon. Ale už v 19. století, když se Německo poprvé stalo jednotným státem, chtěl Otto von Bismarck omezit katolickou kulturu. Domníval se, že papež má v Německu příliš velký vliv a byl přijat takzvaný kazatelnový zákon. Ten zakazoval hovořit s kazatelny o politických otázkách. Když se otec Lichtenberg modlil za Židy, bylo to v rozporu s tímto paragrafem. Teoreticky ho mohli zatknout už tu noc, protože nacisté měli vůči Židům jasnou politiku. A pokud se za ně takto modlil, šlo z kazatelny o politické vyjádření. Proto byl tento čin velmi významný. Navíc jsem našla jen dva další duchovní, kteří se kdy z kazatelny modlili za Židy. Jednoho protestanta a jednoho katolíka. Oba byli nakonec posláni do Dachau, ale přežili. Bylo to tedy mimořádně důležité a navíc tím svým farníkům říkal, podívejte se, co se děje venku, tihle lidé jsou naši sousedé. Mohl tak ovlivnit způsob, jakým se jeho farníci v budoucnu chovali. I proto to mělo zásadní význam.
0: Jak neobvyklá byla taková veřejná solidarita s Židy mezi katolickým duchovenstvem v té době?
1: Ano, trochu jsem na to už odpověděla, protože těch, kteří se modlili za Židy, bylo velmi málo. Vyšla zajímavá kniha o všech duchovních, kteří byli posláni do Dachau, a o důvodech, proč se tam dostali. A mnoho těch důvodů bylo například to, že sloužili mši v polštině, protože měli polské farníky. I za to mohli být posláni do Dachau. Nebo že nějakým způsobem vystupovali proti režimu. Ale znovu, byli tam uvedeni jen dva, kteří se modlili za Židy. A když se vrátíme zpět, v roce 1933 proběhl bojkot židovských obchodů. Jeden muž tehdy chtěl, aby mu katolická církev pomohla tento jednodenní bojkot zastavit, a požádal otce Lichtenberga o pomoc. Ten kontaktoval jednoho z biskupů, ale ten mu v podstatě odpověděl, že když měli katolíci své problémy, Židé jim nepomohli a že tedy nepomohou ani oni. Otázka tedy zní, zda šlo o antijudaistické postoje uvnitř církve, nebo zda to nebylo nic nového. V historii přece existovaly pogromy i dříve, pokud za pogrom považujeme i křišťálovou noc. A vždy musíme mít na paměti, že se na to nemůžeme dívat zpětně optikou historie a říkat si, proč tehdy něco neudělali. Oni tehdy nevěděli, co přijde. Ani my bychom to nevěděli. Když se modlil za Židy v letech 1938 až 39, válka ještě nezačala. Neexistovala geta ani vyhlazovací tábory. Bylo to velmi brzy a většina ostatních kněží tehdy Židy ještě nevnímala jako své bližní.
0: Považoval se Lichtenberg za politického odpůrce nebo jednal jednoduše z křesťanského přesvědčení?
1: Ačkoliv se zapojil do politiky tím, že byl členem městské rady a zemské rady v Charlottenburgu, nemyslím si, že by se někdy považoval za politického odpůrce. I v tom příběhu, o kterém jsem mluvila, když cestoval přes 100 mil, aby promluvil s mužem, který měl být jmenován do čela berlínského školství, šlo o to zjistit, věříte v Boha? Máte křesťanské hodnoty? Nešlo o politiku. Všechno, co formovalo jeho život, vycházelo z jeho křesťanství.
0: Jakou roli v jeho rozhodování hrálo svědomí?
1: Myslím, že tomu možná rozuměl. A znovu se tu můžeme podívat na papežství a papeže. Ani papež Pius XI, ani Pius XII nevyzývali německé katolíky, kněze ani biskupy k nějakému konkrétnímu jednání. Myšlenka byla, že každý bude jednat podle svého svědomí. A myslím, že to Lichtenberg chápal. I ta představa, že papež jedná podle svého svědomí, že každý člověk má ve svém životě křesťanskou svobodu a odpovědnost a že nikdo neříká druhému přesně, co má dělat. Myslím, že tomu rozuměl.
0: Byl nějaký konkrétní zlomový okamžik, kdy si uvědomil, že když se bude veřejně vyjadřovat, pravděpodobně ho to bude stát svobodu?
1: Víte, myslím, že když byl poprvé zatčen v říjnu 1941, tehdy si ještě neříkal, ztratím svobodu. A ani ve chvíli, kdy byl ve vězení a čekal na soud, možná ještě přesně nevěděl, co se stane. Ale existuje jeden konkrétní okamžik, který pro něj, podle mě, všechno uzavřel. Když jsem to při psaní knihy našla v pramenech, řekla jsem si, tohle je ten moment. Po procesu v květnu 1942 byl převezen do věznice Tegel a byl dotázán, co bude dělat po propuštění. Bylo to něco jako formulář, který měl vyplnit. Odpověděl, mám v úmyslu plnit Boží vůli a zůstat věrný svému kněžskému povolání až do posledního dechu. Myslím, že když se potom vrátil do cely, musel si uvědomit, že je to konec. Že ho už nikdy nepustí, protože vědí, že bude dělat přesně to, co dělal dosud. Byl natolik konkrétní, že řekl, že bude pokračovat v tom, co dělal, tedy, že bude dál mluvit. A když přišel rok 1943, tedy doba vrcholu, nebo už i po vrcholu pokusu o vyhlazení Židů, Lichtenberg by ze svého názoru nikdy neustoupil. Myslím, že tehdy pochopil, že ho už nikdy nepropustí.
0: Co se mohou současní křesťané naučit z jeho reakce na antisemitismus?
1: To je slovo, které obvykle nepoužívám, antisemitismus. Pro mě je to nepřesný termín, protože Židé nejsou jediní semité a proto většinou používám výraz antijudaismus. Myslím, že se lidé dnes mohou z jeho příkladu poučit. Znovu totiž vidíme mnoho protižidovských činů po celém světě. Z toho, co si podle mě může každý vzít od otce Lichtenberga, je myšlenka Ježíšova výroku miluj svého bližního jako sám sebe. A otázka, kdo je vlastně můj bližní? A odpověď zní, že i Židé, stejně jako kdokoliv jiný, nejsou to jen naši spolukřesťané, jsou to i muslimové, lidé jakéhokoliv vyznání, nebo i bez víry. Všichni jsou vašimi bližními a měli byste je milovat jako sami sebe. Definici lásky jsem si postupně vytvořila tak, že vidím v tobě dobro a volím čin, kterým pomáhám, aby toto dobro rostlo. Pro tvé dobro. Láska není pocit, ale čin. A pokud máte milovat své bližní, musíte o ně pečovat a dělat to, co je pro ně dobré. A myslím, že pokud si lidé uvědomí, že otec Lichtenberg zdůrazňoval, že i Židé jsou našimi bližními, Možná si začnou klást otázku, proč to zlo vlastně dovolujeme. A že je třeba se postavit a ozvat se, když vidíme, že se něco děje. Protože přesně to dělal on.
0: Co vedlo přímo k jeho zatčení v roce 1941?
1: Domnívám se, že to byla dokonalá bouře okolností. Na podzim roku 1941 byli nacisté na vrcholu své vojenské moci a začínali deportovat Židy z Berlína. Biskup von Gehlen se jen o 2 měsíce dříve veřejně vyjádřil proti programu eutanázie. A otec Lichtenberg na to navazoval tím, že psal dopisy, a zároveň byl připraven promluvit z kazatelny k další samostatné otázce. Zároveň se měnil i způsob, jakým nacisté postupovali vůči církevním představitelům. Bylo zajímavé, že i v koncentračním táboře Dachau, kde byli slovanští, němečtí i francouzští kněží, začali najednou oddělovat Němce od ostatních. Nacisté tehdy celkově měnili svůj přístup. Zdálo se, že se v té době sešlo více faktorů, tomu říkám dokonalá bouře. A nacisté nikdy nechtěli zatknout někoho z vysokých církevních hodnostářů a jak jsem už říkala, Lichtenberg byl hned po berlínském biskupovi. Když se biskup von Gehlen vyjádřil proti eutanázii, nacisté ho nezatkli, nechtěli na sebe upozornit zatčením biskupa. Ale Lichtenberg byl o stupeň níž. Od roku 1938 se choval problematicky, tedy v letech 1938, 39, 40, už celé 3 roky. Mohli ho zatknout kdykoliv, ale čekali až na tuto chvíli. Myslím, že se mezi tím částečně měnila jejich politika. Zapojil se také více poté, co promluvil von Gehlen a navíc začaly deportace berlínských Židů do Polska. Myslím, že si řekli, tenhle člověk se úplně zblázní, až se to dozví. Musíme ho dostat hned. A tak byl zatčen v říjnu 1941.
0: Jak se choval během svého věznění?
1: To byla poměrně zajímavá věc. Zdá se, že byl méně zaměřený na sebe a více na to, jak bude pokračovat práce u svaté Hedviky. Neustále byl v kontaktu s jednou ze sester, které říkal, že je potřeba zaplatit tento účet, kontaktovat tohoto člověka, napsat tomuto člověku, pomoct této osobě, zařídit to a ono. Takže i ve vězení se snažil, jak jen mohl. Dál řídil chod svaté Hedviky, protože mu bylo umožněno přijímat i psát některé dopisy. Zároveň byl ale sám ve vězení. Když se setkal s jiným vězněm, mluvil s ním, zpíval s ním, modlil se s ním. Když onemocněl a byl převezen na ošetřovnu, dělal v podstatě totéž. Jako člověk také popisoval, jak těžké pro něj bylo vězení, zejména jídlo. Nikdy se necítil nasycený, neustále měl hlad. A když ho někdo přišel navštívit a zeptal se, jak se má, tohle často zmiňoval. Takže to nebylo tak, že by byl nějak nad věcí a tvrdil, že ve vězení nemá žádné problémy. Byl stále člověkem, ale i přesto pokračoval ve své práci. Psal poezii, pracoval s biblickými texty, žádal o knihy a vedl si deník. Byl velmi aktivní.
0: Odhalují jeho dopisy z vězení něco nového o jeho spiritualitě nebo povaze?
1: Myslím, že právě díky jeho dopisům jsme vůbec věděli, co všechno ve vězení dělal, a to ukazuje jeho charakter. Všechno, co jsem právě popsala, jak se snažil řídit svatou Hedviku, jak myslel na lidi, o které se staral, i na ty, na které nezapomínal. Dokonce si pamatoval data, třeba blíží se toto datum, tehdy bychom dělali tohle, prosím, napište tomuto člověku, že si na to vzpomínám. Ukazuje to tedy, že jeho zájem o lidi a o to, co se děje venku za zdmi vězení, kam chtěl stále nějak přispívat a pomáhat, velmi jasně odhaluje jeho charakter.
0: Jaké byly okolnosti jeho poslední cesty a smrti v roce 1943?
1: Takže ten pulpitní paragraf byl zatčen kvůli 2 věcem. Zákonu o hanobení, který zavedli nacisté, a pulpitnímu paragrafu, který pocházel už z Bismarckova Kulturkampfu v 70. a 80. letech 19. století. Pulpitní paragraf souvisel s tím, že se modlil za Židy, zákon o hanobení pak s některými jeho spisy. Ten pulpitní paragraf nikdy nebyl zrušen a stanovoval trest 2 roky vězení. Když byl Lichtenberg zatčen, nebyl jako mnoho jiných kněží poslán přímo do koncentračního tábora, ale do vězení na 2letý trest. Ty 2 roky se počítaly od října 1941 do října 1943. Nezačínaly až po procesu, ale už od jeho uvěznění. Takže vypršeli v říjnu 1943. Jeho rodina, přátelé i biskup psali, že je vážně nemocný, měl srdeční potíže. Narodil se v roce 1875, takže v roce 1943 mu bylo 68 let. Tedy už byl ve vysokém věku a nebyl na tom dobře. Doufali, že ho nacisté možná propustí domů, ale to se nestalo. Vrací se tu i jeho dřívější výrok na otázku, co bude dělat po propuštění. Budu sám sebou. A právě proto se nacisté rozhodli, že ho pošlou do Dachau. Byl tedy zařazen do transportu. Existuje také svědectví, že před transportem byl odveden do místnosti a zbyt. Poté byl spolu s dalšími vězni naložen na transport, který ale nemohl dojet přímo do Dachau u Mnichova a zastavil se ve městě Hof. Tam museli přespat, protože bylo potřeba

0: Otec Lichtenberg mu byl znám a v roce 1961 zahájil proces jeho blahořečení. Bensch byl během války sám vězněn, takže věděl, co Lichtenberg dělal a vnímal ho jako člověka, který svými činy riskoval život kvůli křesťanskému přesvědčení a právě proto ho považoval za mučedníka. Samozřejmě to vždy do určité míry záleží na tom, kdo je zrovna papežem. Když se v roce 1978 stal papežem Jan Pavel II., proces blahořečení už běžel dlouho. A Jan Pavel II., který sám zažil druhou světovou válku, blahořečil mnoho lidí. Prohlášení za blahoslaveného bylo tedy důležité. Základní myšlenka je, že Lichtenberg svými činy riskoval život. Navíc byl organizací Yad Vashem v Izraeli uznán jako spravedlivý mezi národy. Instituce, kterou vedou Židé a která oceňuje ty, kdo riskovali život, aby zachránili Židy. A i oni jeho jednání takto vyhodnotili. Různé instituce ho tedy vnímají jako mučedníka, nejen církev.
1: Děkuji. A letos uplyne 30 let od jeho blahořečení. Co tímto uznáním za blahoslaveného chtěla církev zdůraznit?
0: Nevím, protože si myslím, že se můžeme podívat na to, co Jan Pavel II. Řekl při mši ke blahořečení. Ve svém projevu uvedl: v době, kdy se hřích postavil jako vládce prostřednictvím systému absolutní brutality a hrůzy, tito dva svědkové, mezi nimi otec Lichtenberg a jeden další muž z Německa, čerpali sílu ke svému vítězství z jeho milosti, z milosti Páně, a získávají tak zvláštní význam. Dnešní blahořečení je toho znamením. Je to výraz paměti církve. Nezapomeňte na Boží skutky. S Boží pomocí pak budeme moci říci v příštích generacích, stejně jako Bernhard Lichtenberg a apoštol Pavel, neklesli jsme ani na okamžik v podrobení, aby pravda evangelia zůstala zachována pro vás. Takže já vnímám, že papež Jan Pavel II. Tímto způsobem propojuje otce Lichtenberga s apoštolem Pavlem. A myslím, že právě to chtěl lidem ukázat.
1: Jak bylo blahořečení přijato v Německu?
0: Víte, je to zajímavé, protože když byl v roce 1996 blahořečen, já jsem tehdy ještě ani neznala jeho jméno, ale podle výzkumů bylo asi 90 až 100 tisíc lidí při jeho blahořečení. Bylo tam mnoho lidí, kteří si ho pamatovali, protože učil náboženství, působil jako farář, a tak mladí lidé, kteří s ním vyrůstali, se zpětně podívali na to, co dělal, a uvědomili si to. Možná na něj tehdy také začali nahlížet jinak. Existuje příběh, že když učil náboženství, některé dívky odešly z hodiny, protože si mysleli, že jeho výklad desatera je příliš přísný. A později, když už byli dospělé a vzpomněli si na to, co říkal a co dělal, pravděpodobně na jeho učení i jeho osobu nahlíželi úplně jinak. A celkově to bylo přijato velmi dobře. Jako syn Berlína, syn Německa.
1: Trochu jste mi na to odpověděla, ale vzrostlo od té doby povědomí o Lichtenbergovi mezi veřejností?
0: Ano, kdyby byl náš rozhovor vizuálně, mohla bych vzít do ruky knihu, ale bylo jich o něm napsáno více. Paměť na holokaust i památka otce Lichtenberga s časem rostly. A myslím, že jednou z prvních připomínek byla divadelní hra Rolfa Hochhuta, Náměstek, kde byl otec Lichtenberg jednou z postav, a ta byla napsána na počátku 60. let. Pak například v roce 1978 vznikla minisérie Holokaust a otec Lichtenberg se v ní objevil. Jak přibývaly knihy, divadelní hry i televizní minisérie, jeho památka zůstávala živá. Nedávno vyšla i dětská kniha. V Berlíně i v Hofu, kde zemřel, jsou po něm pojmenované ulice. Jeho tělo bylo původně pohřbeno v kryptě kostela svaté Hedviky. Později bylo při rekonstrukci přemístěno.

0: opuštěno, ale zase se tam vrátilo. Lidé tedy o otci Lichtenbergovi vědí. Posílala jsem také dotazníky a někteří lidé o něm napsali své vzpomínky. Stále si ho pamatují. A dokonce i něco tak neobvyklého, jako když jsem četla sérii románů. V jedné knize se postava jmenovala Father Licht. A příběh byl vlastně o něm, i když byl použit jako fiktivní postava, což autorka později vysvětlila. Občas se tedy znova objeví a myslím, že je to tím, že to, co dělal, bylo velmi neobvyklé oproti ostatním. Ano, jeho památka je stále velmi živá.
1: Také mám několik otázek k našemu století. Mnoho lidí vnímá otce Lichtenberga jako vzor morální odvahy. Které aspekty jeho svědectví k nám dnes promlouvají nejvíce?
0: No, žijíc v Americe v naší době se poměrně často mluví o pojmu autoritářský režim. A ten si spojujeme s Ruskem, ale i s Amerikou a dalšími zeměmi. A právě v takovém autoritářském režimu, v diktatuře, otec Lichtenberg žil a přesto se ozýval. Ať už měl strach nebo ne, stejně to udělal. A lidé dnes často říkají, nebudu se ozývat, protože se bojím, že mě zatknou, nebudu mluvit, protože se bojím, že mě odsoudí moji nejbližší přátelé a rodina. Ve světě se dnes děje mnoho věcí, kvůli kterým se lidé bojí říkat, čemu věří. Navíc dnešní svět je mnohem méně, nevím, jestli je přesné říct, méně náboženský, ale určitě je méně lidí, kteří pravidelně chodí do kostela. A pak vyvstává otázka, kde lidé získávají svou víru, kde ji nacházejí. I já sama nyní do kostela nechodím, ale moje víra pochází z toho, že jsem jako dítě kostel navštěvovala. Takže odkud se bude víra brát dnes? A myslím, že právě proto dnes opravdu potřebujeme diskuzi o lidech, jako byl otec Lichtenberg.
1: Jak by mohl reagovat na současné výzvy, jako je nacionalismus, netolerance nebo diskriminace?
0: Vrátil by se k myšlence miluj svého bližního jako sám sebe. A k otázce, kdo je vlastně můj bližní. A pak ještě jedna věc. Když jste se ptal, jestli mě něco překvapilo, našla jsem velmi málo kázání. Ale jedno z nich pocházelo z jeho zkouškového kázání, které musel jako seminarista přednést, a ve své knize jsem napsala, že jeho slova byla prorocká. V tom kázání řekl, běda rákosu, který se ohýbá sem a tam ve větru. O takových lidech mluví spasitel takto. Kdo není se mnou, je proti mně. Zde není možné váhání. Buď podlehneš svádění zlého nepřítele a poneseš za to věčný trest, nebo se vrhneš do náruče božského spasitele a obdržíš korunu vytrvalosti. Lichtenberg to tedy opravdu viděl velmi černobíle, takže v otázkách silného nacionalismu, netolerance a diskriminace buď jdeš cestou zla, nebo se postavíš na stranu dobra. A právě o tom by mluvil.
1: Může nám jeho život dnes něco říct o vztahu mezi vírou a veřejnou odpovědností?
0: Myslím, že on chápal víru jako něco, co přímo přechází do veřejné odpovědnosti. Milovat svého bližního, postavit se za to, co je správné, za to, co je dobré. Když vstoupil do politiky, tedy když se stal členem městské rady a rady čtvrti Charlottenburg, bylo to právě součástí jeho veřejné odpovědnosti. A myslím, že by nás k tomu vyzýval i dnes. Když je ve vašich školách diskriminace nebo šikana, zapojte se do školní rady. Něco s tím dělejte. Nemůžete jen přihlížet. Musíte jednat a chápat to jako součást svého křesťanského života.
1: A důležitá otázka pro všechny naše posluchače. Je tento příklad relevantní i pro lidi, kteří nejsou nábožensky založení?
0: Rozhodně. Když přemýšlíme o náboženství, je to zajímavé. Myslím, že si mnoho lidí ve světě někdy neuvědomuje, že muslimové, kteří označují Boha jako Aláha, mluví o stejném křesťanském bohu, stejném židovském bohu. Je to tentýž bůh. Je to stále jeden a tentýž bůh. Když člověk nevěří v Boha, neznamená to, že nechce být dobrým člověkem. Neznamená to, že nechce dělat to, co je správné. I oni by chtěli zastavit šikanu, netoleranci nebo silný nacionalismus, který vede k tomu, že jedna skupina lidí zhlíží na druhou. Být dobrý je podle mě možná snazší, pokud má člověk náboženskou víru, ale neznamená to, že ji musí mít, aby mohl být dobrý.
1: Jaké poselství by podle vás chtěl, aby dnes slyšeli mladí lidé?
0: Myslím, že by hodně mluvil o Ježíši, o Pánu. Myslím, že by se snažil hledat způsoby, jak lidi vrátit zpátky do kostela. Byl velmi konzervativní, tomu nelze upřít. Kdyby se probudil v tomto století, zůstal by velmi konzervativní a snažil by se lidi přivést zpět do kostela. I kdybych mu řekla, otče Lichtenbergu, moje víra, moje křesťanství je nejdůležitější část mého života, ale necítím povolání chodit do kostela, on by mě stejně chtěl přivést zpátky do kostela. Byl by to stále ten velmi konzervativní přístup. Tvoje víra se posiluje tím, že chodíš do kostela. Potřebuješ slyšet příběhy toho, co lidé udělali, protože ti pomohou žít lepší život. A tak si myslím, že jako konzervativní kněz by to dělal i dnes.
1: Jak vás osobně ovlivnil otec Lichtenberg?
0: Když jsem byla mladá, vždycky jsem ráda trávila čas sama. A někdy jsem se kvůli tomu cítila provinile. Občas prostě nemám takovou potřebu být mezi lidmi. Otec Lichtenberg ale měl jedno rčení. Nikdy nejsem méně sám, než když jsem sám. Protože když nejsem sám, jsem s lidmi a když jsem sám, jsem s Bohem. Je to trochu sobecké, ale já mám svůj čas o samotě s Bohem opravdu raději, než být mezi lidmi. A nevím, jestli to tak cítil i on, ale ten výrok jsem si opravdu vzala k srdci a snažím se ho vysvětlovat svým přátelům, když potřebuju být sama. Říkám jim, co říkal otec Lichtenberg. Další věc je samotné mučednictví. Vždycky jsem měla pocit, že mě jednou může Pán k něčemu povolat. A chci být připravená, až ten čas přijde. Ten pocit mám od velmi mladého věku a otec Lichtenberg mi v tom dal určitou sílu.
1: Je nějaká konkrétní epizoda z jeho života, která je pro vás obzvlášť dojemná?
0: Ne, vlastně ne. Je to celý jeho život. Když na něj myslím, je to skoro jako film, ve kterém můžu sledovat každý aspekt jeho života. A já prostě chci být tak silný člověk, jaký byl on. A být schopná mluvit a jednat, když je to potřeba. A i dnešní rozhovor s vámi mě nad tím přiměl víc přemýšlet.
1: Věříte, že proces svatořečení Bernharda Lichtenberga může v budoucnu pokračovat?
0: Ano, je to praxe katolické církve, tedy to, co musí člověk splnit, aby se stal svatým. Blahořečení bylo poměrně jednoduché, svatořečení je mnohem náročnější. U Lichtenberga by muselo být prokázáno, že se podílel na zázraku. Když bylo jeho tělo převezeno z Hofu zpět do Berlína, lidé už tehdy měli pocit, že je svatý a snažili se dotýkat jeho těla a předmětů spojených s ním. Záleží tedy na budoucím postoji církve. Také na tom, zda lidé v těžkých situacích budou říkat, budu se modlit k otci Lichtenbergovi, aby mi pomohl. A pokud se pak něco stane a bude možné prokázat, že v tom měl podíl zázrak, pak existuje dobrá šance na svatořečení. Tato myšlenka existovala už v roce 1943, takže doufejme, že se to jednou stane.
1: Mým dnešním hostem byla Brenda Gejdoš, profesorka historie na Westchester University. Velice vám děkuji, že jste přijala mé pozvání k účasti v našem pořadu.
0: Děkuji, Josefe. Opravdu jsem si to užila. Už jsem delší dobu nemluvila o životě otce Lichtenberga.
1: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek.

Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte stále Lenku Pekařovou a já vás nyní zvu k modlitbě večerních chval, ve kterých se ke mně připojí otec Martin Holík.

0: A Martin Holík se připojuje z fary od svatého Augustina. Doufám, že máme ten technicky linku v pořádku. Dnes máme šat radosti, šat jásotu, protože máme slavnost svatých Cyrila Konstantina a Metoděje. Tito dva muži jsou spolupatroni Evropy, takže se budeme modlit také za nás křesťany v celé Evropě, nejenom v našem národě. Kdo máte papírové vydání breviáře, začneme na straně 1598. Tam jsou všechny texty seřazeny s výjimkou žalmů. Ty jsou na společných textech o svatých. Takže to je potom 1947. Jo, o duchovních pastýřích jsou to společné texty. Takže 1598, jedna záložka, a 1947, druhá záložka. Kdo máte původní vydání, tak první záložku na stranu 1423, kde začínáme hymnem 1423, no a budeme střídavě listovat na 1729 a dál, kde jsou žálmy 1729. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vy, naše knížata kněžská, svatá dvojice bratrská, ve vás své přímluvce máme, za vás Bohu dík vzdáváme.
1: Vy jste z lidu slovanského, moravského a českého, Kristu lid milý zjednali, v jednotě víry chovali.
0: Apoštolé nám poslaní, naši k Bohu vůdci věrní, dědictví svoje milujte, naše duše v péči mějte.
1: Když jste nás k víry jasnosti a k Boží vedli znalosti, nás k plnění jeho vůle veďte vždy a každé chvíle.
0: Země vámi obrácené, ať zůstanou Bohu věrné, dědičné krajiny vaše, a jdou svorně k věčné spáse.
1: Slovo Páně se šířilo po celé krajině.
0: Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? Kdo přebývat na tvé svaté hoře?
1: Kdo žije bez vady a koná spravedlnost? Upřímně smýšlí ve svém srdci? Svým jazykem nepomlouvá?
0: Nečiní příkoří svému bližnímu, netupí svého souseda.
1: Nešlechetným člověkem pohrdá, ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
0: Nemění přísahu, i když je mu na škodu, nelichvaří svými penězi a nebere úplatky proti nevinnému.
1: Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slovo Páně se šířilo po celé krajině.
1: Hospodine náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Slávou a ctí si ověnčil své svaté a dal si jim vládnout nad dílem svých rukou.
0: Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
1: Mocné bude na zemi jeho potomstvo, pokolení řádných lidí bude požehnáno.
0: Hojnost a bohatství budou v jeho domě a jeho štědrost potrvá navždy.
1: Září v temnotách jako světlo řádným lidem, je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
0: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva.
1: Neboť na věky nezakolísá, ve věčné paměti bude spravedlivý.
0: Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
1: Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
0: Rozděluje, dává chudým, jeho štědrost potrvá navždy, jeho moc poroste v slávě.
1: Uzří to hříšník a rozlobí se, bude skřípat zuby a schřadne, zajde touha bezbožníků.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je Tvé jméno po celé zemi. Slávou a ctí si ověnčil své svaté a dal jim vládnout nad cílem svých rukou.
1: Moje ovce uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jeden pastýř.
0: Veliké a podivuhodné jsou Tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou Tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu Tvému jménu? Vždyť Ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před Tebou klanět, neboť se ukázalo, že Tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Moje ovce uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jeden pastýř. Z prvního listu Solunianům z 2. kapitoly. Když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.

0: Boží slovo nám přineslo nový život, slovo evangelia, které nám bylo zvěstováno.
1: Boží slovo nám přineslo nový život, slovo evangelia, které nám bylo zvěstováno.
0: Slovo Páně trvá na věky.
1: Slovo evangelia, které nám bylo zvěstováno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Boží slovo nám přineslo nový život, slovo evangelia, které nám bylo zvěstováno. Svatí Cyril a Metoděj patří mezi Boží přátele. Věrně hlásili evangelium a dostali věčnou odměnu od svého Pána.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatí Cyril a Metoděj patří mezi Boží přátele, věrně hlásali evangelium a dostali věčnou odměnu od svého Pána. Bůh chce, aby jeho slovo zapadlo do dobré půdy a vzešlo. Obraťme se tedy k němu s prosbou.
1: Ať v nás tvé slovo přináší užitek. Prosíme tě, Bože, pastýři svého lidu, za všechny biskupy, kněze a jáhny.
0: Dej jim ducha moudrosti a lásky, aby věrně předávali tvé slovo.
1: Vlož do srdce svých vyvolených touhu pohlásání evangelia.
0: A pošli na svou vinici nové dělníky.
1: Prosíme tě za všechny křesťany.
0: Veď nás svým slovem k jednotě.
1: Potěž zarmoucené, podepři malomyslné, ujmi se slabých.
0: Dej milost těm, kdo hledají světlo pravdy, ať se otevřou tvému slovu.
1: Pamatuj na naše zemřelé.
0: Ukaž moc svého slova, které bylo vštípeno do jejich srdce, a probuď je k věčnému životu. A protože jsou Cyril s Metodějem spolupatroni Evropy, také budeme v sobotu slavit svatého Benedikta, třetího z mužů spolupatronů Evropy. Tak prosíme za nás, křesťany, na tomto kontinentu, ať opravdu jsme solí země a světlem světu.
1: Ať v nás tvé slovo přináší užitek.
0: Vrcholem naší modlitby, ať jsou slova, která nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jim ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Amen. Jsme rádi, že jsme se s vámi mohli pomodlit v tomto svátečním dni. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Ve 9:45 večer vás na Proglasu zveme k poslechu koncertu vážné a duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme Hospodine pomilujny od neznámého autora. Skladbu přednese český pěvecký sbor pod vedením Josefa Veselky.

Slyšeli jste Hospodine pomilujny od neznámého autora. Skladbu přednesl český pěvecký sbor pod vedením Josefa Veselky. Následuje Opela Ecclesiatica, 12 duchovních kantát od Josefa Antonína Plánického. Solo přednese Ludmila Nováková-Wernerová, doprovodí muzika Bohemika pod vedením Jaroslava Krčka.

Slyšeli jste Opelu Ecclesiasticu, 12 duchovních kantát od Josefa Antonína Plánického. Solo přednesla Ludmila Nováková-Wernerová, doprovodila ji muzika Bohemika pod vedením Jaroslava Krčka. Následuje Preludium Esdur pro varhany od Johana Pachelbela. Skladbu zahraje Michal Novenko na varhany kostela svatého Víta v Soběslavi.

Právě dohrálo preludium Esdur pro varhany od Johana Pachelbela. Skladbu zahrál Michal Novenko na varhany kostela svatého Víta v Soběslavi. Následuje skladba Eklogy opus 35 a 51 od Václava Jana Křtitele Tomáška. Skladbu zahraje Jaroslav Tůma na klavír.

Právě dohrála poslední skladba dnešního koncertu vážné a duchovní hudby. Slyšeli jste eklogy opus 35 a 51 od Václava Jana Křtitele Tomáška. Skladbu zahrál Jaroslav Tůma na klavír.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Název dnešní části je duchovní přijímání. Moderní autoři mluví o takzvaném duchovním svatém přijímání. Přijímat duchovně znamená spojit se s Kristem v Eucharistii přítomným, ne však přijetím svátostným, nýbrž jen touhou, která vychází z víry láskou oživené. K duchovnímu svatému přijímání patří, podle dnešního chápání, na prvním místě touha. Svatý František Saleský píše: Nemůžete-li mít to štěstí, že byste mohli přijímat skutečně při mši svaté, přijímejte alespoň srdcem a duchem, spojte se s životodárným tělem spasitelovým, alespoň touhou. Je to touha po Eucharistii. Je to touha uživená láskou. Předpokládá tedy stav milosti, tak jako bychom měli skutečně přistoupit k přijímání. Je to vědomá touha. O svaté Anděle Meriči čteme, že přijímala často v duchu, protože jí zakazovali chodit denně na mši. Dosvědčuje, že přitom cítila tolik milostí, jako kdyby byla v kostele. Teologové však rozlišují dvojí užitek svátostí. Ten, který působí sama svátost, a ten, který závisí na vnitřní dispozici, připravenosti toho, kdo přijímá. Při přijímání, které je pouze duchovní, jde o ten druhý účinek. Neznamená to, že by se přijatá milost dala matematicky dělit a počítat. Může se stát, píše de Pont, že dostanete tolik milostí, kolik jich dostane kněz ve svátostném přijímání, budete-li přijímat duchovně s velkou touhou. Avšak, aby byla tato touha účinná, je potřeba, jak říká Rodriguez a jiní, abychom byli ve stavu posvěcující milosti. Jak přijímat duchovně? V knize Následování Krista se píše: Zbožný člověk může každý den i každou hodinu s užitkem a bez zábrany přistupovat k duchovnímu přijetí Krista. Fábr uvádí, že blahoslavená Agáta od kříže se tak spojovala s Ježíšem až 200krát denně a že by byla zemřela touhou po Eucharistii, kdyby jí byl spovědník tuto pobožnost nenaučil. Nejvhodnější okamžik je k tomu při večeři Páně, které jsme přítomni a při níž sami nepřijímáme. V duchu se připravujeme stejně, jako kdybychom šli ke stolu Páně. Spojení svátostným symbolem však nahradíme, jak píše z Karamely, poutem trpělivé a mírné lásky. Tuto zbožnost není proto radno podceňovat, ale také nepříliš zdůrazňovat. Každá touha se má v příhodném okamžiku projevit skutkem. Přijímání duchovní se doplňuje přijímáním svátostným. V tom smyslu je pravdivé i přirovnání, které uvádí svatý Alfons Liguori o zlatých nádobách, které značí přistupování ke stolu Páně, a o nádobách ze stříbra, které mají znamenat přijímání duchem.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: V dnešním radioreportu, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové, se vypravíme do komunitního centra s příznačným názvem Most. Provozuje ho diecézní charita Hradec Králové a je určeno pro cizince žijící v Královéhradeckém kraji. Sídlí na Velkém náměstí ve Staré radnici a právě zde jsem se sešel s vedoucím centra Janem Kočím, který je zároveň zástupcem ředitele diecézní charity, a s Anastázií Martinkovou, integrační a komunikační pracovnicí. Já bych nejprve oslovil pana vedoucího, pana Kočího, abychom se trošku zorientovali v té organizační struktuře. Kam vy přesně spadáte jako komunitní centrum Most a jak zapadáte do té struktury diecézní charity?
1: Tak komunitní centrum Most je jedním z oddělení diecézní charity Hradec Králové. Mohli bychom říct jedním z nejmladších oddělení. A patří do té oblasti podpory integrace cizinců v Hradci Králové a i v širším královéhradeckém regionu, protože naši klienti sem i dojíždějí. Diecézní charita už má bohaté zkušenosti v té oblasti pomoci cizincům, uprchlíkům a pomoc v oblasti integrace, podpory integrace. My jsme vlastně začali s touhle činností úplně spontánně v roce 1992, ještě když vznikla nebo obnovila svou činnost diecézní charita. A tak, jak šel vývoj, tak v dnešní době provozujeme jedno z oddělení, kterým je integrační centrum pro cizince. To má působnost v Královéhradeckém kraji. Vlastně je to jedno z té sítě integračních center, někde nazývaných center na podporu integrace cizinců, protože v každém z krajů České republiky je jedno takové centrum, případně s některými pobočkami. V Královéhradeckém kraji tady toto centrum provozuje diecézní charita. To integrační centrum dělá řadu aktivit v té oblasti integrace, ať to je poradenství, kurzy češtiny, pomoc dobrovolnická, no a intenzivně spolupracuje s tímto oddělením, kde jsme dnes, s komunitním centrem Most. To komunitní centrum vzniklo vlastně také spontánně v souvislosti s příchodem uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny a vlastně od toho roku 2022, kdy k nám přicházely zejména tedy matky s dětmi, tak nejprve vznikly aktivity pro děti, pro mládež, taková dětská skupina a aktivity pro ty děti školou povinné, až teda postředoškoláky. No a v současné době vlastně z těchto aktivit vzniklo to současné komunitní centrum, které podporuje a nabízí služby vlastně všem věkovým kategoriím cizinců, a to nejenom z Ukrajiny, ale cizincům i z ostatních zemí, kteří žijí tady v našem regionu, tedy od maminek s dětmi až po seniory.
0: Máte nějakou představu, kolik národností žije tady v Hradci Králové nebo v regionu? Samozřejmě jsou to Ukrajinci, ale pak je zde ještě spousty dalších etnik, že?
1: Co se týká počtu cizinců, tak v Královéhradeckém kraji vlastně s příchodem ukrajinských uprchlíků se ty počty navýšily, takže dnes je tady v kraji evidováno kolem 38 tisíc cizinců, z čehož necelou polovinu tvoří tedy uprchlíci z Ukrajiny s tím speciálním statusem dočasné ochrany. Ale je to, jak říkáte, nemáme tu jenom Ukrajince. Máme tady cizince ještě z té doby dřívější, z různých zemí. Arménie, Gruzie, Irán, Rusko, Bělorusko, Vietnam, Mongolsko, takže to spektrum je skutečně široké. Hradec Králové je také univerzitním městem, takže tu studuje řada zahraničních studentů z nejrůznějších zemí. Hodně studentů studuje také ve studijních programech v angličtině, což je třeba z skupina z Iránu, studenti z Iránu na farmaceutické fakultě, kterých je teda nejvíce v celé České republiky. Řada studentů zahraničí je také na medicíně, řada studentů jak v těch oborech v angličtině, tak i v češtině studuje na Univerzitě Hradec Králové na různých fakultách. I s těmito studenty my spolupracujeme, třeba oni se účastní našeho pravidelného festivalu Setkání národů, který se koná každoročně v Hradci Králové.
0: To znamená, že v Hradci Králové na všech univerzitách probíhají i výuky v angličtině?
1: Ano, jsou i ty studijní programy přímo v angličtině.
0: Uvedli jsme takové základní charakteristiky komunitního centra Most a já bych se teď obrátil na paní Martinkovou, aby nám popsala trochu blíže aktivity komunitního centra Most.
2: Jak říkal pan kolega, naše centrum se stalo skutečným místem setkávání různých národností a generací. Je to prostor, kde jsou vítáni všichni, děti, mládež, rodiče, seniori, Češi a cizinci. A v tom spočívá jedinečnost našeho centra. Právě pracujeme s širokou škálou národností a věkových kategorií a organizujeme aktivity vzdělávací, sportovní a kulturní. Probíhají kurzy českého jazyka pro maminky a pro seniory. Velmi oblíbený je konverzační klub, kde se účastníci mohou bezpečně vyzkoušet mluvení komunikaci v češtině. Pro děti nabízíme doučování z češtiny a pomoc domácími úkoly. Organizujeme také besedy a přednášky o české kultuře, o českých reáliích. Tento rok je vyhlášen rokem lidových tradic a toto téma prochází naším programem jako červená niť. Připomínáme si masopust, Velikonoce, Moranu i Vánoce. Uspořádali jsme masopustní průvod, kterého se zúčastnili cizinci i Češi, děti i dospělí. Při vynášení Morany dorazily celé rodiny s dětmi. A je krásně sledovat, jak se zde rodí mezikulturní přátelství. Děti z pobřeží Slonoviny, Ukrajiny, z Číny nebo Sýrie spolu komunikují a společným jazykem je čeština. Otevíráme prostor různým kulturám a pořádáme prezentace o jednotlivých zemích a také mezinárodní dny. Čeká nás například beseda o Iránu a arabské poezii. Příští týden proběhne Mezinárodní den chleba, kde 20 národností představí tradiční pečivo své země. Za zmínku stojí také Mezinárodní soutěž České tradice a svět, která se snaží osmyslit roli tradic ve čtyřech kategoriích, včetně vědecké a umělecké. Pro školy nabízíme projekt Den indické kultury. Děti se během něj seznamují s indickými tradicemi, hudbou, tancem, jazykem, filozofií a učí se poznávat svět prostřednictvím osobního zážitku. Máme za sebou také úspěšnou recitační soutěž a děti z komunitního centra Most pojedou reprezentovat komunitní centrum do Prahy. Velkou radost nám udělalo například ocenění od České kanceláře úřadu Vysokého komisáře OSN pro uprchlíky. 3 děti z našeho centra byly oceněny za aktivní zapojení do života škol a místních komunit. Je to pro nás potvrzení, že integrace má smysl a děti dokážou být mostem mezi kulturami.
0: Řekl bych, takovým asi vrcholem každoročním je setkání národů v Adalbertinu, že?
1: Ano, to je už tradiční festival, který se koná v Hradci Králové. Měl by to být 14. ročník letos. Ten festival už je součástí kulturního programu města Hradec Králové a my se vždycky na něj snažíme připravit nový program, nějaký aktuální, zajímavý, protože vlastně celé dopoledne je věnováno dětem a mládeži ze základních a středních škol. Takže vždycky je tam nějaký interaktivní program, do kterého jsou zapojeni cizinci a zapojení ti, kteří přišli na ten festival ze všech škol. Je to často doplněno i různými soutěžemi. Kdysi, si vždycky vzpomínám, jsme dělali například soutěž, kdy soutěží mezi sebou jednotlivé třídy v testu, zda by uspěli se žádostí o české státní občanství. Byly to testy z těch sociokulturních reálí České republiky, takže takovéhle podobné aktivity děláme. Ten Festival národů odpoledne je pak věnovaný přístupní široké veřejnosti, no a na večer končí takovým velkým dvouhodinovým kulturním hudebním programem, kde se představí jednotlivé národy. No a během dne se ty národnosti prezentují v jednotlivých stáncích, které jsou v celém sále, kde představují svoji kulturu, tradice, zvyky, oděvy.
0: Pokud vím, tak včetně kuchyně a ochutnávek, že?
1: Ano, to bývá většinou to, co poutá ty návštěvníky.
0: Je tam, myslím, i výstava, to znamená, že nevyužíváte jen ten sál ve Starém Adalbertinu, ale i předsálí.
1: Ano, jsou tam vždycky nějaké doprovodné výstavy v tom předsálí a třeba ten minulý rok jsme tam měli i vyhlášení té mezinárodní výtvarné soutěže, kam se nám zapojili děti v podstatě z různých zemí světa, z 9 zemí světa. A bylo to na téma osobnosti Hradce Králové, souviselo to vlastně s 800. výročím první písemné zmínky o městě.

0: Naše centrum rozšířilo svou činnost o novou věkovou skupinu seniorů a to je naše nejaktivnější skupina. Rádi chodí do filharmonie, na koncerty, do muzeí, účastní se výtvarných soutěží a účastní se také sportovních aktivit. To jsme ani nečekali, že budou takhle aktivní, ale každou středu přicházejí do centra a cvičí na rotopédech. Pojmenovali jsme to Cesta do Paříže a každý, když se posadí na rotoped, musí ujet nejméně 3 kilometry. Pak se to spočítá a uděláme vítěze této soutěže. Připravujeme pro seniory i různé přednášky a besedy. Nedávno jsme měli přednášku od městské policie kyberbezpečnost a to bylo velmi vhodné. Toto téma je velice aktuální, tím spíš, že nejzranitelnější skupinou jsou právě seniori.
1: K dalším aktivitám, které realizujeme, patří příměstské tábory. Už několikátý rok děláme příměstský tábor pro děti, 2 běhy pro mladší děti, pro starší, s řadou velice zajímavých aktivit a poznávacích výletů, sportovních aktivit. No a letos jsme naplánovali poprvé takový příměstský tábor i pro tu již zmíněnou skupinu seniorů. A ten program bude zaměřený také na poznávání Hradce Králové, tedy na to místo, kde ti seniori žijí, ale i okolí, je tam například plánovaný výlet i do Častolovic.
2: To je docela rarita, je o to mezi seniory zájem?
1: Zájem o to je, jak kolegyně právě říkala, tak tahle skupina, se kterou jsme začali pracovat vlastně tento rok, tak je velice aktivní a oni chtějí poznat, kde žijí ten nový region, kam přišli.
2: Většinou, když se řekne cizinci, tak každý si představí buď to uprchlíky, mladé lidi, případně s dětmi, nebo studenty, ale odkud se vlastně vzali seniori, odkud k nám přichází, nebo z jakých důvodů?
1: Tak ta skupina cizinců je velice pestrá, nejenom národnostně, ale i věkově. A musíme si uvědomit, že vlastně první cizinci sem začali přicházet po roce 89. Takže z těch tehdy v produktivním věku se postupně stávají seniori. A tihle lidé tady žijí, mají tady trvalé pobyty, řada z nich třeba i získala státní občanství. A takže to je jedna ta skupina. A druhá skupina seniorů, kteří sem přišli v souvislosti s válkou v Ukrajině, protože samozřejmě tu skupinu těch ukrajinských válečných uprchlíků tvoří hlavně ženy s dětmi a seniori. Takže tahle skupina se stává stále početnější.
2: Jakým způsobem jsou tyto vaše bohaté aktivity financovány?
1: Tak jsou financovány zejména z projektů. Mezi ty největší zdroje, díky kterým tyhle aktivity na podporu integrace mohou fungovat a probíhat, jsou zdroje z Evropské unie, z Azylového migračního integračního fondu, zdroje Ministerstva vnitra, dotační programy a podpora města Hradec Králové.
2: Jelikož náš pořad se pomalu chýlí ke konci, tak bych vás rád poprosil o něco, co byste nám mohli říci na závěr. Začal bych třeba paní doktorkou Martinkovou.
0: Jak říká staré indické přísloví, dobro pochází z poznání, zlo z nevědomosti. A právě poznání jiných kultur je nejlepší cestou k toleranci, respektu a do budoucna i k předcházení konfliktům. Komunitní centrum Most je tak skutečným mostem mezi lidmi a kulturami.
2: A pan vedoucí Kočí by něco ještě dodal?
1: Tak já bych chtěl říct, že podle nás tyhle komunitní aktivity, kterým se snažíme pomoci těm, kteří žijí v našem regionu a vlastně našli tady nový domov, tak je považujeme za důležité, protože mají pomáhat odbourávat jakékoliv předsudky, které jsou v každém z nás v nějaké formě, ale díky tomu osobnímu vzájemnému potkávání se tyhle věci odbourávají a stávají se nepodstatnými. Takže bych rád pozval nejen cizince, ale i necizince, když to tak mohu říct, aby do našeho komunitního centra přišli.
2: Tak já vám moc děkuji za zajímavý rozhovor, zajímavé informace a přeji vám, aby se vám tyto krásné aktivity dařilo dále rozvíjet.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme.
3: Končí radioreport, který jsme věnovali představení komunitního centra Most. Centrum provozuje diecézní charita Hradec Králové a je určeno podpoře cizinců žijících v Královéhradeckém kraji. Našimi respondenty byli vedoucí centra Jan Kočí, který je zároveň zástupcem ředitele diecézní charity Hradec Králové, a Anastázie Martínková, integrační a komunitní pracovnice. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer, studio Hradec Králové.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Já jsem se dnes s reportážním mikrofonem vydal na Krnovsko, které je známé nejspíše poutním kostelem Panny Marie Bolestné na Cvilíně. Ovšem v okolí Krnova se nachází celá řada farností, které se mohou, v tom dobrém slova smyslu, pochlubit krásnými unikátními kostely. Na zahradě farního úřadu v Zátoru nyní u mikrofonu vítám duchovního správce farnosti otce Pavla Obra. Chvala Kristu.
1: Na věky amen. Zdravím vás i posluchače.
0: Oče Pavle, neslavíte nějaké výročí?
1: V tuto chvíli asi ne, jako nějaké významné, ale v podstatě každou neděli si připomínám výročí naší spásy, takže asi...
0: Tuším, že pocházíte z Ostravy, protože vaše maminka dlouhá léta pracovala na telepáče. Jste tedy Ostravák?
1: Ano, jsem z Ostravy Poruby. Sice první 2-3 roky jsme bydleli v Havířově, ale pak většinu života jsem strávil vlastně v Ostravě Porubě.
0: To znamená, od malička jste ministroval?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem v podstatě život v církvi začal objevovat až kolem 9-10 let, kdy moje prababička zemřela. A na jím pohřbu, vlastně, kdy jsem byl poprvé v kostele, dalo by se říct, tak jsem vnímal, že lidi, kteří tam plakali, tak jsem si říkal, proč, teď ona žije. Porodila, myslím, přes 12 dětí, 2 zemřeli na spavu nemoc. Komunisti jim zebrali statky, které vlastnili po dlouhá léta a starali se o ně. A tak jsem měl takové slovo, není možné, aby za to, co v životě prožila a udělala dobrého, nebyla odměněna. A to byla taková první myšlenka, myslím si, že jsem to potom našel i u svatého Pavla někde, tento citát, že jednou budeme odměněni za to dobré a spravedlivě potrestání za to, co dobré nebylo. Tak vlastně to byl můj začátek, kdy jsem začal chodit do náboženství v Ostravě Porubě a vlastně připravovat se na křest a svátostný život. To trvalo 3 roky a po 3 letech jsem byl teda přijat do církve, pokřtěn a u svatého přijímání.
0: Duchovním správcem, farářem v Porubě tehdy byl monsignor Josef Gazda, tak to byl pro vás jistě velice velký, vzácný, úžasný vzor.
1: Josefa si velmi vážím, je to dobrý a poctivý kněz. Byly situace, které byly náročné, jak protože nás tam bylo hodně a bylo to i zároveň krásné společenství, kterého jsem mohl být součástí.
0: Povolání ke kněžství, to jste pocítil, no a tak potom přihláška do semináře, do Olomouce, už to šlo samo.
1: No, ne tak docela. V 7. třídě byl takový první impuls ze strany Boha, kdy se mě na základní škole nějaký spolužák nebo spolužačka zeptá, ty chceš být farářem? Říkám, když to bude chtít Bůh, tak proč ne? No jo, ale pak jsem začal špekulovat a to by znamenalo, že nebudu mít rodinu, nezasadím strom, nebudu mít barák a tak dále, jak to bývá. Tak jsem s tím tak vnitřně bojoval, zápasil. Vyučil jsem se vlastně automechanikem a potom provozní techniku a když jsem dostudoval, vlastně udělal jsem si maturitu, tak jsem přišel za panem farářem a on mi řekl, jdi pracovat. A tím se mi tak jakoby na nějaký čas se rozpadl svět, ale v tom dobrém slova smyslu, že jsem začal pracovat a hledat vlastně i smysl, proč, co, jak, kdy, kde, tak jsem po 2 letech podal tu přihlášku do semináře a začal studovat vlastně teologii.
0: Vysvěcen jste byl tedy v roce, si to dobře počítám, 2018?
1: Ne tak docela. Ona to byla taková složitá cesta z mnoha důvodů, i co se týká rodiny. Po těch 6 letech, kdy jsem dostudoval, tak jsem se nenechal vysvětit, protože bylo potřeba některé věci ještě dořešit. 1 rok a 7 měsíců jsem pracoval v Centru pro zdravotně postižené v sociální oblasti jako lektor, osobní asistent a tak dál. A potom jsem z toho místa odešel a ještě jsem rok byl jako pastorační asistent v přívozské farnosti otce Bohdana, tehdejšího exorcistu. A tam jsem se ještě v určitém ohledu formoval. A když jsem jednou snášel Betlém, oni tam mají takové živé figuríny, tak jsem se tak bavil s Bohem a říkám, co vlastně brání tomu, abych byl vysvěcený vlastně. A ten důvod byl kvůli strachu, kvůli toho, že nevím, co bych říkal lidem a že jsem sám hříšný a tak dál. A v tu chvíli se mého srdce dotkla taková láska, kterou jsem nikdy v životě nezažil. A ta zamilovanost Boží a to potvrzení vlastně přišlo v ten daný moment, načež jsem teda jak kdyby oslovil a podal žádost o vysvěcení. A tak tedy nakonec jsem byl vysvěcený na Jáhna a moje první působiště jako jáhenské bylo pod otcem Josefem Maňákem ve Frýdku Místku, takže Místku.
0: No pod Josefem Maňákem také dobrá škola. Kaplanské místo bylo...
1: Moje první kaplanské místo bylo v Odrách. Byl jsem kaplanem pro mládež, kaplanem ve farnosti a kaplanem ještě pro tamnější školu. Bylo to velmi náročné období, 3 let, kdy jsem ještě dostudovával i na Ostravské univerzitě ve vztahu, to byl takový můj sen, učit na učilišti nebo takhle předávat to, co jsem se sám třeba naučil nebo tak nějak osvojil si nějaké takové zručnostní věci. Tak vlastně výuku odborných předmětů na školách, to se podařilo dokončit až po 2 letech tamnějšího působení. Bohu díky, podařilo se.
0: Nasledovalo další kaplanské místo?
1: Ano, po 3 letech jsem byl povolán na tady Krnovsko. Tady jsem vlastně strávil 3 roky pod otcem Karlem Doležalem a působím tady na Krnovsku vlastně už, dalo by se říct, 6. rok, myslím.
0: My teď se nacházíme v blízkosti kostela Nejsvětější Trojice v Zátoru. Vy a Zátor, taková změna z měst na poměrně malou, ale krásnou vesnici v Jeseníkách.
1: Když jsem tady poprvé přijel, tak jsem vnímal velký potenciál tohoto místa, jako místa, kde mohou lidé přijít, odpočinout si, načerpat sílu, jak po duchovní stránce, tak i po psychické, protože je tady opravdu moc krásné prostředí a takový klid. A k tomu bylo potřeba i trošku uspůsobit i ty obývací podmínky. A tak od počátku, první rok jsem tady nebydlel, protože jsem se pustil do velkých oprav. Tak v tomto ohledu to bylo náročné období, ale zároveň krásné, protože jsem tak mohl poznat i farnost, i když je tady málo oveček, které chodí do kostela. Je to takové to malé státce, o které se rád starám. A zároveň ale do té farnosti patří i ti, kteří nechodí, takže v tomto ohledu s těmi jsem se potom poznal až trošku později.
0: Já jsem se v nějakých pramenech dočetl, že původní kostel v Zátoru byl luteránský.
1: Do takové historie jsem se neměl čas pustit. Máme tady paní Karlčíkovou, ona je bývalá učitelka a o historii tady toho místa by vám řekla daleko víc než já. Nicméně vím, že tady je taková kaplička, nevím, jestli je to luteránská, ale evangelická je a ta je tady kousek v poli. A tento kostel vystavili místní obyvatelé ještě. Byl tady původně dřevěný kostelík, takže z toho dřevěného kostelíka potom postavili zděný velký kostel.
0: My se v průběhu pořadu do toho kostela ještě půjdeme určitě podívat. Přiznám se, já jsem tady v životě nebyl. Říkáte malá farnost, pár oveček, ale on není jenom Zátor, o který se staráte. Těch farností je mnohem více, tak pochlubte se, co ještě.
1: Snažím se starat ještě o farnost v Lichnově, kde je kostel svatého Mikuláše. Tam chodí kolem 20 lidí na bohoslužby a potom jeden kostel, který během povodní byl vytopený, tak v Branticích. A tak tam se podařilo dokončit vlastně opravy střechy, které byly financovány v podstatě z dotací, když by to tak řekl, nevím přesně. A vlastně ze strany i obce velká spolupráce práce a podpora a taky biskupství. To jsou tři takové věci, které vlastně pomohly. Teďka budeme tento rok nebo příští rok žádat na dokončení té krytiny střešní, že se tam dělaly všechny krovy a poté povodní, když se to osekalo, tak se naskytla možnost realizovat opravu elektroinstalací a tak dále, takže v tuto chvíli už druhý rok, tam teďka probíhají opravy ještě po povodních, že se dělají omítky a pokud budou nějaké finance ještě na výmalbu kostela a tak dále, tak se bude dál pokračovat v tomto. Tam sice farníků je, řekněme, kolem 5-6, těch, kteří chodí stále, ale měl jsem velkou radost, že když byla brigáda úklidu kostela, tak jich přišlo třeba 30. Takže to bylo moc hezké a vnímám tam ze strany těch místních občanů taky podporu. Pak samozřejmě k tomu náleží ještě kapličky v Radimí, potom jedna kaplička v Nových Heřminovech a ještě spadá pod tento kraj vlastně Čaková.
0: Jeden z vašich kostelů je zasvěcen svatému Antonínovi, tak to mě zajímá. Antonín Paduánský, to je kde?
1: Ano, je to v maličké vesnici v Dubnici, která patří pod vlastně Lichnovskou farnost. Tento kostelíček je ve vlastnictví obce. Je moc krásný, protože jej teďka obec nově zrekonstruovala a tento rok, myslím, 14. budeme mít tam pouť, kde vlastně bude takové znovu otevření jak kdyby toho místa. A je v plánu, že se tam budou pořádat i různé koncerty anebo i jiné akce vlastně pro občany. Takže to je moc hezké, že se to obci podařilo.
0: Na Proglasu posloucháte radioreport natáčený ve farnosti Nejsvětější Trojice v Zátoru na Bruntálsku. U mikrofonu mám duchovního správce farnosti otce Pavla Obra. Oče Pavle, několikrát už tady zazněly povodně. Jedná se o povodně z roku 2024. Já jenom připomenu, že vaše farnosti se nacházejí v toku řeky Opavy. Nad námi nedaleko jsou Nové Heřminovy. Tam se uvažuje o stavbě té přehrady, která stále ještě není. Jak jste tady tedy prožili ty povodně? Tak Zátorský kostel je na kopci, ale takové Brantice, ty jsou v dolíku.
1: Jako pravdou je, že já jsem tady na kopci, že co se týká vlastně rozměru a týmu, který se vytvářel v záchodu, tak vznikla velká a hluboká spolupráce s vedením obce. Z fary se vytvořilo takové zázemí pro ty, kteří byli postiženi povodní a v té první vlně tady přespávalo na faře kolem 23 lidí. Takže vlastně z fary se stalo v podstatě takové centrum pomoci, kdy jsme potom i díky charity, která tady dojížděla pravidelně a pomáhala mi udržovat tady čistotu, dováželi jídlo, věci, pomůcky, co byly potřeba, chodili k lidem pomáhat. Vytvořilo se něco tak krásného a velikého, za co fakt moc děkuju. A v tomto ohledu to, co bylo jakoby z mé strany zasaženo, tak byl vlastně kostel v Branticích. Voda vymlela část zdi opěrné a voda se dostala na hřbitov a potom i do kostela. Takže v této věci se podařilo velký kus práce a jsem za to vděčný. I když přišla ta povodeň, tak ta fara ještě nebyla v takovém stavu, že by byla schopna pojmout více lidí, ale v tom provizoriu si myslím, že se to podařilo zvládnout. A právě ve vztahu k tomu, ptal jste se na začátku nějaké výročí, tak bych možná zmínil výročí vlastně dokončení všech takových větších úprav vlastně fary. Ta fara bude připravená pro nejenom bydlení kněze, ale zároveň i pro pobyty, pro tábory, anebo rodiny s dětmi a jiné návštěvníky. Probíhají tady třeba v září adaptační pobyty pro školy. Takže z toho mám velkou radost, že můžu tady být hostitelem těchto skupin a umožnit vlastně tady tento rozměr vlastně načerpání a obnovy těch

0: Tak s otcem Pavlem Obrem jsme vstoupili do kostela Nejsvětější Trojice v Zátoru. Poklekáme před svatostánkem. Velký a krásný kostel. Oče Pavle.
1: No, za to mohou obyvatelé, kteří byli vystěhováni vlastně po válce. Tady z místních obyvatel možná zbylo 5%, a tak vlastně ostatní se sem vlastně přistěhovali. Takže tady tohle je takové dědictví tehdejších předků spolu i s místní farou.
0: Na hlavním oltáři Nejsvětější Trojice.
1: Ano, je to tak. Jedna známá říkala, že je to jeden z krásných obrazů, kde Bůh Otec dává Pánu Ježíši takového placáka. Takže je to takové na pobavení, ale jinak je to moc krásný kostel, mám ho rád.
0: Mně se teda líbí i kazatelna. Kážete z kazatelny?
1: Ne, myslím si, že ten čas už pominul. Stačí mi kázat od ambonu, kde je mikrofon, takže lidé mohou slyšet až ven, kde je taky reproduktor, třeba i kdyby přišli rodiče s dětmi a děti byly více hlučné, tak můžou jít ven a rodiče s nimi.
0: Nacházíme se v podstatě v Jeseníkách, to znamená, v zimě tady je opravdu zima jesenická. Jaká je tady zima?
1: Jako letos byla hodně dlouhá, vypínal jsem topení až skoro přes 14 dny, ale zároveň můžu říct, že na faře je vždycky teplo, protože topím plynem, jako chladněji tady je. Vyloženě moc sněhu nebylo, ale i tak bylo potřeba být v teple někdy.
0: Přecházíme napravo od presbytáře, tady visí veliký zvon. Můžete trošku cinknout, oče? Snad to. No to je teda zvuk. Vy nemáte na věži zvony, vy je máte přímo v kostele.
1: Máme ten zvon právě tady dole, protože on je prasklý a kdyby se dál používal, tak by se rozpadla, mohl by ohrozit i v podstatě ti, kteří by byli dole. A je z roku

0: 1597, to znamená 16. století, tak ho máme tady tak jakoby na pomátku a nahoře na věži tam je malý zvon, který odbíjí, stále je funkční, i když bude potřeba nějaká oprava, ale to až se našetří.
1: Vracíme se do lodi kostela. Vzadu, já nevím, je to dvoupatrový... Třípatrový pavlač a varhany na něm teda?
0: Dalo by se říct v podstatě přízemí, první patro, no druhé patro až nahoře u varhan, ano, je to tak. Tak vlastně v tomto ohledu je možné vyjít až nahoru, když bývá noc kostelů. Tak zpřístupňujeme i možnost podívat se na věž a z věže. A teďka letos se nám podařilo zprovoznit na webových stránkách, ale na stránkách místní obce vlastně kameru, díky které se můžete podívat na okolí zátora, případně i na západ slunce. Myslím si, že by tam měl být vidět. Takže je to taková zajímavost. A ještě z další zajímavosti tady máme vlastně takové krabice, to vypadá, ale je to v podstatě stráž Božího hrobu, kterou je možné vlastně podsvítit a na Velký pátek tímto způsobem se lidé můžou přijít pomodlit k Božímu hrobu a strávit s Ježíšem takový malý čas.
1: Kostel nádherný, varhany zdají se být perfektním stavu, to by chtělo nějaký koncert tady třeba zorganizovat.
0: Ano, bývají tady koncerty, většinou vánoční, potom i takový velikonoční a během roku z posledních, co můžu říci, tak k nám zavítala muzika Bohemika a také rodina Wernerů v menším počtu. Ale teďka, co můžu už avizovat, tak nás čeká vánoční koncert a potom i na svatého Václava. A ten vánoční koncert, pokud se podaří, tak by měla přijet celá rodina Wernerů. Jsou to klavíristi, hrajou na také housle a zpěváci, takže bude se na co těšit. A v tomto ohledu musím poděkovat paní starostce, celé obci za podporu těchto umělců a zároveň taky i Jendu Modrovi, který se svým štábem, který učí na Opavské univerzitě režie, tak tady vždycky zavítají a ten koncert vlastně takto natočí. Takže v tomto ohledu tato umělecká věc v našem kostelíčku funguje a mám z toho velkou radost.
1: Oče Pavle, tady zřejmě až tak moc mládeže nebude. Říkal jste, tam chodí 5 lidí, tady 20 lidí na bohoslužby. Ale vy jste s mládeží v kontaktu stále, ne? Tady vy jste tak duchem zůstal v tom Krnově trošku.
0: Ano, je to pro mě taková i milost, protože se snažím pracovat s dětmi právě v Krnově jako spádové oblasti z celého okolí tady. A zrovna teďka tuto neděli jsme měli první svaté přijímání v Krnově 5 malých dětí, 1 klučinu a 4 děvčat. Takže to byla jedna velká taková událost a moc hezká, měl jsem z toho velkou radost. Zároveň teda učívám náboženství každou středu, vždycky odpoledne, od 1 do 4, 3 hodiny. První, druhá třída, 3. až 5. a potom 6. až 9. Tam se takhle starám o tyto děti. A potom každý pátek od 4 hodin až do mše svaté a potom společně prožíváme ten čas, že jdeme si někde zahrát, třeba na bowling nebo se podívám na nějakou pohádku, když je škaredé počasí, nebo hrajeme nějaké hry, když je nás víc, tak vlastně je to tady tato péče. Naposled jsme měli tady přespávací akci na faře, pak jsme ještě zajeli do zoologické zahrady, něco jsme tady ještě natírali, nějaké třevníky nebo věci. Pojili jsme tu víkendovku jakoby práce, odpočinek, zábava, prostě všechno takové to, co vnímám, že je důležité, že ty děti potřebují, kde se vytváří to společenství kolem Boha a na co je možné potom, až budou starší, navázat. A potom ještě tedy jsem začal minulý rok s přípravou na biřmování, ale otevřel jsem vlastně tu výuku i pro všechny jako farníky, kteří chtějí se dozvídat nové věci o víře, o životě v církvi. Takže setkáváme se během školního roku, co 14 dní většinou, jak to vyjde dle domluvy, tak se setkáváme tady na faře. Vždycky v neděli máme takovou školičku, dalo by se říct. Takže v tomto ohledu tyto přípravy jsou takto nastavené.
1: Když se řekne, že je někdo farářem tady v Zátoru, tak to zavání takovým, že tady není co dělat, ale podle toho, co jste všechno uvedl, tak vy se tady opravdu nenudíte. Přeji vám hodně darů Ducha Svatého, hodně síly v tom vašem nadšení, také stálou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a ať vám Pán Bůh žehná tady do dalších let Zátoru a v kterékoliv jiné farnosti, kam vás ještě otec biskup pošle.
0: Děkuju mnohokrát, nicméně musím taky zmínit i to, že mnoho mých předchůdců tady odvedlo neskutečně práce. Otec Radim Zelonka, otec Marcel Kreisel, tak já jenom navazuju na to dobré, co oni tady tak kdyby rozvinuli a zaseli. Takže díky i za tento čas, taky i vám přeji, všem posluchačům, ať Duch Boží vane všude tam, kde je to potřeba, a ať se projeví ta Boží milost tak, jak má.
1: Svarní zahrady v Zátoru u Krnova se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme nocturnu od Frédérika Chopina. Solo na klavír zahraje Petr Šmalfus.

Slyšeli jste Nocturnu od Friderika Chopina, kterou na klavír zahrál Petr Schmalfus. Následuje sonáta číslo 3 a mol pro housle a klavír od Roberta Schumana. Solo na housle zahraje Ara Malikian a na klavír Serhiu Gradian.

Slyšeli jste sonátu číslo 3 a-mol pro housle a klavír od Roberta Schumana. Skladbu zahrála Ara Malikian na housle a Serhiu Kradian na klavír. Následuje serenáda pro flétnu a housle a violu D-dur opus 77a od Maxe Regra. Skladbu zahrají Pavel Foltín na flétnu, Bohuslav Matoušek na housle a Jan Pěruška na violu.